0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

kávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

0: prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

Tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout. Stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského, nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štrose.

srdci pořád mám středně těžkej balvan. I anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou asi

Jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka. Dřív jsem o tom neměl ani

0: víte, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

kecy. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sebe.

Na celém světě mi už nezáleží. A jediné, co na cestu vezmu,

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď. Do skalních

0: Přátelé, to bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě Rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Rýmiček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho ostruda.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
5: Ano, slepě viděla.
4: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
5: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
4: Ano, a pobavíme se.
5: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý,
1: konečně
0: vidíš na
1: seznam. Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moct takhle.
0: A moct hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moct.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápej mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na večeře. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnu. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón. Jako koza na jeteli, pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Fůr!
3: Každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry no. Přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty
1: no,
0: hlavní
1: po představení,
0: programy.
1: Po představení.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evien Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den. Tady je Petr z Teplice nad Medlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: taky zdravím. Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný
1: kdo dál?
2: Den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujeme.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tichu, ne! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: na mě si
7: mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš, já na tu vednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytná to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal?
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to jít! Tebe!
6: Fáňa! Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to. Že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám, jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně!
6: Kam jdeš? Tady trlichu! Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nebo na rozdíl. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: Vidíš, my jsme si zaluxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam
7: no,
8: jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to jsou pryč, to.
7: Definuje se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam, půvně.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se
2: no tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: je, jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní Humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já že bych to teda zkusí... učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím, proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono to, jako,
1: ale to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal, jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo,
2: hercům ne. A co se týče divadla, to nepředávám.
1: To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám to se sebou určitě, a se svým životem spokojený, pak může případě, pomáhat
2: ale
1: někomu
2: kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak jeho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na to hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutná.

0: Ale nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty,
1: kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
2: Ale Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
2: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
2: Hej, a Jošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
4: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
3: Ne.
4: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
3: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
4: Čurdičku.
3: Při počtu jeho čurdiček.
4: Ne, přibyl jsem mojich čurdiček.
3: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMSku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
3: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
5: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 6. rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Moriádě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
3: Děkujem.
4: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
3: Díky, já vás taky.
4: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
3: Děkuju, no.
2: A co vybíráte?
4: Jasné, pěkné film.
3: Ano.
4: Tak. A dávám Bčko.
2: Dobře, děkujeme
3: díky,
2: moc.
3: Díky, krásný den.
2: Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
2: Felixa Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
3: ať
2: se vám daří. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
3: Děkujem.
6: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
2: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
7: Ano.
2: Povídejte.
7: Slyšíme se?
3: Ano, dobře. Slyšíme.
7: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
3: My vás taky zdravíme.
7: A já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
3: Mm-hmm.
7: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
3: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
7: Ano.
3: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
7: jo,
3: takže
7: to
3: moc mě to baví, no.
2: Zase něco nového.
7: Ano, ano.
2: Dobře.
7: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
3: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový,
7: ne?
3: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
7: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
3: To mám radost.
7: Tak jo, díky. Děkuji.
2: My taky za zavolání. I vy se mějte, krásně. Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
8: Prosím vás, koho tady hledáte?
9: Co říkáte?
8: Ale koho tady hledáte?
9: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
8: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
9: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
8: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
9: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
8: Skoro normálně?
9: Ano, takový malý blonďák je to.
8: Malej blonďák?
9: Ano, obarvený na černo.
8: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
9: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
8: Otazník?
9: Ano, ano.
8: Jaký otazník?
9: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa. Víte?
8: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
9: Vlastně dotazník.
8: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
9: Byl tady?
8: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
9: Jo,
8: no.
9: Takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
8: No tak to já nevím.
9: Nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
8: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
9: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzdat? Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
8: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
9: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
8: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
9: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
8: Ano.
9: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
8: Ano.
9: Ano, tak
8: jméno,
9: ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
8: No vaše jméno.
9: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
8: Ne. Jenom kdy a kde.
9: Vlastně kdy a kde,
8: no,
9: ano.
8: No, podívejte
9: ano,
8: se,
9: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
8: No, ne, všem,
9: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
8: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
9: ano,
8: sem napíšete, kde jste se narodil.
9: Ano.
8: A tady, kde je místo,
9: tady.
8: Vlastně
9: obrácený,
8: tady, že jste
9: se narodil. Vy jste mě chtěl, já už no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
8: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
9: jo, jsem na to místo, ano, to je jasné,
8: Kde jste se narodil.
9: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
3: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
2: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
3: No,
2: dovednosti,
3: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
2: jo.
3: No.
2: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
3: no,
2: nebylo důležitý.
3: No,
2: taky?
3: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
2: Dneska by si psal na koni.
3: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
2: Jo.
3: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
2: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
3: Ano, Dobrá voda.
2: Hrál jsi tam?
3: Ne, ne.
2: Nebylo ti to líto?
3: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
2: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
3: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
2: Já jsem seděl na koni u holiče dětskýho, to mi bylo slepičko nebo koni.
3: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
2: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
3: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
2: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mi to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno mil krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych se.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No, já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: A... Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat Na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jste zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No, všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To sice v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka.
8: Nebo hlasivka.
9: No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat.
9: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
9: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
9: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Začala oprava zimního stadionu ve Vimperku. Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na světovém šampionátu nezahraje, je po operaci. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační roční. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Vimperský zimní stadion prochází první etapou rozsáhlé modernizace. Opravy mají vyřešit problémy se zatékáním, kondenzací vody a mlhou nad ledovou plochou. Stadion bude mít novou střechu, část fasády a některé technologie, popsal nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl.
2: Stadion je starý desítky let a podle toho i jeho stav za tu dobu vypadá. Realizujeme opláštění a zateplení severní a části východní strany. Zároveň dochází k rekonstrukci a zateplení celé střechy a celého obvodu pod střechou.
0: Třebíčská průmyslová škola se kvůli přístavbě dvou bloků Dukovanské jaderné elektrárny rozšíří. Kraj Vysočina plánuje přístavbu nových tříd. Počítá s tím, že vzroste poptávka po kvalifikovaných odbornících a ty si chce vychovat. Více hejtman za hnutí ANO Martin Kukla.
3: Ten speciální obor energetik bude potřeba, takže ty studenti mají jasně danou práci, že ji získají, protože v rámci výstavby a prodloužení životnosti to znamená velký počet kvalifikovaných odborníků právě v oboru energetika. Sport.
0: Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník Sigmy Olomouc, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát, podstoupil operační zákrok na levé noze. Klub z Hané o tom informoval na svém webu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, od západu občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 15. Vítr slabý západních směrů, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na dálnici D3 dávejte pozor, v tunelu Pohůrka u Českých Budějovic probíhá tam pravidelná údržba a provoz je omezen.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve středu 20. května. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

Václav Neckář dospíval 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno. Dnes je středa 20. května, ten dnešní den už je s tým 40. dnem tohoto roku. A svátek dnes mají Zbyškové. Zbyšek je jméno slovanského původu a domácí variantou jmen Zbyhněv, které lze vysvětlit jako ten, komu zbavuje hněv, případně také posilující hněv. Tak Zbyškům k svátku všechno nejlepší. Zbyškům k svátku všechno nejlepší. K tomu, kdo má narozeniny, se dostaneme za chvilku. Ještě předtím připomeneme pár událostí, které se staly právě 20. května. Roku 1420 do Prahy vtáhlo husitské vojsko vedené Janem Žižkou. O dva roky později, v roce 1422, Pražané, anebo také Pražský svaz, tedy husité nebo husitské uskupení měst a šlechty, začaly oblehat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel husitů v blízkosti Prahy. A ještě vzpomeňme rok 1873, to Levi Strauss získal patent na džínsy. 20. května roku 1506 zemřel Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec, objevitel Ameriky. V roce 1963 zemřel rodák z Krče u Protivína František Hrdina, houslista, kapelník a skladatel. V roce 2012 zemřel Robin Gibb, britský zpěvák, skladatel, producent a člen skupiny Bee Gees. O rok později, v roce 2013, v Českých Budějovicích zemřel rodák z Chrášťan Věroslav Mertl, známý to spisovatel. A v roce 2013 ale také zemřel Ray Manzarek, americký hudebník a skladatel, který se proslavil jako zakladatel a také klávesista skupiny The Doors. A ještě vzpomeňme rok 2019, to zemřel ve věku 70 let Niki Lauda, rakouský pilot Formule 1. 20. května roku 1315 se narodila Jitka Lucemburská, dcera českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. V roce 1677 se v Chotovinách narodil Jan Adam Vratislav Zmitrovic, pražský arcibiskup. V roce 1799 se narodil Honoré de Balzac, francouzský spisovatel. 99. narozeniny by dnes měl rodák z Vlastiboře u Soběslavy, František Kotlaba, botanik, přírodovědec, mycholog a ochránce přírody. Zemřel 11. června roku 2020. 92. narozeniny má dnes rodák z Hluboké nad Vltavou Karel Skalický, římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog a aktivní účastník exilového boje proti komunistické totalitě. Rovnou 80., tedy 80. narozeniny dnes má americká zpěvačka Cher. 62. narozeniny by dnes měl Petr Kellner, manažer a miliardář, který zahynul při nehodě helikoptéry v 56 letech. A ještě vzpomeňme Petra Čecha, tohoto bývalého brankáře české fotbalové reprezentace, protože právě Petr Čech má dnes 44. narozeniny. A vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:15, máme pro vás informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo zejména oblačno, kránu se pak ojediněle tvoří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká více oblačnosti, přehánky a výjimečně i bouřky. Bude oblačno až zataženo, ráno ojediněle s mlhami. Od západu se pak místy bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr západních směrů, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno teďko ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a hned po ránu se také podíváme na SMSky, které nám posíláte. Přichází nám zprávy z různých míst našeho kraje. Začnu v hlavním městě, tato zpráva přišla úplně jako první. Začnu v Praze. V Praze je jasná obloha nad Prahou, nebo respektive nad Prahou je jasná obloha. Je tam 10 stupňů a bezvětří a pěkný den přeje všem Josef. Tak Josefe, děkujeme, do Prahy zdravíme. V Plané nad Lužnicí je 6 stupňů, oblačno, klid, tlak 1021 hektopaskalů. Všem hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme i za vaši SMSku. A přišla nám také zpráva z Vyššího Brodu, kde ve Vyšším Brodě je jasno a 4 stupně a u řeky slabá mlha. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, za Vyššího Brodu přejeme také. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Každá pomoc se počítá, říká Robert z Kolína, který se před 9 lety přiženil na Ukrajinu a po ruské invazi se z něj stal dobrovolník. Jeho příběh nabídeme za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Petr Muk.

0: 70. výjezd s humanitární pomocí na Ukrajinu má za sebou pan Robert z Kolína. Nevyjíždí ovšem z České republiky, ale ze západní Ukrajiny, kam se před 9 lety také přiženil a kde vychovává i 3 děti. Se svojí dodávkou brázdí Ukrajinu křížem krážem a tentokrát vyložil část nákladu v malé vesnici u Černobylu nedaleko běloruské hranice.
1: Já jsem pracoval 4 roky v Německu a když to vypuklo, tak moje žena nechtěla jít do Německa ani do Čech a můj švagr šel od druhého dne jako dobrovolník na zbrojní síly Ukrajiny a já jako chlap bych se cítil méně cenný.
2: Takže od té doby začal vozit Robert pomoc po celé Ukrajině.
1: Dá se říct od května 2022.
3: Mm. Dobře.
1: My to máme tak krásně namixovaný, že něco vozíme pro vojáky, převážnou část vozíme pro civilisty, pro zvířata, evakuujeme lidi, zvířata, co je potřeba.
2: Robert založil organizaci, která se jmenuje Od srdce k rukám, sídlí v Ostravě, takže tam máte jako základnu.
1: Moje identita je asi taková, že mi říkají, že jsem český Ukrajinec.
2: Robert většinou rozváží humanitární pomoc sám, tentokrát si sebou vzal Andreje, podle kterého pro ty místní lidi je důležité, že přijede někdo, kdo vlastně není Ukrajinec, že jim někdo pomáhá, že se na ně nezapomíná.
4: Já думаю, людям особливо приємно, тому що
5: Лідія сау раді головне в відлеглих областях, а то все цінне.
4: Важливо і хвилююче, я думаю, для людей. Тому ми дуже цінуємо.
1: Пенізе доставляємо від простих людей, від церкви, переважно в Чеську, але сау самозрівня українці, які нам допомагають і тоді. Jinak by to nešlo praktikovat.
3: A ještě raz zrobuje, no.
6: Ještě.
2: Nás očuchává u toho pes místní potulný. Poté, co Robert vyloží tu pomoc tady v té vesnici blízko běloruské hranice, pokračuje do Charkova a potom do Dnipra.
1: Tam můj 70. výjezd skončí. Na západní Ukrajinu budu 2-3 dny s rodinou a mám další 14 dnů na to naplnit auto, pár besed v církvích a v kulturních domech, aby jsme mohli pomáhat dál.
7: Dobře, děkuji.
6: Vám děkuji.
7: Všeho nejkrajšího. Sláva Ukrajině.
2: Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud. Lékaři z Českobudějovické nemocnice se podíleli na vývoji aplikace, která pomůže odhalit svalové problémy u lidí po mozkové mrtvici. Jak informovala mluvčí nemocnice Iva Nováková, aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže v běžných činnostech. V zasedací místnosti úřadu v Bavorově na Strakonicku se dnes od 17 hodin můžete setkat s básníkem, spisovatelem, moderátorem a dvorním textařem skupiny Spiritual Quintet Františkem Novotným. Jak připomíná město na svém webu, je autorem 16 knih, nositelem medaile Karla Čapka a také členem síně slávy Českého rozhlasu. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty do 20, na horách do 15 stupňů, vítr slabý západních směrů, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Velešíně nádraží na Českokrumlovsku se opravuje železniční přejezd. Silnice na Markvartice je v místě uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 20. května. Dobré ráno. Jenom ze třetiny naplněné letní pobytové tábory hlásí někteří jejich pořadatelé ve středních Čechách. A přitom ještě loni měli dokonce desítky náhradníků. Čím to může být? Tak na to zkusíme odpovědět za chvilku v reportáži, ale ještě předtím dáme trocha hudby po ránu. Teď je tu Xindl X.

0: Taková chata, kdy rodina je pěkně pohromadě, rodiče a děti, to má něco do sebe. Ale když jsou děti na letním táboře, tak to také něco znamená. Ale v České republice klesá zájem rodičů a také dětí o pobytové letní tábory. Podle psychologů, jejich pořadatelů, jsou zatím obavy rodičů z odloučení a také fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak veliký, že se některé děti na tábory vůbec nedostaly.
1: Cíl vaší hry je, abyste si chytli bizona a otáhli si ho do svého domečku.
2: Táborové hry plnění bobříků, odvahy, trochu nepohodlí i dobrodružství. O tom jsou pobytové letní tábory. Zatímco v předchozích letech jejich pořadatelé neměli problémy obsadit, letos je trend jiný. Třeba Dům dětí a mládeže v Benešově má 2 turnusy obsazené podle ředitelky Lucie Doležalové z 1/3.
3: Já si myslím, že v dnešní době, hlavně teda od toho covidu, je tam taková jakoby separační úzkost. Ty děti potřebují mít pořád pod dohledem, že je mají u sebe a jak se mají, jak se jim daří. To je pro ně důležitá otázka.
2: Nižší zájem o pobytové tábory potvrzuje i předseda Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže České republiky Libor Bezděk.
4: Domníváme se, že hlavní příčinou je tak trochu přehnaná obava rodičů ze vzájemného odloučení. Rodiče se daleko více ptají a myslí, že bys chtěli jet na tábor a jim na to odpoví, že nechtěli, a proto některé děti se na tábory vlastně nedostanou prostě proto, že to ani jednou neskusí.
2: Na druhou stranu příměstské tábory jsou podle Bezděka přeplněné a říká to i ředitelka spolkového domu ve Vlašimi Jitka Fialová.
5: My ty příměstské tábory máme jich 5, vlastně jsme přidávali ještě zase jeden jakoby běh, když to řeknu, a ty máme prostě plný, máme tam i nějaký náhradníky a je pravda, že i pro ty rodiče je to takový jako možná bezpečnější, prostě oni potřebují, že ho přes den mít postaráno o to dítě, ale vlastně odpoledne si ho berou domů a mají klid, mají ho doma.
2: A přesunula jsem se teď ještě taky do základní školy, do Chotýšan, tady zkusím udělat malou anketu s dětmi.
6: Krištof Zingl.
2: Jedeš na tábor?
6: Jo, jedu.
2: Pobytový, příměstský?
6: Příměstský, protože mám to radši doma.
2: Monika Hlaváčková, maminka 2 dětí, tedy 6letého chlapce, 10leté dívky. Co vaše děti a tábory?
7: Na pobytovém nebyly ještě ani jeden. Tak syn je ještě malý věkově, si myslím, a dcera už by na to věkově byla. Z mé strany ta nabídka nejde kvůli tomu, protože mám já špatnou zkušenost s pobytovým táborem z dětství.
2: Škola v Chotýšanech má i svoji psycholožku Radmilu Pikorovou, i s ní děti tábory řeší.
8: Já to tedy slýchávám od dětí, od rodičů také, že volí radši příměstské tábory, právě proto, že děti mohou trávit večer doma. A obecně vnímám, že pro děti je náročnější trávit více času mimo rodinu, i přes tu noc.
2: Kdo nemá problém s naplněním pobytových táborů, jsou skauti. Je to podle nich díky tomu, že s dětmi pracují celoročně a také v rámci programu Dostupný skauting podporují. Letos organizace přispěje na tábory minimálně 430 dětem. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 6:15. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zejména oblačno, k ránu se pak ojediněle tvořily mlhy, tvoří stále ještě. Nejnižší teploty noční se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká více oblačnosti, přehánky, výjimečně také bouřky. Bude oblačno a zataženo, ráno ojediněle s mlhami, od západu se pak místy bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, výjimečně se pak mohou objevit také bouřky. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty je 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr západních směrů, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra, ve čtvrtek, by mělo být polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle s mlhami, dopoledne místy se slabými přehánkami, které pak odpoledne budou ustávat. Později, ve zvečera pak a v noci, na pátek, bude ubývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek budou 11 až 7 a zítra pak budou 7 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra budou 17 až 21 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý západní vítr, během dne pak postupně severozápadní, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, ale to bude zítra. Dnes nás čeká jiné počasí a hlavně teď se dívám na SMSky a vidím, že přišla zpráva z Věcní, takže se dozvíme, jaké počasí je ve Věcní. Tam je 7 stupňů, mlha a to píší Zuzka Honza. Tak děkujeme za tu zprávu a do Věcní přejeme. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Dnes máme středu 20. května, jižní Čechy doslova kvetou lákavými příležitostmi, jak tedy prožít ten dnešní den. A začneme v Písku, kde se na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu promění v neobyčejnou galerii pod širým nebem a právě dnes tam totiž ve 14 hodin autoři slavnostně odhalí obří pískové sochy. Letošní jubilejní ročník vypráví podmaněný příběh řeky jako životadárné Tepny regionu. Jestli dáváte přednost literární eleganci a vůni kávy, nechte se ve 13 hodin a 30 minut pozvat do Tábora. Divadlo Oskara Nedbala tam hostí pořad Café Senior a neb můzy vypráví. Bohemistka Linda Štencová a hudebnice Veronika Zemanová vás vezmou na setkání s hrdinkami českého realismu 19. století. Společně odhalíte vnitřní světy žen, které se v sevření konvence hledali svůj vlastní autentický hlas. Milovníci módy a dobrých skutků mohou mezi 10. a 16. hodinou zavítat do kaplice v domě číslo popisné 42 na náměstí, pořádá charita oblíbenou hrabárnu. Snad tam ulevíte váš kousek do šatníku a přitom také podpoříte dobrou věc. V 17 hodin žije také zasedací místnost radnice v Bavorově. Čeká vás tam setkání s mužem, jehož hlas i verše pohladí po duši. A pohodalí ten svůj čas. Ten věnuje František Novotný, básník a textař legendárního spirituál kvintetu a také zároveň rozhlasová legenda. A pokud jste spíše na historii regionální, tak v 17 hodin otevírá své brány Tvrz ve Volyni, kde pokoutní kruh práchenské vlastivědy poodhalí poválečné osudy tamního svazu české mládeže. V 18 hodin se přesuneme do renesance a baroka. Schwarzenbergský sál zámku Třeboň zaplní tóny historické hudby a také ladné pohyby. Své závěrečné vystoupení tam roztančí děti Pánů z růže z kroužky historického tance. Přijďte tady malé tanečnice podpořit a nechte se unést atmosférou zámeckého bálu. V 19 hodin v Domě kultury v Milevsku se rozezní kytara, osobitý humor také, dále pak Vlasty Rédla. Čeká vás koncert plný skvělé muziky, skvělých textů a nakažlivé energie, ostatně jak to Vlasta Rédl umí. Ve stejný čas, tedy také v 19 hodin, se můžete v Prachaticích v zahradě u vlakového nádraží vydat na komentovanou prohlídku architektonického klenotu funkcionalistické Karlovy vily. A pro milovníky divadelního umění máme na závěr ještě jeden tip. Do Táborského divadla zavítá Pražský činoherní klub s novou inscenací Tomáše Dianišky Zakleté dámy. Tato dokufikce s lehkostí a vtipem poodhalí tajemství čtyř prvních dám Československa, tedy Hany Benešové, Marty Gozvaldové, Věry Husákové a Olgy Havlové. Uvidíte příběh žen, které stály ve stínu svých mocných mužů, ale sami přitom žili fascinující osudy.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Knihovna Václava Havla přišla o klíčového sponzora. Kvůli sporům s vedením odchází i celý zaměstnanecký tým. Obnovou bývalé hřbitovní zdi letos skončí oprava kostela v Novosedlech nad Nežárkou. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
3: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
1: Knihovna Václava Havla čelí problémům kvůli sporu o vedení instituce. Podle zjištění serveru iRozhlas se rozhodli odejít všichni zaměstnanci, a to po neshodách s vedením knihovny v čele s jejím ředitelem, ekonomem Tomášem Sedláčkem. Končí také skoro celá správní rada, ze které odešli i zástupci klíčových sponzorů, miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Bakala už oznámil, že knihovnu nebude dál finančně podporovat. Nadace Karel Komárek Family Foundation zváží, jestli podporu zachová i příští rok, uvedl její mluvčí Lukáš Fauser. Zakladatelka instituce Dagmar Havlová Českému rozhlasu řekla, že ukončení finanční podpory Bakalova fondu může mít pro knihovnu fatální důsledky. Ohradní zeď kostela svatého Václava v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku čeká rekonstrukce. Vedení obce ji chce opravit na konci léta před svátkem českého patrona. Práce vyjdou na více než 600 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace od jeho českého kraje. Podle nezávislého starosty Filipa Mensla získala obec areál kostela od církve před 3 lety.
4: Církev už tady tu pastorační činnost de facto nevykonává, prostě už do toho kostela na ty mše nechodí nikdo. Ten kostel je v celkem dobrém stavu. Součástí té památky je i bývalá hřbitovní zeď. My máme stanovisko památkářů.
1: Zastupitelstvo města Strakonice schválilo dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2026. Celková částka přesahuje 12,5 milionu korun. Jak informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, program je zaměřený především na podporu dětí a mládeže, jejich pravidelné sportovní činnosti. Mezi největší příjemce dotací patří HC Strakonice, kterému byla přidělena částka bezmála 3,5 milionu korun na úhradu nájemného a služeb v zařízeních Stars Strakonice.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, od západu občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 15. Vítr bude slabý, západních směrů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Hluboké nad Vltavou počítejte s uzavírkou silnice 146, ukřížení se silnicí 105 a uzavřená je také silnice 3. třídy mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou nad Vltavou. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu a také módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná opravdu hollywoodský scénář prý hudebních comebacků, hitů a nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dnes slaví 80. narozeniny. Tak za chvilku se k žijící legendě vrátíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině ve středu 20. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby, jako je Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě také posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny and Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zejména oblačno, k ránu se ojediněle tvoří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká více oblačnosti, přehánky, také výjimečněji bouřky. Bude oblačno až zataženo, ráno ojediněle s mlhami, od západu se místy bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky, k večeru bude oblačnosti a částečně ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr západních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Trhových Svinů, kde je trochu mlhavé ráno, jsou 4 stupně, pěkný den všem přeje a zdraví Boža i do studia. Božu děkujeme, do Trhových Svinů taky zdravíme. A ještě se podíváme také do Borovan, v Borovanech je skoro jasno a 7 stupňů. Příjemný den přeje všem Růža. Růžu děkujeme, do Borovan také přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Činasky dohrály svou stížnost 6 minut po 6:45 a až bude odpoledne po 13. hodině, protože je středa, tak odvysíláme pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Obnova a rozšíření vodní nádrže Libínské sedlo u Prachatic se dál odkládá. Vedení města kvůli problémům s nedostatkem vody požádá Ministerstvo životního prostředí o odložení dotace na její rekonstrukci. Zásobování nádrže se výrazně snížilo po rekonstrukci silničního tahu přes Libínské sedlo, uvedl nezávislý místostarosta.

0: 25 a pokles byl mezi kraji největší, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Na břeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku se dnes promění v neobyčejnou galerii pod širým nebem. Ve 14 hodin tam autoři slavnostně odhalí obří pískové sochy. Letošní jubilejní ročník vypráví příběh řeky jako životodárné tepny regionu. Dominantou celé výstavy bude stvárnění řeky Otavy, socha vysoká 3,5 metru. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání začíná v 18 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přeháňky nebo občasný déšť. Teploty do 20, na horách do 16 stupňů, vítr slabý, odpoledne místy mírný západních směrů. Biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Mezi Kaplicí a Blanskem na Českokrumlovsku počítejte nově s uzavírkou silnice 154. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Na vrchu Semenec v Týně nad Vltavou stojí rozhledna. Na tom by nebylo nic divného, kdyby ta rozhledna nebyla čtvrtou nejnižší rozhlednou tady u nás v České republice. Ono totiž tak moc asi ani nezáleží na tom, jak vysoká rozhledna je, ale spíše tedy kde stojí. A tady se jim to opravdu podařilo postavit na parádním místě. I když tedy je to místo s trochu temnější historií. Uslyšíte o něm za chvilku, ale v jeho české vlastivědě, ale ještě nejdřív předtím, bude zpívat určitě Richard Miller o tom, že štěstí je krásná věc.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že i malá rozhledna dokáže připravit obrovský výhled. Když stoupáte na klasickou rozhlednu, pak zpravidla počítáte schody třeba do stovky. V Týně nad Vltavou na tom nezáleží. Na vrchu Semenec totiž stojí rozhledna, která je čtvrtou nejnižší v České republice. Dříve se tomuto místu říkalo Na spravedlnosti, protože tu stávala městská šibenice. A dlužno dodat, že odsouzenci tu měli skutečně hezký výhled. Místo se vypíná vysoko nad údolím a je odtud hezký pohled k soutoku Lužnice a Vltavy. A také právě odtud vede jediná cesta ke trojúhelníkovému ostruhu na tomto soutoku. A není to daleko, jenom asi 300 metrů. Už v roce 1922 se tady místní obyvatelé rozhodli umístit krásný dřevěný altánek. Ve 30. letech 20. století pak tady vyrostla místo něj pouhých 5 metrů vysoká betonová rozhledna, ze které je ovšem úžasný výhled na řeku, na samotné město Týn nad Vltavou, na protilehlé kopce i na údolí, kterým Vltava odtéká dál směrem k Bechyni. Současná stavba rozhledny je stále ta samá původní konstrukce jednoduchého, funkcionalisticky laděného prvorepublikového stylu, jen se zatím dočkala několika rekonstrukcí, jinak stále drží. V městské kronice se dá najít mnoho zmínek o tom, jak byla tato vyhlídka nad městem tamními obyvateli oblíbená. A nejenom vyhlídka, vyhledávaným výletním místem byl a prakticky ještě stále je celý vrch Semenec, protkaný spoustou cest i několika naučnými stezkami. A jen několik desítek metrů od rozhledny se nachází nevšední přírodovědné muzeum Semenec.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech převážně oblačno, jenom výjimečně se ještě vyskytují mlhy a teploty jsou mezi 6 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 8,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1023 hektopaskaly, tlaková tendence slabý vzestup, Churáně vlází 6,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás ovlivní od západu okluzní fronta. Bude oblačno až zataženo, ráno ještě výjimečně s mlhami, které se budou rychle rozpouštět. Postupně se od západu místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně odpoledne i bouřky. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 13 až 16 a bude vát slabý. Odpoledne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a byl zátěž dnes na jedničce.
1: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 20. květnu?
2: Ta maximální hodnota je z roku 2022 30,8 stupně, ta minimální minus 1,4 stupně z roku 1943. Průměr pro dnešní den 14,4 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 13 minut a zapadne pak 44 minut po 20. hodině, takže v podstatě ve 8:45.
1: To bude krásný dlouhý den. A jak bude zítra ve čtvrtek?
2: V noci bude zpočátku oblačnost s doznívajícími přehánkami, postupně pak bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Noční minima 10 až 7 stupňů a bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra bude ráno polojasno, během dne pak převážně oblačno. V průběhu dne se také lokálně vyskytnou přehánky a večer a v noci pak bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát slabý, během dne přechodě mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to. Pro tuto chvíli, no a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Lisa, její dva bratři a dvě sestry a kamarád Ole. S touhle šesticí se v dětství potkal leckdo z nás. Děti ze švédského Bulerbinu teď znovu ožívají tady u nás v rozhlase. Víc o nich uslyšíte za chvilku, ještě předtím je tu kapela Krištof. Říká.

0: Koupáním na ostrově, hledáním Hastermana u mlýna, také uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá v režii strakonického rodáka Aleše Vrzáka jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede dalším původem jeho Češka, herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Začala oprava zimního stadionu ve Vimperku. První etapa vyjde na zhruba 30 milionů korun. České hokejisty čeká odpoledne na mistrovství světa duel s Itálií. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit třeba i silnější populační roční. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Vimperský zimní stadion prochází první etapou rozsáhlé modernizace. Opravy mají vyřešit problémy se zatékáním kondenzací vody a mlhou nad ledovou plochou. Stadion bude mít novou střechu, část fasády a některé technologie, popsal nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl.
2: Stadion je starý desítky let a podle toho i jeho stav za tu dobu vypadá. Realizujeme opláštění a zateplení severní a části východní strany. Zároveň dochází k rekonstrukci a zateplení celé střechy a celého obvodu pod střechou.
0: Plavba na voru spojená s ochutnávkou piv dnes čeká na návštěvníky festivalu piva v Českém Krumlově. Voroplavba provede zájemce historickým centrem města. Mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová doplňuje.
3: Ve středu 20. a potom 27. května mohou návštěvníci zažít jedinečnou voroplavbu na Vltavě. Na voru je čeká degustace 4 piv a vyprávění vorařských příběhů. Během plavby pak poznají i historii a současnost voroplavby a dozví se zajímavosti o městě. Sport.
0: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s Itálií, ten začne v 16:20. Včera se o další překvapení šampionátu postarali Slovinci, kteří po českých reprezentantech zaskočili i Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Rakousko je nadále 100% v důležitém souboji o postupové naděje do play-off, zdolalo Lotyšsko 3-1. Norsko porazilo Itálii 4-0 a míří minimálně za poklidnou záchranou v elitní skupině. Důležitý krok k udržení udělali také Maďaři, kteří deklasovali Velkou Británii 5-0. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1023 hektopaskaly. Na jihu Čech očekávejte dnes oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, od západu postupně přehánky nebo občasný déšť, odpoledne jen výjimečně bouřky, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Vítr bude slabý, odpoledne místy mírný západních směrů, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 603 u Horusic, nedaleko Veselí nad Lužnicí na Táborsku, havarovalo osobní auto, skončilo mimo silnici, na místě jsou záchranáři. Počítejte s omezením provozu. A pozor také na výjezdu z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec a Prahu. Na silnici 34 se srazilo nákladní auto s dodávkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dnes dopoledne bude v Českobudějovické nemocnici Den mrtvice. Navíc si na místě můžete také nechat změřit hladinu cholesterolu v krvi. Podrobnosti přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5:15 po 7 hodině, a to ve středu 20. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 7 hodin a k tomu 9 minut. V pravidelný čas je to také pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní kousek? Bude o sdíleném bydlení. Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Bydlení je něco, co už si normálně pracující člověk nemůže dovolit. Dětem kupují byty a hypotéky rodiče, ale pokud pracujete například v kultuře, děti mají smůlu. Naše dcera je s tímto faktem obeznámena už odmala, takže se bohužel musí o sebe postarat sama. Často je to sdílením společného podnájmu s dalšími mladými lidmi. Ale začíná to být podobné, když třeba ovdovíte a zůstanete sami a máte platit nájem z jednoho důchodu. Potkala jsem na procházce paní s pejskem a povídám: "Vás jsem tu ještě neviděla, máte hezkého pejska." A ona: "Jo, jo." A tak slovo dalo slovo a už tu byl skoro námět na román. Člověk se dnes v důchodu ocitne snadno na ulici, začala vyprávět. Stačí, když se celý život staráte o děti a domácnost. Důchod je pak minimální. Manžel živitel zemře, tak neuplatíte sama drahý nájem. A tak moje děti řekly: "Když můžeme my, můžeš sdílet domácnost i ty, mami." Takže teď bydlím v rodinném domku se zahrádkou a mohla jsem si konečně pořídit pejska. Paní domácí je už moje kamarádka a společně nám to klape jako nikdy v manželství. Pomáhá mi s účty a s údržbou domu, který by na ní samotnou byl moc, a užívám si společně sdílené bydlení. Doporučuju. Občas se můžeme inspirovat od mladých. Rozloučila se paní s úsměvem.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká zvětšená oblačnost, přehánky a výjimečně i bouřky. Bude oblačno a zataženo, ráno ojediněle s mlhami. Postupně se pak od západu lokálně rozšíří přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne budou výjimečně jen bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne místy mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na jedničce a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 7 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Vlešině je skoro jasno, 6 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Berloha, kde je oblačno, slabý vítr a 9 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu a také do Berloha přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlným, poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobé zkušenosti i Jiří Bárta z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme ve středu 20. května přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Na svých polích hospodaří zemědělci v okolí Bušanovic na Prachaticku několik generací. Teď se jejich pozemky ocitly přímo uprostřed jedné z plánovaných akceleračních zón pro větrné elektrárny. Místní to odmítají. My se do Bušanovic vypravíme za chvilku ve vysílání, ale ještě předtím zaspívá Lucie Bílá píseň Dobrý kafe.

0: čase být.
1: Bušanovice a další obce na Prachaticku a také Strakonicku odmítají vládou navržené akcelerační zóny pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Bezprostředně se jich mají týkat hned dvě. Mohutné stožáry podle místních ohrozí přírodu, zvířata i klidový ráz krajiny. A také by zabrali ornou půdu.
2: Mám pár pozemků na této zóně. Je tu zase ta pšenice.
3: František Bušek se zemědělství tady u Bušanovic věnuje celý život. Jeho pole se nacházejí téměř ve středu plánované akcelerační zóny číslo 45.
2: Není to na zbohatnutí, ale je to na dobrou obživu a že můžu pořád po generace pokračovat dál a dál. Jsem tu rodák, dědil jsem to po dědovi, to hospodářství.
3: Nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek navíc připomíná, že vládní návrh počítá s další zónou jen na dohled od obce.
4: Tvrzice, Čepšovice, Litochovice, Předslavice, Bušanovice, jsou to všechny ty vesničky, kterých se ty zóny dotýkají. Ty dvě zóny, zóna 44 a 45, jsou téměř propojeny. Kdyby tam nebyla obec Představice, tak jsou téměř spojeny.
3: Starostovi navíc vadí, že s ním ani s okolními obcemi o začlenění území do akceleračních zón nikdo předem nejednal.
4: My to tak vnímáme, že stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu, život zdejších obyvatel. Bude to na pořád.
3: Obavy z výstavby elektráren má i nezávislá starostka Velikých Nišovic Hana Váňová. Ty sice do žádné ze zón nespadají. Přesto by se podle starostky větrný park na životě v obci mohl výrazně podepsat.
5: Je to kvůli naší krajině krásný, kde jezdí se rekreovat celá republika. Navíc tady nefouká vůbec vítr. Nevíme, co nám to přinese. Všichni straší hlukem, stroboskopickým efektem a nikdo nám nic nevysvětlí.
3: Společně se starosty okolních obcí vytvořila petici požadující vyřazení obou zón z vládního návrhu. Jen v Bušanovicích petici doposud podepsalo okolo 400 lidí, vysvětluje Miroslav Beránek.
4: Nejsou to jenom místní, jsou to lidé i z dálnějšího okolí, protože samozřejmě také s tím nesouhlasí, mají k tomu nějaký vztah, k tomuto území a chtějí vyjádřit svým podpisem aspoň svůj nesouhlas s devastací a zničením této krajiny.
3: Proti záměru se minulý týden vymezilo i vedení Jihočeského kraje, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
6: Celý ten postup nebyl zvolen šťastně, jednak nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti. Ta akcelerační zóna má být pouze nástrojem pro to, abychom umožnili realizovat výstavbu více obnovitelných zdrojů.
3: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky k zónám do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí dnes, kdy oznámí také ceník. Při světové premiéře vozu v Curychu to uvedl mluvčí automobilky Josef Baláš. Ženy s rakovinou prsu mají v Českých Budějovicích nové zázemí a podporu. EUC klinika pro pacientskou organizaci Belis zdarma poskytla a zrekonstruovala prostory. Ženy tam najdou zdarma podporu, praktickou pomoc a bezpečný prostor pro konzultace, informovala mluvčí kliniky Lenka Sadílková. V zasedací místnosti úřadu v Bavorově na Strakonicku se dnes od 17 hodin můžete setkat s básníkem, spisovatelem, moderátorem a také dvorním textařem skupiny Spiritual Quintet Františkem Novotným. Jak připomíná město na svém webu, je autorem

0: Předávání se uskutečnilo včera v Praze. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přehánky nebo občasný déšť, teploty do 20, na horách do 16 stupňů. Vítr slabý, odpoledne mírný, západních směrů. Biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na výjezdu z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec a Prahu dávejte pozor. Na silnici 34 se srazilo nákladní auto s dodávkou a nehoda se vyšetřuje také u Horusic nedaleko Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Mozková mrtvice je příčinou až 8% všech úmrtí u Čechů. Spousta lidí přitom její příznaky včas nerozpozná. Jak se v takovém případě tedy zachovat, se dnes dopoledne dozvíte v Českobudějovické nemocnici při takzvaném dnu mrtvice. Navíc si na místě můžete také nechat změřit hladiny cholesterolu v krvi. Víc uslyšíte za chvilku na této stanici, ale ještě předtím bude zpívat Hana Zagorová.

0: Podle odborníků postihne mozková mrtvice ročně až 25 tisíc Čechů. Během svého života ji prodělá až každý čtvrtý člověk. Počet případů mozkové příhody navíc také stabilně přibývá. A právě na tento nepříznivý trend chce dnes upozornit Českobudějovická nemocnice. A to díky akci pro veřejnost, která se jmenuje Den mrtvice. Zájemci ve vstupním terminálu od 9 hodin uslyší odborníky a mohou se také dokonce nechat i preventivně vyšetřit. Ale podrobnosti k tomu dnešnímu dní mrtvice má pro nás mluvčí Českobudějovické nemocnice Iva Nováková. Paní Nováková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji.
0: Tak v úvodu, co všechno tedy se návštěvníci dnes u vás v Českobudějovické nemocnici dozví?
1: Českobudějovická nemocnice připravila Den zdraví, téma mrtvice, to už jste říkal, a v té úvodní sérii přednášek od 9 do 10 hodin jim naši odborníci vysvětlí, co způsobuje mozkovou mrtvici a jaké jsou její příznaky. Konkrétně ten dnešní Den zdraví má preventivní charakter, takže se návštěvníci dozví, jakou roli v rozvoji mrtvice hraje cholesterol, jaký jej lze účinně snížit pomocí stravy či léků. Po celou dobu akce bude před vstupním terminálem nemocnice také přítomná sanitka zdravotnické záchranné služby a její posádka zájemcům vysvětlí, jak rozpoznat příznaky mrtvice a jak se o pacienta starat před příjezdem sanitky, což je velmi důležité.
0: A paní Nováková, budou třeba mít zájemci možnost také s odborníky probrat třeba i to, jestli se před nemocí dostatečně chráníme?
1: Určitě, jak jsem již říkala, tak právě to téma prevence je dneska při našem dní zdraví velmi silné. Prevence hraje v rozvoji mrtvice velmi zásadní roli, proto si budou moci zájemci vyplnit dotazník na místě, který je zaměřený přímo na zhodnocení rizika rozvoje mrtvice. Po celou dobu akce budou našim návštěvníkům k dispozici lékaři, farmaceuti, fyzioterapeuti a nutriční specialistka a ti všichni zodpoví otázky třeba na správné stravování, na zdravý pohyb a na správné užívání léků. Rizikovým faktorem rozvoje mrtvice je také kouření, takže na místě budou přítomní i specialisté z naší poradny odvykání kouření.
0: Vy jste furt také zmiňovala, že návštěvníci můžou se nechat na místě vyšetřit. Tak s čím konkrétně jim pomůžete?
1: Tak jak jsem zmínila, můžou vyplnit ten kratičký jednoduchý dotazník, to si myslím, že je velmi atraktivní. A dále od 10 do 12 hodin si mohou nechat naši návštěvníci vyšetřit hladinu cholesterolu. Jak už jsem říkala, tak ten je výrazným rizikovým faktorem rozvoje mrtvice. Poté od 11 do 12 hodin mohou podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen. Ty výsledky budou moci konzultovat přímo na místě, budou zde přítomní odborníci z Centra prevence civilizačních chorob a také pochopitelně lékaři z našeho neurologického oddělení.
0: Tak už tedy jen doplním, že dnes od 9 do 12 hodin bude v Českobudějovické nemocnici Den mrtvice. Podrobnosti teď po ránu pro nás měla mluvčí nemocnice Iva Nováková. Paní Nováková, díky a přeji hezký den.
1: Vám také, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně převažuje oblačno a teploty se pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme také oblačnou oblohu a 10 stupňů Celsia. Pane, slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí aktuálně 10,5 stupně Celsia.
1: Máte aktuální informace o tom, jak to vypadá se stavem vody na našich jihočeských tocích?
2: Vltava v Soumarském mostě hlásí 43 cm, což je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 59 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař 132 cm, také dostatečný vodní stav. Bechyně 92 cm, ale je to méně vody, ale stále dostatek pro splouvání. A podobně v Katovicích 43 cm, také méně vody, ale dostatek pro splouvání. Teplota vody na Lipně byla včera 15 stupňů Celsia.
1: Tak se nám ty deště trochu projevily na těch našich tocích. Dnes bude pršet?
2: Bude, ale pouze lokálně. Bude oblačno až zataženo. Postupně pak od západu se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřky. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát slabý. Odpoledne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěžné na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačno s docnívajícími přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Noční minima 10 až 7 stupňů a bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra ráno bude polojasno, během dne pak převážně oblačno a v průběhu dne se také lokálně vyskytnou přehánky. Večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17, bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Ráno bude jasno až polojasno, ojedněle s mlhami. Během dne bude oblačnosti přibývat až na oblačno, večer zase se bude vyjasňovat. Páteční minima 9 až 6 stupňů, maxima 20 až 24 a bude vát ráno proměnlivý vítr nebo klidno. Během dne pak slabý severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Za chvilku společně zamíříme do geometrického středu naší České republiky. Kde ho najdeme, tak to poví v rubrice, co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Ale ještě předtím bude zpívat Tomáš Klus se souchotí Tamarou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Osm hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Obnovou bývalé hřbitovní zdi letos skončí oprava kostela v Novosedlech nad Nežárkou. UEFA zpřísnila trest pro trenéra Vlachovského. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
8: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
6: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí. Přes 30 lidí utrpělo zranění, uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jich země s militantním hnutím Hizballah, zemřel také jeden izraelský voják. Boje pokračují přesto, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání. Ohradní zeď kostela svatého Václava v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku čeká rekonstrukce. Vedení obce ji chce opravit na konci léta před svátkem českého patrona. Práce vyjdou na více než 600 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace od Jihočeského kraje. Podle nezávislého starosty Filipa Mencla získala obec areál kostela od církve před 3 lety.
9: Církev už tady tu pastorační činnost de facto nevykonává, prostě už do toho kostela na ty mše nechodí nikdo. Ten kostel je v celkem dobrém stavu. Součástí té památky je i bývalá hřbitovní zeď. My máme stanovisko památkářů.
6: Národopisná expozice Muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci má vysokou návštěvnost. Vyplývá to z dat instituce, která za ni tento týden získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria Musealis. Exponáty jsou doplněné i o různé fotografie a audioukázky. Pro děti jsou připravené kvízy a interaktivní program, vysvětluje vedoucí muzea Dagmar Kluchová.
10: Hodně k nám jezdí školy. Ty k nám jezdili vždycky, ale ty jsme opravdu zaznamenali velký nárůst. My tam totiž máme pro ty děti udělaných spoustu takových interaktivních prvků. Máme tam i takový koutek, kde si můžou i ty malí děti pohrát a něco vyzkoušet. Je to všechno takový edukační. Sport.
6: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přehánky nebo občasný déšť, odpoledne jen výjimečně bouřky, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Vítr bude slabý, odpoledne místy mírný západních směrů, biozátěž bude na nejnižším stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Záchranáři zasahují v Táboře na Soběslavské, což je část silnice 603. Autobus tam srazil chodce. Nehody se vyšetřují také v Českých Budějovicích na výjezdu na Jindřichův Hradec a Prahu na silnici 34, u Horusic nedaleko Veselí nad Lužnicí na Táborsku a nově také na silnici 128 mezi Horní Pěnou a Jindřichovým Hradcem. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Mlha nad ledem, kapající voda ze střechy a také náročné chlazení. Vimperský zimní stadion už rekonstrukci potřeboval. Teď se do něj pustili dělníci a město slibuje také modernější a úspornější provoz. Natáčeli jsme přímo na začátku stavebních prací. Atmosféru přiblíží za chvilku reportáž ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 3/4 minuty po 8 hodině ve středu 20. května. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Na zimním stadionu ve Vimparku teď neuslyšíte brusle ani puky. Halu místo hokejistů obsadili dělníci s rozbruskami a také s plošinami. Začala první etapa rekonstrukce staré budovy, kterou v 70. letech minulého století stavěli obyvatelé své pomocí.
1: Tak samozřejmě stávající opláštění jsou teď trapezové plechy s nějakýma nástřikama.
2: S Martinem Procházkou, jednatelem společnosti, proto pozorujeme pracovníky, jak rozebírají opláštění zimního stadionu.
1: Protože už spojovací materiál je kompletně zarezlý, takže se to všechno musí rozbruskama odřezávat, postupně stahávat dolů, všechno je teda z vejšek, všechno se dělá z plošin, tím je ta práce trošku jako náročnější, hlavně na čas, nejde to tak rychle, jak jsme předpokládali.
2: Rekonstrukce vimperského zimního stadionu už byla nezbytná, jak mi potvrzuje nezávislý místostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl.
3: Stadion je starý desítky let a podle toho i jeho stav za tu dobu vypadá. Realizujeme opláštění a zateplení severní a části východní strany. Zároveň dochází k rekonstrukci a zateplení celé střechy a celého obvodu pod střechou.
2: Stadion už měl řadu problémů. Srážela se tady voda, bylo složité udržovat ten led.
3: Dostane novou vzduchotechniku, která právě bude řešit i tu kondenzaci vody nad ledovou plochou a v těch teplejších dnech, kdy my vlastně stadion zpravidla otvíráme už ke konci srpna, aby měli hokejisté možnost trénovat, tak se nám tvořila mlha nad ledovou plochou.
2: Vimperský stadion je jediný v celém regionu.
3: Nejbližší další zimní stadion je ve Strakonicích a nebo v Sušici.
2: Netrénují tady jenom sportovci, hokejisté, ale jezdí sem i děti.
3: Využívají právě stadion i, jak se říká, hobíci z různého okolí, řekněme 30 až 50 kilometrů okolí Vimperka, tak zimní stadion využívají.
2: Ta první etapa rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun.
3: My jsme vysoutěžili tuto stavbu za 28,5 milionů korun. 10 milionů korun bude dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Zároveň máme požádáno ještě do Národní sportovní agentury o 15 milionů korun, ale tam zatím výsledek nevíme.
2: První etapa rekonstrukce zimního stadionu má být hotová ještě letos, v druhé polovině října. Z Vimperka Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká zvětšená oblačnost, přehánky a výjimečně i bouřky. Bude oblačno až zataženo, ráno ojediněle s mlhami. Postupně pak od západu lokálně se budou rozšiřovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne pouze výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak místy mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Naposledy se ještě podíváme na SMSky, přišla také ještě zpráva z Prachatic, kde je 15 stupňů, sluníčko. Klidný den přeje Helča. Helče, děkujeme a do Prachatic přejeme také hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli se podíváme na to, co zásadního se připravuje na silnicích v našem kraji. Ale ještě předtím jsou tady holky s písní Sisen začíní. Tak pěkné ráno.

0: A právě teď, 4 minuty po 8:45, se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době připravuje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkolová.
1: V Jihočeském kraji pracujeme aktuálně na několika velkých projektech. Dostavujeme poslední úseky dálnice D3, stavíme přivaděč k D3 od Krumlova, severní spojku v Českých Budějovicích a v neposlední řadě i obchvat Desného a Češnovic. Ve druhé polovině roku plánujeme na silnici 1/20 zahájení další stavby, a to 7-kilometrového obchvatu města Sedlice a obce Hněvkov.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Městský soud v Praze dnes odpoledne znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud. V Jihočeském kraji se letos v prvním čtvrtletí buduje výrazně méně bytů než před rokem. Začala stavba 343 bytů, což je meziroční pokles o 14%. U dokončených bytů je propad ještě výraznější. Zkolaudováno bylo 318 bytů, což je o téměř 37% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. A pokles byl mezi kraji největší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V Lišovském kině se dnes koná květnový klub na nečisto. Hostem skupiny Rybníkáři bude tentokrát Pavla Jojo Ambrožová a Jaroslav Bárta. Zazní francouzské šanzony. Začátek je tradičně v 19.30, informoval za pořadatele Jiří Krška. Házenkářky pražské Slávie mohou získat český titul. V prvním zápase finálové série na dvě vítězství triumfovali na hřišti lázní Kinžvart a dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Začne v hale v Edenu v 19.30. Pokud svěřenkyně Daniela Čurdy nevyhrají, rozhodne o šampionkách sobotní třetí souboj na západě Čech.

0: 3 v Českých Budějovicích na silnici 34 u železničního podjezdu, mezi Jindřichovým Hradcem a Horní Pěnou na silnici 128 a také v obci Lomy u Konžaku na Jindřichohradecku na silnici 164 a pozor také u Horusic nedaleko Veselí nad Lužnicí na Táborsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Řeku Otavu jako ženu s dlouhými vlasy, Přemysla Otakara II. Na koni, ale také raketu se strojem času. Tak nejenom to znázorňují sochy z Písku, které ode dneška uvidíte na náplavce u Kamenného mostu v Písku, kam vás vezmeme v našem vysílání za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Marek Ztracený.

0: po uši.
1: Rekordních 100 tun materiálu spotřebovali letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku, které budou slavnostně odhaleny právě dnes ve 14 hodin odpoledne. Jejich tématem je příběh této plynoucí řeky jako životadárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou a také současným životem města. Tvorbu soch z písku mohli kolem jdoucí u píseckého kamenného mostu pozorovat už po 20.
2: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
3: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve

0: výšce 1,5 metru.
1: Písek odpadává samozřejmě dolů, ale zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
0: Já si vezmu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat. To asi není úplně obyčejný písek, který najdeme na pískovišti.
1: Musí být vybraný, aby byl ideální pro tu tvorbu ty pískové sochy. Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu, aby se to dokázalo spojit.
0: Já si tady trošku připadám taky jako akrobatka, protože ten okraj, po kterém se pohybujeme, má snad jenom 10 cm. Rovnováhu musíte mít i vy, nejenom sochy.
1: No, musí se člověk jako naklánět víc na tu sochu, no, nesmí chtít odstupovat tam do vzduchu. A protože stojíme 1,5 metru nad zemí na bednách, které fungují nejenom pro stavbu té sochy, ale jako provizorní lešení, nemáme vůbec žádný odstup, tak půjdeme teďka dolů a podíváme se, jak ty proporce se nám podařily nebo ne.
0: Jak se to rýsuje?
1: Jak se to rýsuje.
0: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně všechno za nářadí.
1: Každý má vlastní sociálně pískařský lžíce, ale dá se to i upravit z normálního zednického třeba hladítka nebo zednický lžíce. Proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle, které jsou hodně tenké, takže vlastně se s nimi dá pěkně řezat.
0: Potřebuje řeka Otava někdy vodu i od vás?
1: No samozřejmě, při tom dusání tam lijeme spoustu vody z Otavy, ale potom, když je moc teplo, tak musíme občas to navlhčit postřikovačem, aby to nepřeschlo ta socha.
0: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku, bude na ní ze strany od mostu umístěný nápis. A zajímavostí z vytvoření vůbec tak široký sochy je, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
0: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý, my musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech a mohly tam být parohy. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu, takhle vlastně je to takový polorelief.
0: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
2: Téma Otava plyne, písek tvoří. Vrací se k řece jako zdroji života, inspirace i samotného materiálu, ze kterého sochy vznikají. Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
0: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tereáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech polojasno až oblačno a teploty dosahují aktuálně 12 až 15 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 12,5 stupně Celsia, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáně vhlásí 12 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: Teď po ránu to vypadá docela dobře, tak jaký ten den bude?
2: Počasí u nás ovlivní od západu okluzní fronta. Bude oblačno až zataženo. Postupně se od západu místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřka. Dnešní odpolední teploty se vyšplhají na 17 až 20 stupňů, na horách pak na 13 až 16 a bude vás slabý. Odpoledne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačnost do snívajícími přehánkami, postupně pak bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Noční minima klesnou na 10 až 7 stupňů a bude slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. A zítra přes den pak ráno polojasno, během dne převážně oblačno a v průběhu dne se lokálně vyskytnou přehánky. Večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima 18 až 21, na horách 14 až 17 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Pátek bude ráno jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Během dne bude oblačnosti přibývat na polojasno až oblačno a večer se zase bude vyjasňovat. Páteční minima 9 až 6 stupňů, maxima mezi 20 a 24 stupně Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: Sobota bude převážně slunečná, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty ráno 11 až 7 stupňů, odpoledne pak 22 až 26 stupňů Celsia, bude vát slabý proměnlivý, během dne severovýchodní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Říká meteorolog Tereáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek dospíval 8:45. Za pár minut už nás čekají zprávy, které připravuje kolegyně Pavlína Fendeková, a hned poté už se rozjede také dnešní Jihočeské dopoledne. A to dnes bude mít na svědomí Matěj Vodička, který se mnou sedí ve studiu. Matěj, vítej, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno, Luboši, tobě i všem posluchačům.
0: Na co se můžeme těšit?
1: Je to opět hodně. Já to vezmu zase po pořadě. Po 9:00 si poslechneme třeba reportáž Filipa Černého z Třeboňského archivu o pečetním prstenu Petra Voka z Rožumberka. Čekají nás taky samozřejmě Místa srdci Mirky Nezvalové dnes s ředitelem Zoo Dvorec Uborovan Viktorem Ambrožem. Připravená je samozřejmě taky Jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka. No a máme pro vás reportáž taky o tom, že děti z Bulerbinu tohle slavné literární dílo ožije, nebo ožívá právě teď v rozhlase. Po 10:00 se vypravíme do Vimperku na Prachaticku, kde se opravuje tamní zimní stadion. Poslechneme si taky o tom reportáž. Samozřejmě chybět nesmí tipy pro volný čas. Vypravíme se třeba taky do muzea ve Volyni na Strakonicku, kde mají dnes speciální přednášku. Samozřejmě se nám do vysílání přihlásí taky regionální stopař Petr Kubát. No a chybět nebudou ani babské rady. No a to poslední takové, řekněme, vyvrchol jeho českého dopoledne. Po 11:00 k nám do studia přijde polární ekolog Jiří Bárta, který bude naším dopoledním hostem. Je to vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Povídat si budeme třeba o jeho pobytech na Svalbardu. Víš mimochodem, Luboši, kde je Svalbard?
0: No, na polu někde, to bude asi.
1: V Arktidě.
0: Jeden z těch polů. No, Arktida je na polu.
1: Na souostroví Špicberky, ano, je to tak. A no, to je ten jižní nebo ten severní?
0: A tam jsem taky ještě nebyl teda.
1: Já taky ne.
0: Ani na jednom. Mám rád ty zkoušky po ránu. Matěj je připraven.
1: Tak si poslechni rozhovor po 11:00.
0: Budu se na to těšit i na pana Bártu. Matěj, díky. Matěj Vodička nás poslal na to dopolední vysílání a bude to hodně pokaždé, jak jste slyšeli. A do té doby, ale samozřejmě, než se Matěj dostane ke slovu a než přijdou zprávy s Pavlínou Fendekovou, což bude za 9 minut, tak nás čeká také ještě trocha hudby. A teď bude zpívat ještě Věra Špinarová. Tak se mějte hezky. Dobrý den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Z knihovny Václava Havla odchází kvůli sporům s vedením všichni zaměstnanci i klíčový sponzor. Hlavní budova Českokrumlovské čistírny odpadních vod dostane nové rozvody elektřiny a tepla. Fotbalisté Jablonce a Karviné zabojují o titul ve finále Českého poháru. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí také klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
2: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifrová.
3: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
2: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny Radiožurnálu, napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Modernizace čistírny odpadních vod v Českém Krumlově bude pokračovat opravou provozní budovy. Vedení města počítá se zásahy v plášti budovy nebo s výměnou elektroinstalace. Rekonstrukce za 6 milionů korun zahrne mimo jiné i kompletní výměnu tepelných rozvodů. Pokračuje starosta za hnutí ANO Alexandr Nogrády.
4: Provozní budova čistírny odpadních vod je v neutěšeném stavu a tak přistupujeme k její, dá se říct, celkové rekonstrukci. Je to jedna z nezbytností, která je potřeba investovat do čistírny odpadních vod.
0: V okolí čtyř palic ve Žďárských vrších dál trvá zákaz vstupu. Ochránci přírody ho vyznačili kvůli ochraně sokolů. V uplynulých týdnech dravci vyseděli 3 mláďata, která ale podle zjištění ochránců postupně ulovil vír, vysvětluje regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč.
5: Ten vír v noci přiletí, chytne jedno mládě, to odnese a další noc potom si přiletí pro další. Takže to byla známka toho, že to je predace vírem. Takže už jsme vlastně ten konec očekávali.
0: Omezení pohybu lidí v okolí teď pokračuje kvůli ochraně původního páru sokolů. Sport. Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, slezský tým je ve finále poprvé. Trenér Jablonce Luboš Kozel mluví o největších přednostech soupeře.
6: Dopředu jsou velice nepříjemní, kvalitní, mají tam individuality, svým způsobem je to někdy i na úkor třeba lepší té defenzivní fáze nebo prostě toho, že jsou jako hodně otevřený, takže jsou zápasy, kdy jim to sedne a jsou nepříjemní komukoliv.
0: Finále domácího poháru začne v Hradci v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přeháníky nebo občasný déšť, odpoledne jen výjimečně bouřky. Teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Vítr slabý, odpoledne místy mírný západních směrů. Biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se nově vyšetřují v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích, v Omlenické ulici v Kaplici, na silnici 39 u Horní Plané na Českokrumlovsku, na silnici 145 u zámku Kratochvíle nedaleko Netolic a také na silnici 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Horní Pěnou a v obci Lomy u Kunčaku na Jindřichohradecku na silnici 164. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je přesně 9 hodin a 5 minut, začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 20. května roku 2026. Krásnou středu vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes nás podle meteorologických předpovědí čeká spíš zataženo, jak jsme slyšeli ve zprávách, ale ať je teplo nebo zima, déšť nebo mráz, naše stanice je tu stále s vámi. No a třeba v nadcházející hodině, respektive přímo v jím samém závěru, si poslechneme reportáž o tom, že slavné děti z Bullerbynu teď ožívají v rozhlase. Zdeněk Zajíček ve dnešní jihočeské vlastivědě připomene jihočeský příběh z napoleonských válek. No a dnešní místa v srdci Mirky Nezvalové se budou točit hodně kolem zvířat. A na úvod opět jedna připomínka lokální jihočeské historie. Pečetní prsten Petra Voka z Rožumberka měl být po jeho smrti zničen. Naštěstí se tak nestalo a dochoval se do dnešních dnů. Podrobnosti uslyšíte v reportáži Filipa Černého už za chvíli. A Matěj Vodička ještě jednou od mikrofonu přeje dobré dopoledne.

0: 9 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já vám přeji, abyste ten den neměli jenom zítra, ale taky dneska. Jedna z největších vzácností uložených v Třeboňském oblastním archívu je pečetní prsten rožumberského vladaře Petra Voka. Stal se jedním ze symbolů archívu, jeho snímek se objevil na plakátu a dokonce i v kalendáři. Redaktor Filip Černý ho mohl v doprovodu ředitele archivu Václava Remeše vidět na vlastní oči.
1: Takže tohle... To je obrovská vzácnost, která je tady před námi teď. A to je pečetní prsten Petra Voka z Rožumberka, který se dochoval v našem archivu a je tvořen zlatem opravdu vysoké kvality a safírem, velmi vzácným. A v něm je vyryto je v tom heslo PVZR, Petr Vok z Rožumberka, a je v tom vlastně vyrytý ten poslední rožumberský znak, který známe z různých, tady z Třeboně třeba známe z toho průčelí zámku.
2: Řekněte mi, protože člověk má zafixované, jak jsou ty pečetě velké a teď takhle malý pečetní prsten, skutečně se s ním pečetilo anebo se mu jenom tak říkalo?
1: Pečetil s ním osobní korespondenci, což byly pečeti menší. On měl samozřejmě jezdeckou pečet, měl pečet vladařskou, se dá říci. A tímto prstenem zřejmě pečetil tu osobní korespondenci a měl být zničen po jeho smrti. Což je také pravidlo, že se ten přebrousí a tak dále. Tenhle ten zřejmě už je také přebroušený. Původně zřejmě byl Vilémův, ale to nevíme určitě. Ale rozhodně ten safír je hodně starého data. A Petr Vok nebyl zas až tak bohatý, aby si to mohl dovolit. Takže tam byla pouze změněná ta nějaká ta změna v tom jméně. Jinak ten erb už zřejmě vynechal vytvořit Vilém z Rožumberka. Ale to jsou samozřejmě domněnky, stejně tak jsou domněnky, jak se k nám dostal.
2: Právě, jak to, že nebyl tedy zničen po smrti?
1: Dostal zřejmě ještě před úmrtím, ho dostala osoba, která mu byla velmi blízká a ten ho uchoval do našich časů, původně ve Slavatovském archivu, později v Černínském archivu a pak se dostal zpátky do Třeboně. To je taková historie, která je opravdu zvláštní, protože se dostal tam, kde byl. A přežil vlastně 30-letou válku, přežil všechny ty režimy, které byly následné a jsme moc rádi, že ho tady máme. Vážíme si ho a chováme se k němu s velkou úctou.
0: Jak prsten vypadá, si můžete ověřit i z fotky na našem webu, konkrétně na adrese budejovice.rozhlas.cz. Najdete jak povídání, které právě zaznělo, tak i snímek změněného prstenu.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Přesně ve čtvrt na 10 posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jsme milovníci Afriky, říká majitel zoo Dvorec u Borovan Viktor Ambroš. Kromě zvířat se synem si oblíbili i tropické rostliny, jak prozradil v rubrice Místa v srdci její autorce Mirce Nezvalové, kterou vám nabídneme hned po písnice Simona a Garfunkla.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Kamtárné srdce šéfa zoologické zahrady Dvorec u Borovan Viktora Ambrože. Logicky si řeknete, že tam, kde před 20 lety vybudoval právě svou zoo. Ale možná vás překvapí, jak prozradil Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál, že jeho další velikou láskou je Afrika. Ale Dvorec to podle něj vyhrává.
0: Místa v srdci.
2: No tak byla a bude, to je jasný. Proto jsme to vybudovali, jsme milovníci Afriky, tak já už teďkon přece jenom už jsem taky letitej chlapík, takže já už taky se své srdce odávám někomu jinému, než jenom zoologické zahradě a své manželce, ale hlavně Africe v současné době.
3: Znamená to tedy, že jste nevěrník?
2: No tak možná i nevěrník celé České republice, protože víceméně každý rok vyjedeme prostě na štaci do Afriky pozorovat, fotit zvířata. Máme světejch nějakých 38 národních parků, jak v západní, ve východní, ale i v jeho západní Africe. Takže můj sen, který se má plnit, to říká i naše kamarádka, paní doktorka Imbrová, říká, že sny se mají plnit. Takže my si plníme a já bych, pokud mi zdraví dovolí, chtěl sjet všechny subsaharské státy Afriky.
3: Kolik vám jich ještě zbývá?
2: No, tak určitě polovina.
3: My v našem pořadu Místa v srdci vždy se snažíme inspirovat posluchačky a posluchače k tomu, aby nějaká místa navštívili. Tak nepředpokládám, že se všichni pohrnou hned do Afriky, ale kromě toho, že mohou zavítat k vám do zoologické zahrady Dvorec u Borovan, tak máte také nějaká místa okolo Borovan na dohled, anebo jenom vždycky trasujete na letiště a hurá do Afriky z dvorce?
2: Taky určitě. Samozřejmě není dostatek financí na to, aby jsme mohli v Africe trávit veškerý náš čas, to na to opravdu nemáme, takže i jsme tady v České republice nebo v Evropě. Zajímáme se i o kytky, se synem jsme se trošku zbláznili do exotických rostlin typu palmy, cikasy a podobně, takže navštěvujeme i tady v okolí některé státy, kde je možnost se odsaď přivést třeba nějakou palmičku. Teď naposledy jsme dovezli vlastně úplně tu nejvyšší palmu, která kdy v České republice v zoologických zahradách byla 10-metrovýho trachíka, takže byla to velká akce a člověk si musí udělat radost.
3: Takže předpokládám, že váš cestovatelský sen, ten už jsme zmínili, to je ještě navštívit všechny státy subsaharské Afriky, ale ještě máte také třeba nějaký další cestovatelský sen po České republice? Objíždíte ostatní zoologické zahrady? Inspirujete se?
2: Vzhledem k tomu, že tady máme dvě organizace, je tady Unie a ČAZA, to jsou dvě české organizace, kde jsou buď soukromí, anebo ty městské zoologické zahrady. A všichni se známe, protože děláme konference společně, tak se známe samozřejmě i ty zoologické zahrady. Já už se spíš snažím inspirovat se v zahraničí, protože ono třeba právě na tom jihu ty zoologické zahrady vypadají trošku jináč než u nás. A je to i díky tomu, že u nás bylo takový počasí jako třeba letošní zima. Jo, ono březen, za kamna vlezen, v dubnu ještě tam budem, tak ono, co chceme, jsme v České republice, jsme ve střední Evropě a tady přece jenom prostě je chladnějc, ale už i díky tomu, že za posledních 20 let, co my jsme ve dvorci, vidíme ten posun, jak se nám ta planeta otepluje a že už i ve dvorci můžeme vlastně chovat exotické rostliny, nejenom exotické zvířata. Jo? A když je to jako zoologická zahrada, kterou jsme zakládali jako park exotických zvířat, tak těm ty rostliny taky patří.
3: Proč by lidé se měli vypravit do zoologické zahrady Dvorec u Borovan? Co vám je vašemu srdci tam nejbližší, když pominu tu poslední 10-metrovou palmu?
2: Tak já jsem zoolog, takže jako samozřejmě zůstaneme u zvířat. Jsou to určitě šimpanzi, který nejsou běžnými chovateli zoologických zahrad. My převážně teda se snažíme vytvořit podmínky pro africké zvířata. Máme tropický pavilon právě na tyhle ty kytky s jezírkama a s vodopádem, kde teda jsou samozřejmě i krokodýlové. No a když už by se měl zvát do zoologické zahrady Dvorec u Borovan návštěvníka, tak všechny milovníky plazů, protože my se specializujeme právě na kobry, které jsou jedinečními zvířaty, dokonce i veterina, že jo, lékařství má ve znaku hada. Takže had je velice důležitý součástí celého lidstva a my jsme si vybrali kolekci kober, která není ve světě vůbec vidět, takže pokud chce vidět takhle zvláště nebezpečný jedovatý zvířata, tak zásadně do dvorce.
3: Říká ředitel zoologické zahrady Dvorec u Borovan Viktor Ambroš. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Příští týden budete mít šanci poslechnout si rozhovor o oblíbených místech herečky a zpěvačky Dáši Zázvorkové, která pochází jen na dohled jižních Čech, a to z Votic. No a za chvíli už další písnička od skupiny Slza. Stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dream.
1: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlným, poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobé zkušenosti i Jiří Bárta z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme ve středu 20. května přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička. To byla pozvánka k našemu dnešnímu rozhovoru s dopoledním hostem. Myslím, že to bude velmi zajímavé povídání, ale teď za minutu a půl bude 9:30 a nás čeká už za chvíli dnešní Jihočeská vlastivěda, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Připomeneme si jihočeský příběh z napoleonských válek, který se skutečně stal a na jehož základě pak také vznikla písnička. Tu asi znáte podle té úvodní věty. V Dunajících je nouze, zabili tam Francouze. A v závěru se zpívá: a ty, co ho zabili, vyslejchaný pak byli u třeboňského soudu. I to je pravda, ale jak to s nimi dopadlo, tak na to si počkejte už za okamžik hned po písnice.

0: V Dunajicích je nouze, zabili tam Francouze. Zpívá se v jedné jeho české písničce. Písnička má reálný základ a my si o něm povíme v jeho české vlastivědě. Nešťastná událost, o které se zpívá v písni, se odehrála v průběhu napoleonských válek. V lednu 1806 se do Dunajovic ze směru od Lomnice nad Lužnicí doslova doplazil zubožený francouzský voják. Naříkal a prosil, aby ho dopravili do Lišova, kam odtáhl jeho regiment. Jeden z místních sedláků proto naložil nebohého Francouze na vůz a vzal si od něho jeden zlatý a vezl jej do Lišova. U lesa však dohonili vůz tři předem domluvení bandité z Dunajovic, stáhli nebohého vojáka z vozu, oloupili ho a utloukli. Jeden z nich jej dokonce probodl jeho vlastním bajonetem. I když se na tento ukrutný čin brzy přišlo a byl nahlášen místním richtářem vrchnostenskému úřadu v Třeboni, zlosinům se nakonec nic nestalo. Voják byl totiž příslušníkem tehdy nepřátelského vojska a proto soud pachatele nepotrestal. Nicméně tělo nebohého muže bylo alespoň pochováno na slovinickém hřbitově. Kdo byl však nešťastný mladý Francouz, zůstalo neobjasněno. Lup, kvůli kterému nebohý mladík přišel o život, byl však menší, než vrazi doufali. Skládal se z rezervní zásoby prádla, šatů a bot, několika krejcarů a velkých stříbrných hodinek. Text písničky, v níž se zpívá o tom, že nebohý ten mládenec neměl nic než růženec, se tak poněkud liší od skutečnosti.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně

Babi Daněk dozněl v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice 8 minut po 9:30. Chcete se dozvědět, jak rozpoznat mrtvici a včas přivolat pomoc pro své blízké? Naučit se nejen to můžete dnes v Českobudějovické nemocnici na takzvaném Dni mrtvice. Už jsme o něm mluvili v našem dnešním ranním vysílání a připomeneme ho i za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Podle odborníků prodělá mozkovou mrtvici během svého života až každý čtvrtý člověk. Jak je rozpoznat včas a našim blízkým přivolat lékařskou pomoc, vysvětlí dnešní den mrtvice ve vstupním terminálu Českobudějovické nemocnice. Do 12 hodin se tam dnes můžete naučit daleko víc, jak připomene rozhovor kolegy Luboše Voráčka s mluvčí Českobudějovické nemocnice Ivou Novákovou.
1: Konkrétně ten dnešní den zdraví má preventivní charakter, takže se návštěvníci dozví, jakou roli v rozvoji mrtvice hraje cholesterol, jaký jej lze účinně snížit pomocí stravy či léků. Po celou dobu akce bude před vstupním terminálem nemocnice také přítomná sanitka zdravotnické záchranné služby a její posádka zájemcům vysvětlí, jak rozpoznat příznaky mrtvice a jak se o pacienta starat před příjezdem sanitky, což je velmi důležité.
2: A paní Nováková, budou třeba mít zájemci možnost také s odborníky probrat třeba i to, jestli se před nemocí dostatečně chráníme?
1: Prevence hraje v rozvoji mrtvice velmi zásadní roli, proto si budou moci zájemci vyplnit dotazník na místě, který je zaměřený přímo na zhodnocení rizika rozvoje mrtvice. Po celou dobu akce budou našim návštěvníkům k dispozici lékaři, farmaceuti, fyzioterapeuti a nutriční specialistka a ti všichni zodpoví otázky třeba na správné stravování, na zdravý pohyb a na správné užívání léků. Rizikovým faktorem rozvoje mrtvice je také kouření, takže na místě budou přítomní i specialisté z naší poradny odvykání kouření.
2: Vy jste furt také zmiňovala, že návštěvníci můžou se nechat na místě vyšetřit. Tak s čím konkrétně jim pomůžete?
1: Tak jak jsem zmínila, můžou vyplnit ten kratičký jednoduchý dotazník, to si myslím, že je velmi atraktivní. A dále od 10 do 12 hodin si mohou nechat naši návštěvníci vyšetřit hladinu cholesterolu. Jak už jsem říkala, tak ten je výrazným rizikovým faktorem rozvoje mrtvice. Poté od 11 do 12 hodin mohou podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen. Ty výsledky budou moci konzultovat přímo na místě, budou zde přítomní odborníci z Centra prevence civilizačních chorob a také pochopitelně lékaři z našeho neurologického oddělení.
0: No já už jenom doplním a zopakuji, že den mrtvice ve vstupním terminálu Českobudějovické nemocnice můžete navštívit do dnešních 12 hodin, tedy dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

9 hodin 46 minut stále posloucháte dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Líza, její bratři Lasse a Bosse, sestry Anna a Brita a kamarád Ole. S touhle šesticí se v dětství potkal leckdo z nás. Děti ze švédského Bullerbynu teď znovu ožívají, a to konkrétně u nás v rozhlase. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá v režii strakonického rodáka Aleše Vrzáka jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede dalším původem Jihočeška herečka Bára Hrzánová.
2: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
3: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
4: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
3: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bullerbynu.
2: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
3: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
4: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi lety 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
5: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
4: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
5: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
4: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
6: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
4: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České budoucí.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle ministra Vojtěcha není hrozbou. 8 pískových soch zdobí ode dneška náplavku řeky Otavy v Písku. České hokejisty čeká na mistrovství světa duel s Itálií. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka, má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
2: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Obří sochy z Písku vyrostly po 20. na náplavce u kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy, co by životodárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch, řekl ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
3: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
0: Vernisáž soch na náplavce v Písku začne ve 14 hodin. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, který zaplní město od pátku do neděle. Plavba na voru spojená s ochutnávkou piv dnes čeká na návštěvníky festivalu piva v Českém Krumlově. Voroplavba provede zájemce historickým centrem města. Mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová doplňuje.
4: Ve středu 20. a potom 27. května mohou návštěvníci zažít jedinečnou voroplavbu na Vltavě. Na voru je čeká degustace 4 piv a vyprávění vorařských příběhů. Během plavby pak poznají i historii a současnost voroplavby a dozví se zajímavosti o městě. Sport.
0: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s Itálií. Zápas základní skupiny začne v 16:20. Včera Italové podlehli Norům 0-4. Slovinci zaskočili po české reprezentaci také Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Rakousko je nadále 100% v důležitém souboji o postupové naděje do play-off zdolalo Lotyšsko 3-1. Maďaři deklasovali Velkou Británii 5-0.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřky, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Vítr slabý, odpoledne místy mírný západních směrů, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích, blízko odstavného parkoviště, v Omlenické ulici v Kaplici, na silnici 39 u Horní Plané na Českokrumlovsku a na silnici 145 u zámku Kratochvíle nedaleko Netolic na Prachaticku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po zprávách v 10 hodin je tu stále s vámi dnešní české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásnou středu 20. května vám od mikrofonu přeje ještě jednou Matěj Vodička. Jak jsme už slyšeli ve zprávách, český národní hokejový tým na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu nastoupí k dalšímu utkání ve své skupině B, tentokrát vyzve Itálii. No a dobrou zprávou z kabiny našeho národního týmu je, že po krátké zdravotní indispozici by měl být v pořádku zkušený obránce Michal Kempný. Jak už jsme taky slyšeli, zápas začne v 16 hodin a 20 minut. My si však v závěru této vysílací hodiny popovídáme třeba o salátu, a to v rámci dnešních babských rad. Spojíme se taky s naším regionálním stopařem, který by měl být v Netolicích. Zabedeme vás do Volyně na Strakonicku, konkrétně do tamního městského muzea. No a samozřejmě chybět nesmí tipy pro volný čas. No a když už jsem v úvodu zmínil ten hokej, tak na to právě tak trochu teď navážeme. Mlha nad ledem, kapající voda ze střechy a náročné chlazení. Vimperský zimní stadion už rekonstrukci nutně potřeboval. Teď se do něj pustili dělníci a město slibuje modernější a úspornější provoz. Natáčeli jsme přímo na začátku stavebních prací. Počkejte si na reportáž. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice krásný den.

0: Vítr Lucie Vondráčkové doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v 10 hodin a 10 minut dopoledne. Na zimním stadionu ve Vimperku teď neuslyšíte brusle ani puky. Halu místo hokejistů obsadili dělníci s rozbruskami a plošinami. Začala první etapa rekonstrukce staré budovy, kterou v 70. letech minulého století stavěli obyvatelé města své pomocí.
1: Tak samozřejmě stávající opláštění jsou teď trapezové plechy s nějakýma nástřikama.
2: S Martinem Procházkou, jednatelem společnosti Proton, pozorujeme pracovníky, jak rozebírají opláštění zimního stadionu.
1: Protože už spojovací materiál je kompletně zarezlý, takže se to všechno musí rozbruskama odřezávat, postupně stahávat dolů, všechno je teda z vejšek, všechno se dělá s plošin, tím je ta práce trošku jako náročnější, hlavně na čas, nejde to tak rychle, jak jsme předpokládali.
2: Rekonstrukce vimperského zimního stadionu už byla nezbytná, jak mi potvrzuje nezávislý místostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl.
3: Stadion je starý desítky let a podle toho i jeho stav za tu dobu vypadá. Realizujeme opláštění a zateplení severní a části východní strany. Zároveň dochází k rekonstrukci a zateplení celé střechy a celého obvodu pod střechou.
2: Stadion už měl řadu problémů. Srážela se tady voda, bylo složité udržovat ten led.
3: Dostane novou vzduchotechniku, která právě bude řešit i tu kondenzaci vody nad ledovou plochou, a v těch teplejších dnech, kdy my vlastně stadion zpravidla otvíráme už ke konci srpna, aby měli hokejisté možnost trénovat, tak se nám tvořila mlha nad ledovou plochou.
2: Vimperský stadion je jediný v celém regionu.
3: Nejbližší další zimní stadion je ve Strakonicích a nebo v Sušici.
2: Netrénují tady jenom sportovci, hokejisté, ale jezdí sem i děti.
3: Využívají právě stadion i, jak se říká, hobíci z různého okolí, řekněme 30 až 50 kilometrů okolí Vimperka, tak zimní stadion využívají.
2: Ta první etapa rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun.
3: My jsme vysoutěžili tuto stavbu za 28,5 milionů korun. 10 milionů korun bude dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Zároveň máme požádáno ještě do Národní sportovní agentury o 15 milionů korun, ale tam zatím výsledek nevíme.
2: První etapa rekonstrukce zimního stadionu má být hotová ještě letos v druhé polovině října. Z Vimperka Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Český

0: chtěl. Tipy pro volný čas.
1: Krásné a zatím ještě sluncem provoněné dopoledne, nebo alespoň tady v Českých Budějovicích sluncem provoněné dopoledne, milí posluchači. Dnes máme středu 20. května a jižní Čechy doslova kvetou lákavými příležitostmi, jak prožít ten dnešní den. A pokud ještě nemáte plány na odpoledne a večer, tak se pohodlně usaďte. Já mám pro vás hned několik inspirativních tipů. Začneme v Písku, kde se nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu promění v neobyčejnou galerii pod širým nebem, jak už jsme ostatně slyšeli několikrát v našem dnešním vysílání, protože právě dnes ve 14 hodin tam autoři slavnostně odhalí obří pískové sochy. Letošní jubilejní ročník vypráví podmanivý příběh řeky jako životodárné tepny regionu. Potkáte tu kelty, rýžující zlato, bájného jelena i samotné zrození města. No a pokud se sem vydáte až po setmění, čeká vás díky speciálnímu nasvícení soch kouzelná, přímo magická atmosféra. A jestli dáváte přednost literární eleganci a vůni dobré kávy, tak se nechte ve 13 hodin a 30 minut pozvat do Tábora. Divadlo Oskara Nedbala tam hostí pořad Café Senior, aneb Můzy vypráví. Bohemistka Linda Štencová a hudebnice Veronika Zemanová vás vezmou na setkání s hrdinkami českého realismu 19. století. Společně odhalíte vnitřní světy žen, které v sevření konvencí hledali svůj vlastní autentický hlas. Milovníci módy a dobrých skutků mohou mezi 10. dopolední a 4. hodinou odpolední zavítat do Kaplice na Českokrumlovsku. V domě pod číslo popisné 42 na náměstí pořádá charita oblíbenou hrabárnu. Snadno tam ulovíte nový kousek do šatníku a zároveň podpoříte skvělou věc. V 17 hodin ožije také zasedací místnost radnice v Bavorově na Strakonicku. Čeká vás tam setkání s mužem, jehož hlas i verše pohladí po duši. Svůj čas vám totiž věnuje František Novotný, básník, textař legendárního spirituál kvintetu a taky rozhlasová legenda. A pokud jste spíše na historii regionální, tak v 17 hodin otevírá své brány taky tvrz ve Volyni, kde pokoutní kruh práchyňské vlastivědy odhalí poválečné osudy tamního svazu české mládeže. A co přinese dnešní večer? V 19 hodin se v Domě kultury v Milevsku rozezní kytara a osobitý humor Vlasty Redla. Čeká vás koncert plný skvělé muziky, skvělých textů a až skoro nakažlivé energie. Ve stejný čas, tedy v 19 hodin, se pak můžete v Prachaticích v zahradě u vlakového nádraží vydat na komentovanou prohlídku architektonického klenotu tamní funkcionalistické Karlovy vily. No a pro milovníky divadelního umění mám na závěr jeden skvělý tip. Do Táborského divadla zavítá pražský činoherní klub s novou inscenací Tomáše Dianišky Zakleté dámy. Tahle skvělá dokufikace s lehkostí a vtipem poodhalí tajemství čtyř prvních dam Československa, tedy jmenovitě Hany Benešové, Marty Kotvaldové, Věry Husákové a Olgy Havlové. Uvidíte příběhy žen, které stály ve stínu svých mocných mužů, ale sami přitom žili fascinující osudy. Milí posluchači, ať už se dnes vydáte za pískovými sochami do divadla nebo jen na klidnou procházku jarní přírodou, přeji vám, ať je váš den naplněný radostí a milými setkáními. Český rozhlas České Budějovice je s vámi i 9 minut před 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty před 10:30 dopoledne doznívá skupina Kabát v našem dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Volínská tvrz v těchto dnech ožívá historií, hudbou i experimentální archeologií. Městské muzeum ve Volini na Strakonickou zve na večer věnovaný paměti poválečné generace, na komorní koncert francouzského písničkáře i na autentický výpal středověké keramiky. O programu, který propojuje regionální paměť se současným kulturním děním, budu už za chvíli mluvit ve vysílání s ředitelem muzea Karlem Skalickým. Tak si na to počkejte.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ve Volině dnes odpoledne od 17 hodin pokračuje další setkání pokoutního kruhu Práchyňské vlastivědy. Ve volinské tvrzi se bude mluvit o historii Svazu české mládeže v letech 1945 až 1949, no a taky o tom, co o tehdejší době vypovídají dochované dokumenty. Městské muzeum ale v příštích dnech nabídne také koncert francouzského hudebníka Jérémy Gubota nebo ukázku výpalu zakuřované keramiky v rámci experimentální archeologie. Jak se dnes dá citlivě oživovat regionální historie a proč má smysl propojovat ji se současným kulturním programem, tak nejen na to se zeptám a i o tom budu mluvit s ředitelem Městského muzea ve Volině, panem Karlem Skalickým, který by teď s námi měl být ve spojení. Pane řediteli, přeji dobré dopoledne na Strakonicko.
2: Dobrý den.
1: Dnešní setkání pokoutního kruhu Práchyňské vlastivědy se vrací do let krátce po válce, jak už zaznělo. Proč jste tentokrát otevřeli právě téma Svazu české mládeže u vás ve Volini?
2: Tak my se víceméně v rámci toho vlastivědného povídání vždycky snažíme o různá témata z různé doby, to znamená řekněme od dob nejstarších přes středověk, až v podstatě do doby nedávné a vždy to nějakým způsobem koresponduje s tím, co třeba zpracováváme nebo čemu se zrovna tu danou dobu věnujeme. Tady v tomhle případě ten Svaz české mládeže přišel na řadu z důvodu, že se nám podařilo sehnat větší množství materiálů, které s tím souvisí. Některé jsou docela unikátní. Jsou to jak teda písemnosti vzešlé v rámci fungování toho poválečného Svazu české mládeže, tak zároveň tiskoviny a řada dalších.

0: znamená pokračování, nejde, ani o ke změny. Ty se v tom nějakým způsobem propisují. Nicméně taková ta linka víceméně té kulturní činnosti v rámci třeba města nebo regionu je jednou daná a zpravidla vždy se odvíjí od několika lidí, kteří jsou nějakým způsobem aktivní nebo činorodější.
1: Omlouvám, drobné technické problémy v našem spojení, zdá se, že nám vypadává signál, ale teď už to vypadá opět dobře. Pane řediteli, vaše muzeum ve Volyni dlouhodobě propojuje historii s živou kulturou. Je to dnes podle vás cesta, jak právě té regionální historii přivést třeba i nové, mladší publikum?
0: Já si myslím, že je to naprostá nutnost. Já osobně a moji kolegové rovněž nejsme příznivci nějakého takového povrchního vykládání a historie a zároveň předkládání nějakých takových témat, která jsou prvoplánově dělaná, řekněme, pro publikum a pro tu obecnou popkulturu, jestli to tak můžeme nazvat. To znamená, myslím si, že regionální muzea v dnešní době by měly hlavně se zabývat tím místem a řešením drobných věcí. To znamená tím, kdo tady s náma byl před 50 lety, před 200 lety a prezentovat to v nějaké kombinaci s něčím dalším činorodým. Jo? A to je vlastně, na co se ptáte. Cesta takových těch muzejních doplňků, to znamená, ať už je to divadlo, nebo je to hudba, nebo cokoliv dalšího, experiment v různých rovinách, v různých oborech, ať už je to archeologie nebo něco jiného, tak je to potřeba a přivádí to 100% jiné lidi, ale není to ta vlezlá záležitost taková ta, že jdete na cosi bezduchého z druhého konce republiky. Jo, je to prostě v rámci toho regionu. A zároveň přivážení do toho regionu věcí, které by třeba jinde nemohly vůbec vzniknout. Kvůli penězům nebo v podstatě té jakési nepotřebě.
1: Ano, když jsme zmínili tu živou kulturu, zaznělo taky, že už v pátek k vám dovoleně přijede francouzský hudebník Jérémy Gubo se svým projektem Lone Duck. Můžete ho posluchačům představit?
0: Tak my hlavně děláme koncerty tady, řekněme, takové ty menšinové od jazzu po blues až někam k rockovým záležitostem, experimentální hudbě, vážné hudbě, prostě všechno možného. Jérémy Gubo je takový typický představitel, řekněme, nějakého takového psychedelického písničkářství nebo řekněme roku s různými přesahy k nějaké amerikáně, blues a buví čemu ještě jinému. Je to takový, řekněme, cestovatel s kytarou. Sem k nám jede z Varšavy, protože různě pobývá po světě a zase od nás pojede koncertovat do německého Passova.
1: Takže opravdu takový hudební poutník, dá se říct.
0: Takový hudební poutník, možná i ten název toho jeho projektu trošku tomu odpovídá, jo, i zároveň tomu samotářství a tomu takovému světáctví, nebo jak to nazvat.
1: Ano, když bych to přeložil doslovně Lone Duck z angličtiny do češtiny, osamělá kachna, vlastně, dá se tak říct. Každopádně. Příští týden ve středu 27. května pak chystáte, jak už taky zaznělo, výpal zakuřované keramiky. Co všechno musí člověk zvládnout, aby se přiblížil technologiím pozdního středověku? A poprosím už jenom o stručnou odpověď.
0: Tak víceméně potřebujete mít hlavně nějakou pec na to vypalování, to znamená, my máme tady těch pecí několik a ta, v které budeme vypalovat tu zakuřovanou keramiku, tak je vlastně historická pec, která kdysi dávno byla ve slovenské Nitře a tam už vypalujeme v podstatě řekněme nějakých 10-12 let. A musíte mít hlavně šikovné kolegy, kteří umí tu keramiku vyrobit a zároveň jít tím experimentem. To znamená, že ne vždy se vám všechno musí povést.

0: Jo? A je to zároveň, je to jako v rámci toho starého řemesla. Je to vypalování dřevem, není to žádný plyn nebo elektrika, je to prostě opravdu autentické tak, jak se to dělalo před těmi staletími.
1: Ředitel Městského muzea Volyně Karel Skalický byl s námi ve vysílání. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za pozvání a zdravíme k vám do Volyně. Naslyšenou.
0: Díky, mějte se, naschledanou.
1: No a my už se za chvíli, milí posluchači, spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který se dnes vypravil do Netolic na Prachaticku. Co tam zjišťoval, tak to nám on sám poví po písnice.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 3 minuty před 10:45 pokračuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a muzeum doktora Otakara Kudrny v Netolicích na Prachaticku otevřelo novou sezonu. Kromě stále expozice tam kurátoři připravili 2 nové sezónní výstavy. Dnes se na ně jel podívat i náš regionální stopař Petr Kubát, který je teď s námi už na lince ve spojení. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z muzea Otakara Kudrny, které sídlí v Rožmberském domě na Mírovém náměstí v Netolicích. Teď už je od začátku května otevřené každý den, kromě pondělí od 9 do 16 hodin. No a ta první výstava tady v přízemí se jmenuje Můj život s tlapkami a vznikla u příležitosti 55. výročí založení cvičiště na Jáně. Mapuje několik desetiletí činnosti místního kynologického klubu a zapojili se do ní i místní obyvatelé. Co je tu na výstavě k vidění, to mi říká vedoucí muzea Zuzana Leherová.
3: Předměty, které patří k výcviku, jednak ze starší doby, tady ve vitrince máte porovnání starý a nový. Vybrali prostě o historii, kde měli kroniky, dalo se vybírat, fotografie samozřejmě, pamětníci netolický se tady najdou, nebo najdou svoje tatínky, babičky, dědečky, no plus teda ukázka těch i novějších pomůcek na výcvik psa.
2: No a součástí výstavy jsou taky díla, které vytvořili děti z místní mateřské školy a domu dětí a mládeže, jak mi ukazuje Zuzana Leherová.
3: Děti vyrobili krásné psí boudy, museli si tedy večer předtím dát pizzu k večeři, protože ta bouda je vlastně krabice od pizzy a do toho vystřihli a vyrobili prostě toho pejska, takže byli šťastní i děti, i pořadatelé výstavy.
1: Petře, a o čem je ta druhá nová výstava?
2: Tak ta nese název Anna a Jana malují a představuje obrazy Anny Atexingerové a Jany Fronové z Českých Budějovic. Obě jsou to, jak jsem zjistil, amatérské výtvarnice, které používají při práci všechny možné techniky od malby olejem, akvarelem, temperami, ale i pastel. Můžete tady vidět jihočeskou krajinu i zátiší. Jsou to všechno takové příjemné barevné obrazy. No a byl jsem se podívat samozřejmě i v prvním patře, kde je velká stálá expozice. Ta představuje historii města a širokého okolí od pravěku až po novověk. Návštěvníci si můžou prohlídnout archeologické nálezy spojené se Slovanským hradištěm, připomínky slavné zlaté stezky nebo exponáty dokumentující život měšťanů, řemeslníků a venkovského obyvatelstva na Prachaticku. Součástí jsou taky historické mapy, dobové fotografie, lidový nábytek nebo kroje, nebo taky ukázky tradičních řemesel. Můžete si tady vyzkoušet i kolovrátek. A muzeum zároveň připomíná i významné osobnosti a nabízí taky pohledy na proměny města v průběhu staletí. No a pak jsou tady taky k vidění originální pohlednice, staré i víc než 100 let a muzeum má totiž jednu z největších sbírek pohlednic v republice. Ale to už si nechám na příště a o tom vám zase víc povím v příštím živém vstupu.
1: Budeme se na to těšit. Regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát nás pozval do muzea doktora Otakara Kudrny v Netolicích na Prachaticku. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i v 10 hodin a 46 minut. I povadlý salát má ještě naději na oživení. Babské rady prozradí fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží, křehká a lákavě zelená. Počkejte si na to.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Pražské rady.
1: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Aktuality ze světa i z našeho regionu přinesou zprávy v 11 hodin, které už pro vás připravuje Pavlína Fendeková. Naším dnešním hostem po 11. hodině měl původně být vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jiří Bárta. Avizovali jsme to několikrát v našem vysílání. Jiří Bárta se ale bohužel na poslední chvíli omluvil a dorazit k nám do studia nemůže. Pevně věříme, že nalezneme nějaký jiný termín. No a proto vám nakonec mimořádně nabídneme reprízu rozhovoru s hokejovým útočníkem Štěpánem Hochem a brankářem Matyášem Maříkem. Oba dva tito hráči českobudějovického motoru s českým národním týmem do 20 let vybojovali začátkem tohoto roku na juniorském šampionátu stříbrné medaile. No a v našem společném povídání poodhalili třeba zákulisí velkého světového turnaje, což je docela příhodné, když se teď hraje to seniorské mistrovství světa v hokeji. Takže věřím, že tohle povídání, milí posluchači, oceníte. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje samozřejmě příjemný poslech a taky krásný den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na Rokycansku havaroval ráno autobus s dětmi. Litva uzavřela letiště a vydala varování kvůli obavám z dronů. Ve Vimperku začala rekonstrukce zimního stadionu. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. U Oseka na Rokycansku po 9. hodině havaroval do příkopu autobus s dětmi, několik je zraněných, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nezdělila. U nehody je 6 výjezdových skupin záchranářů. Podle dispečera plzeňské přepravní firmy Romana Pejmla vezl autobus děti na plavání do Rokycan a při vyhýbání se pod ním utrhla krajnice. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Začala první etapa modernizace zimního stadionu ve Vimperku na Prachaticku. Zahrnuje zateplení střechy a části budovy a novou vzduchotechniku. Cílem je zlepšit podmínky pro chlazení ledové plochy a snížit vlhkost uvnitř haly. Práce by měly být hotové do konce října, dodává nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl.
3: My jsme vysoutěžili tuto stavbu za 28,5 milionu korun. 10 milionů korun bude dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Zároveň máme požádáno ještě do Národní sportovní agentury o 15 milionů korun, ale tam zatím výsledek nevíme.
1: Lékaři Českobudějovické nemocnice dnes upozorňují na prevenci mozkové mrtvice a možnosti její léčby. Během dne mrtvice se s nimi mohou návštěvníci poradit o svém zdravotním stavu nebo podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen. Program potrvá ve vstupním terminálu nemocnice do 12 hodin, uvedla mluvčí nemocnice Iva Nováková.
4: Se návštěvníci dozví, jakou roli v rozvoji mrtvice hraje cholesterol, jak jej lze účinně snížit pomocí stravy či léků. Po celou dobu akce bude před vstupním terminálem nemocnice také přítomná sanitka zdravotnické záchranné služby a její posádka zájemcům vysvětlí, jak rozpoznat příznaky mrtvice a jak se o pacienta starat před příjezdem sanitky, což je velmi důležité. Sport.
1: Nymburk porazil i po třetí Opavu v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Křídlo Nymburku Jaromír Bohačík pokořil hranici 5000 bodů v nejvyšší české soutěži. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 na utkání Brno nad Pardubicemi. Pokračovat se bude na jihu Moravy.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, od západu postupně přehánky nebo občasný déšť, odpoledne jen výjimečně bouřky, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia na horách do 16. Vítr slabý, odpoledne místy mírný západních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Všechny nehody na jihu Čech už byly odstraněny. Mezi Kaplicí a Blanskem na Českokrumlovsku počítejte ale nově s uzavírkou silnice 154. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: 4 medaile za 4 roky, tak skvělou bilanci má aktuálně česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let. K té zatím poslední stříbrné začátkem tohoto roku výrazně přispěli taky českobudějovičtí junioři. Útočník Štěpán Hoch a brankář Matyáš Mařík. Nejen o turnaji v Minnesotě jsme si s oběma mladíky v našem vysílání povídali začátkem letošního března. No a protože se právě teď hraje ve Švýcarsku seniorské mistrovství světa v hokeji, tak reprízu tohoto rozhovoru zařazujeme mimořádně do našeho dnešního dopoledního vysílání. Příjemný poslech a dobré dopoledne od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Hokejový útočník Štěpán Hoch a brankář Matyáš Mařík jsou našimi dnešními hosty. Pánové, vítejte ve vysílání, díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Naši dnešní hosté jsou českobudějovickými odchovanci, tedy odchovanci Motoru, a oba byli nedávno součástí českého národního týmu do 20 let na juniorském mistrovství světa v Minnesotě ve Spojených státech amerických. Přestože už je ten turnaj dlouho za námi, teď se ještě zeptám na jednu aktuální věc, která je teď za námi čerstvě. My tedy náš dnešní rozhovor přetáčíme den po konci olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, tak nelze se nezeptat, jestli jste sledovali hokejový turnaj a případně i finále mezi Kanadou a Amerikou. Nevím, kdo z vás je starší, jestli Štěpán nebo Matyáš. My jsme dali přednost.
2: Asi Matyáš je starší.
1: Matyáš je starší.
3: Jo.
2: Podle mě, jo.
3: Tak já teda začnu. Já jsem samozřejmě sledoval, co jsem mohl. Myslím si, že to byly opravdu zajímavý zápasy. Samozřejmě nemohl jsem sledovat cokoliv, protože jsem taky v tu dobu hrál nějaký zápasy, když se to hrálo, ale určitě jsem sledoval to finále. No. To bylo jako dokonalý hokej, myslím si, že už vlastně nic lepšího být nemůže a bylo to fakt super jako vidět ty hvězdy prostě hrát takhle na té nejvyšší úrovni.
1: Vlastně taková reklama na váš sport.
3: V podstatě jo.
1: No, Štěpáne, možná vás zeptám, jak jste prožíval třeba to působení českého týmu, protože my jsme o tom v našem vysílání samozřejmě taky mnohokrát mluvili, ale naše čtvrtfinále s Kanadou bývá mnohými hokejovými experty v současnosti označováno jako vůbec nejlepší zápas možná za poslední dobu.
2: No tak upřímně, mně se ten zápas extrémně líbil, když jsem se na něj koukal. Naši kluci český do toho dali jako úplně všechno, že to byl úplně diametrálně rozlišný zápas od toho prvního, co hráli s Kanadou. A jediná škoda, že jim to nevyšlo, no. Já jsem jim to přál, ale v tuhle dobu má Kanada jako jinou kvalitu, no.
1: No ale nakonec ta favorizovaná Kanada, která taky vlastně byla označena za možná jeden z nejlepších tým historie vůbec, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Brad Marchand, Sidney Crosby, který vlastně vypadl s námi ve čtvrtfinále, tak nakonec Kanada zlato nezískala. My jsme se tady o tom bavili před vysíláním, komu jsme vlastně fandili. Tak komu jste fandil vy, Matyáši?
3: Tak samozřejmě v tom finále, když se budeme bavit, tak já jsem asi fandil té Americe, no spíš já, jak říkám, sledoval jsem hodně ty golmany a myslím si, že vlastně ten Connor Hellebuck předvedl jednu jako z nejlepších vlastně výkonů historie, jako myslím olympiády i co se týče hokeje obecně, takže to já asi jsem fandil jemu, ať to za to získá, no.
1: Co vy, Štěpáne?
2: Tak já jsem fandil Kanadě, asi jsem jim to i víc věřil, protože mě neustále fascinovala ta jejich první lejna, MacKinnon, McDavid a Celebrini. Takže jsem si myslel, že zrovna tady ty tři ten zápas jako rozhodnou, ale upřímně se jim ten zápas bodově nepovedl, takže proto si myslím, že nevyhráli to finále.
1: Tak olympiádu už teď necháme za sebou, i když jenom trochu. Teď se budeme bavit o tom vašem skvělém úspěchu, který jsem zmínil před chvílí na začátku našeho dnešního vysílání. O tom mistrovství Minneapolisu, které se odehrávalo tradičně na přelomu roku, tedy konec prosince, začátek ledna, tak od něj už teď vlastně nedávno uplynuli více jak 2 měsíce, za chvíli to budou skoro 3 měsíce. Matyáši, zeptám se nejdřív opět vás, jsou pořád ty vzpomínky na turnaj živé ve vás?
3: Určitě jsou, protože myslím si, že jako jednak je to neuvěřitelný zážitek, prostě je to jednou za život a za druhý já mám vlastně i doma vyvěšený dres a medaily a vlastně denně se na to koukám a vzpomínám na to, jak to bylo úžasné a neuvěřitelný, že jsem tam vůbec byl, protože pro mě to nebylo úplně tak jasné, že jsem tam mohl jet a furt na to vzpomínám vlastně fakt v tom dobrém, bylo to neuvěřitelné. I to, že to bylo v té Americe, což vlastně ta země je úplně jiný svět, takže jako ten čas, který jsme tam strávili s těma klukama, bylo to fakt neuvěřitelné.
1: Možná byste mohl posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice osvětlit tu situaci, protože asi ne každý ví, že před tím mistrovstvím byla úplně jiná brankářská jednička, která se zranila, nakonec jste se vlastně vydostal na turnaj, pokud se nepletu.
3: No tak já si myslím, že v té nominaci bych byl vlastně i tak, ale Kuba Melota, který na to mistrovství byl vlastně i rok předtím, asi byl trošku jako předpokládaný, že asi by měl začínat ten turnaj, ale vlastně zranil se a zároveň jakoby ta situace i se mnou byla taková, že vlastně já jsem sezónu předtím byl ve Finsku, kde jsem neměl úplně vyřešený rok a myslel jsem si, že už taková šance úplně není, že bych se tam mohl dostat na to mistrovství, ale vlastně tím návratem sem i všema vlastníma okolnostma se to nějak sešlo dohromady a ta nominace vlastně se udála.
1: Já nechci úplně ubírat ještě taky našeho druhého hosta o čas, ale zajímavá věc ve vašem případě, protože tím, jak se i ve vašem aktuálním působišti v motoru zranili oba dva stálí brankáři, Milan Klouček s Janem Strmeněm, tak vy jste si vlastně i shodou náhod takhle zachytal i v extralize, je to tak?
3: Jo, je to tak, no samozřejmě asi chci začít tím, že klukům jsem to nikdy nepřál, vlastně prostě jsou to skvělí kluci, mý kamarádi, takže samozřejmě v tu chvíli mě to mrzelo, ale zároveň jsem byl rád, že tu šanci dostanu a myslím si, že jsem si to nějakým způsobem i trochu proměnil, vlastně mám nějakých 7 zápasů, což je naprosto skvělý a strašně jsem si to působení jakoby v té extralize užil a určitě mi to strašně pomohlo k té nominaci.
1: Dáme konečně prostory Štěpánovi. Možná já se zeptám spíš takto. Zažil jste třeba vy osobně od té doby alespoň jeden den, kdyby se vám stalo, že jste si na ten turnaj vůbec nespomněl a na ty zážitky z něj?
2: Upřímně řeknu, že asi jo, že nějaký den se určitě najde, kdy už jsem to tak nějak vypustil z hlavy a už jsem na to neměl moc žádnou vzpomínku, ale moc krát se to nestalo zatím to furt je to pro mě živá vzpomínka a nějaká jako aktuální věc, takže na to vzpomínám každý den.
1: Váš aktuální spoluhráč z motoru, obránce Tomáš Cibulka, v jednom z rozhovorů říkal, že když před časem poprvé startoval na mistrovství světa hráčů do 20 let, on vybojoval bronzovou medaili tedy před 2 lety, tak byl vlastně šokovaný z toho, v jakém tempu se ta utkání na šampionátu hrají a jak velká je to změna. Štěpáne, měl jste to třeba podobně?
2: Tak v tomhle musím s Cibou jako souhlasit, protože ta úroveň tam je úplně jiná, třeba tady s českou extraligou se to nedá srovnávat. I na to mistrovství, když se hraje buď s Kanadou, nebo jsme hrali s Dánama, tak je jedno, s kým tam hraješ, tam všichni ty mladí kluci prostě jezdíme, je to fyzický, je to bruslivý, za mě to má tempo hodně vysoký.
1: Pro vás, Matyáši, to byl možná i vůbec první kontakt s tím zámořským hokejem, nebo jste už absolvoval nějaké zápasy třeba v minulosti s Kanadou, s Amerikou?
3: Už jsem samozřejmě hrál vlastně s Kanadou a s Amerikou, protože samozřejmě nějaký ty akce v té repre dřív byly, třeba v 17 a takhle v 18, takže s Kanadou, s Amerikou jsem hrál, ale samozřejmě to mistrovství, vlastně každý se tam chce ukázat, každý tam chce být co nejlepší, vyhrát tu medaili, takže ta úroveň je vlastně úplně jiná. Ale samozřejmě jakožto golman, tak je to trošku taky jiný pro mě s tím tempem a celkově, takže já jsem tu rychlost samozřejmě obrovskou cítil a viděl jsem to, ale ty rozdíly tam určitě jsou mezi tou extraligou.
1: A teď zpátky ještě k těm prožitkům nebo zážitkům. Jak vám tenhle ten fantastický sportovní úspěch změnil život? Stává se vám třeba teď ty poslední 2-3 měsíce, že vás lidé potkají na ulici a poznávají vás, chtějí se s vámi třeba vyfotit nebo tak? Matyáši.
3: Tak asi úplně bych neřekl, že na ulici, ale myslím si, že určitě třeba v toho okolí toho zimáku minimálně mě, ale určitě i Štěpu víc lidí poznává. Myslím si, že ta popularita jako vzrostla, i co se týče třeba sociálních sítí. A určitě lidi kolikrát jdou a přijdou, že se chtějí vyfotit nebo třeba něco podepsat, ale myslím si, že úplně zas tak nějak častý to není, že by třeba na ulici přišli a řekli, je, to je on, prostě jako popularita je vyšší, ale není to nic drastického.
1: Co Štěpán Hoch, jak to má?
2: Na ulici se mi to tady ještě nestalo, ale mám 2 příklady, že když jsem byl třeba nakupovat v Albertu, tak tam mě jedna paní, co pracovala za kasou, tak ta jakože tam mě jako poznala a chtěla se mnou vyfotit a ptala se na pár otázek, jaký to bylo, ale jinak to asi není, že by nás úplně poznávali tady všichni kolem jdoucí na ulici, to ne, ale jak říkal Matyáš, že okolo toho zimáku, jo, i třeba po zápase, že chtějí podepsat nějaký fanoušci kartičky nebo se vyfotit, tak to určitě.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Našimi dnešními dopoledními hosty jsou juniorští reprezentanti v hokeji, stříbrní z nedávného mistrovství světa hráčů do 20 let, konkrétně útočník Štěpán Hoch a brankář Matyáš Mařík. Pánové, zápasy českého týmu v té vyřazovací fázi doma u obrazovek sledovali statisíce lidí, přestože se ten turnaj hrál v zámoří a ve středoevropském čase se tak většina těch zápasů odehrávala pozdě v noci, nebo aspoň ty přenosy. Jak velkou podporu od fanoušků, ale i od rodin jste cítili právě přímo v tom dějišti, uvnitř týmu? Matyáši, opět začnete vy.
3: Tak já jsem samozřejmě tu podporu cítil obrovskou, protože když takhle začnu vlastně tou rodinou, tak tam byla moje přítelkyně s mojí mámou, který tam byly po dobu celého toho turnaje, takže už jenom takhle jsem cítil tu obrovskou podporu, ale samozřejmě tím, jak ty sociální sítě teď hodně jedou, tak bylo vidět, že ty fanoušci nás podporují opravdu jako enormně a opravdu to bylo znát. Prostě myslím si, že ta Česká republika je v tomhle opravdu skvělá, co se týče těch fanoušků, protože když se hraje takhle nějaký velký turnaj a ještě takhle o Vánocích, kdy třeba už úplně není co dělat o těch svátcích, tak to hodně lidí sleduje a myslím si, že ta podpora opravdu byla obrovská.
1: No, já ještě navážu na to, co jste říkal, než dáme opět prostor Štěpánovi, protože to je zajímavá věc. A já to sleduji každý rok na mistrovství světa juniorů, že se ten turnaj odehrává vlastně v době vánočních svátků a konce roku. Vy jste byli oba dva poprvé na dvacítkách. Tak jaké to je vlastně netrávit ty svátky bez rodiny, ale s týmem a hrát turnaj?
3: Tak je to zajímavý, ale myslím si, že ten štáb i vlastně ty kluci jakoby se to tam snaží udělat co nejhezčí pro nás, protože samozřejmě není to jednoduchý být bez té rodiny a hlavně v tom období těch svátků, kdy prostě většinou všichni bývají takhle spolu, ale jak říkám, myslím si, že ten štáb to pro nás udělal hezký, měli jsme tam nějaký dárečky a ve výsledku ten člověk si řekne, no tak jako jsem tady vlastně a si to budu snažit užít, protože vím, že to tady jenom jednou, vlastně jeden rok takhle zvládnu ty Vánoce, takže člověk na to ani nemyslí a myslím si, že já jsem to třeba užil, byla taká trošku změna.
1: Štěpáne, měl jste vy nějakou část rodiny přímo v dějišti turnaje?
2: Já jsem tam teda nikoho neměl, ale cítil jsem z domova tady z Budějovic extrémní podporu, když mi moje rodina každodenně psala různé pozbuzovací zprávy, byli jsme non-stop v kontaktu, jak moje přítelkyně, tak moje rodina, prostě všichni stáli za mnou a v podstatě za náma jako za celkem. A jak říkal Mářa, ty český fanoušci, ty jsou pro nás absolutně neskutečný a myslím si, že taky jsme tu medaili uhráli hlavně kvůli nim, protože ta podpora od nich je neuvěřitelná a jak už v juniorském týmu, tak i teďkom v chlapech jsou ty fanoušci prostě skvělí, no, mají to rádi a nás to baví, když to baví ty lidi, no.
1: No, ostatně teď během toho zmiňovaného čtvrtfinále s Kanadou se to ukázalo opět, ta síla týmu, ale síla i toho hokejového národa. Pojďme se teď dostat trošku do, jak se říká, pod pokličku dění na tom turnaji v Minneapolis, protože myslím, že to byl váš poslední zápas ve skupině, výhra nad Lotyšskem 4-2 před čtvrtfinále, tak tehdy obletěla české sportovní zpravodajství taková kritika trenéra Patrika Augusty, který doslova v rozhovorech přiznal, že se mu nelíbilo nastavení hráčů a to, jak laxně k situaci přistupují. Ono to bylo také dané tím, že na tom tréninku bylo spoustu českých novinářů, kteří pak vlastně do médií vypustili zprávu, že vás Patrik Augusta tak trochu lidově řečeno seřval, že vám dal prostě kopr a tak dál. Tak Štěpáne, můžete popsat, co přesně se na tom tréninku před tím čtvrtfinále tedy dělo?
2: Tak abych to řekl úplně upřímně, tak v podstatě je jak ta příprava, tak ty tréninky v tom turnaji za nic moc nestály a páni trenéři většinou byli zastánci toho, že jak se trénuje, tak se hraje, takže taky proto jsme dostali trošku z prda přesně po té skupině, protože ty tréninky fakt za nic moc nestály, ale naštěstí jsme právě ukázali, že to pořekadlo asi úplně nefunguje a že tak, jak se trénuje, tak by se mělo i hrát, ale my tím, že jsme trénovali fakt jako na nic, tak jsme hráli v podstatě neskutečně, takže trenéři nám to po tom turnaji říkali, že tomu sami jako nevěří a v podstatě ani nevěřili, když nás viděli, ale jsou za to rádi.
1: No, takže ta kritika Matyáši byla oprávněná podle toho, co říká Štěpán.
3: Asi určitě byla, no, tak prostě ono to je takový těžký prostě to soustředění nějaký takovýhle udržet, protože samozřejmě těch tréninků a všeho možného bylo jakoby dost. Myslím, že oprávněná kritika byla, no, protože ty tréninky nebyly vlastně úplně ideální, ale jak říkal Štěpa, tak se vším štěstím jsme hráli výborně ty zápasy, takže to pořekadlo asi jsme nějakým způsobem vyvrátili.
1: Vy jste tady osobně mluvil několikrát o roli sociálních sítí, tak mě zajímá, protože to byla zpráva, která vyvolala minimálně v té hokejové komunitě určitě nějaký poprask. Jak to vnímají ty hráči na tom turnaji? Jako koukáte třeba na sociální sítě? Radim Rulík je známý tím, že když koučuje český národní tým na nějakém turnaji, tak vlastně nesleduje vůbec noviny, nečte zprávy a tak dále. Tak jak to máte vy jako hráči potom na dvacítkách?
3: Tak já si myslím, že jak do upřímně, protože někdo to třeba má rád a někdo asi jako já, tak jsem to úplně se snažil nesledovat, protože vím, že to dokáže být těžký a tím, jak český fanoušci jsou skvělí, tak zároveň občas se třeba stane, že se najde někdo, kdo tak milej není vlastně na ty hokejisty a jak říkám, no, je to těžký, ale já se to snažil jsem se nesledovat, protože to je něco, co vás vlastně jenom akorát sundá, takže když už jsem něco sledoval, tak spíš takový ty pozitivní věci, jako když jsme třeba vyhráli nebo něco, když se třeba prohrálo, tak prostě jsem na to nekoukal vůbec.
1: No, máte pravdu, že mezi českými fanoušky je hodně trenérů, jak se říká. Každopádně, Štěpáne, který ten zápas na turnaji byste označil za ten vůbec nejnáročnější? Bylo to čtvrtfinále, semifinále nebo finále?
2: Asi bych řekl, že semifinále s Kanadou. To možná pak bylo trošku i, nechci se na to nějak vymlouvat, ale trošku to asi bylo vidět i v tom finále pak s těma Švédama, když už jsme tam v nějakých chvílích, už nám prostě došla trošku ta šťáva, protože za mě jsme do toho semifinále s Kanadou dali úplně všechno a chtěli jsme, za každou cenu jsme chtěli porazit, protože už nás jednou oni porazili v první zápas ve skupině, tak jsme jim to na jednu stranu chtěli oplatit a na druhou stranu to pro nás byl extrémně důležitý zápas, takže asi to semifinále s Kanadou bylo takový nejnáročnější, no.
1: Vy jste zmiňoval ty tréninky, které se trenérům úplně nelíbily, tak třeba po tom čtvrtfinále, kdy jste vyhráli, už to bylo třeba lepší nebo vůbec trénuje se potom v těch vyřazovacích bojích?
2: No, tak tam pak jsou takový spíš jako dobrovolný tréninky, že to je na každým, kdo na co je zvyklý ze svého týmu, že když je někdo zvyklý před každým zápasem jít na led, se projezdit chvilku, tak prostě jde, ale ty trenéři nějak nedbali na to, že musíme jít všichni, takže to bylo fajn.
1: Každopádně to semifinále a finále, jak jsme tak o něm teď mluvili, tyto zápasy jste odehráli v Grand Casino aréně v St. Paul, Minnesota. Je to stadion, kde své domácí zápasy hraje tým NHL, Minnesota Wild. Tak jaký to byl pro vás zážitek?
2: Tak pro mě to bylo neskutečně už, když jsme se tam po tom čtvrtfinále stěhovali, jenom když jsem ten zimák viděl ze střídačky, tak to bylo něco neuvěřitelného a když jsme pak byli na ledě, tak to asi byl takový pocit, který se nedá moc popsat, protože to já upřímně jsem zažil poprvé v životě takhle velkou halu a ještě NHL halu. Ale kdybych měl srovnat tu univerzitní halu, kde jsme hráli předtím, tak za mě tam třeba byly lepší podmínky, když vezmu příklad třeba led, tak za mě tam byl o dost lepší led než třeba v té NHL hale. No.
1: Zároveň to byl led, který měl zámořské rozměry, ale zrovna v té univerzitní mi přišlo, alespoň z těch přenosů, že to je led trošku širší, než třeba bývá ten typický zámořský. Jak jste si užil působení v St. Paul vy, Matyáši?
3: Asi podobně, no. Myslím si, že už když jsme přijížděli k tomu zimáku a vidět vlastně všechny ty plakáty a jak obrovský to je, tak je to neskutečný pocit. Oni vlastně tam je všechny možné opatření, co se týče i vlastně nějakého detektoru kovu a takhle, takže ty prostory tam a celkově i ten obrovský vlastně prostor nad tím ledem a ty sedačky, bylo to neuvěřitelné to vidět. Já jsem to viděl poprvé v životě, takže musím říct, že jsem z toho opravdu užil.
1: Nechci se dotknout třeba Severočechů ani Hanáků, ale například Olomouc nebo Litvínov, to jsou zimní stadiony vyhlášené svou zimou, takže tohle je asi podstatný rozdíl.
3: To určitě, no, tam většinou bývá spíš teplo.
1: Štěpán Hoch a Matyáš Mařík, stříbrní medailisté z nedávného mistrovství v hokeji hráčů do 20 let, jsou našimi dnešními hosty. Je čas na další hudební pauzu a za chvíli se opět k našemu rozhovoru zase vrátíme.
0: Český rozhlas, České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dnešní dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se vracíme k rozhovoru s našimi dnešními dopoledními hosty, hokejovým útočníkem Štěpánem Hochem a brankářem Matyášem Maříkem. Oba byli nedávno na mistrovství světa hráčů do 20 let v americké Minnesotě, kde tedy tým pod vedením Patrika Augusty, trenéra, vybojoval stříbrné medaile. Pánové, vy jste museli v Minnesotě po konci turnaje neplánovaně zůstat. Vlastně jste se tam zdrželi. Co přesně se tam stalo, Matyáši?
2: Podle našich informací se stalo to, že mám pocit, že všude jako v Evropě, nebo my jsme měli asi přijet do Amsterdamu, tak asi kvůli počasí se tam nějakým způsobem nedalo přiletět, takže ty lety se nám odložily, mám pocit, že o nějakých 3 až 5 dní. My jsme tam museli trávit nějaký čas navíc, no.
1: Tak Štěpáne, jak jste se tam zabavovali ty 3 až 5 dní, protože to je situace, se kterou samozřejmě člověk vůbec nepočítá.
3: No tak dost často jsme chodili třeba na společné obědy i s tím realizákem, co tam s náma zůstal, i s trenérama. Vlastně nás kluků z Evropy tam bylo, nevím, podle mě 6, takže jako hráčů tam moc nezbylo, ale chodili jsme na společní obědy, chodili jsme nakupovat, moc toho tam jako nešlo, no, co by jsme mohli dělat. Sportovat se nám nechtělo a jsme chtěli spíš odpočívat, takže to bylo takový jako relaxace, no.
1: Je pravda, že většina vašich spoluhráčů se rozjela zpátky do Kanady nebo do Severní Ameriky, kde hrají vlastně své juniorské soutěže, ale říkám si, dostali jste se třeba na led vůbec v té době, kdy jste se zdrželi vlastně v Minnesotě?
3: Ne, my už jsme v podstatě po tom finále hned druhý den měli zabalené věci, když jsme byli připraveni k tomu odletu, a když pak přišla zpráva z Amsterdamu, že se nedá přistát a museli jsme zůstat, tak už ani podle mě páni trenéři nevymýšleli, že bychom šli někam na led se sklouznou nebo tak. Prostě věci už byly zabalené a připravené k tomu, aby jsme se vrátili.
1: No a zároveň možná tedy pro vás po tom náročném turnaji přeci jen příležitost, jak si aspoň na pár dní odpočinout, přesně zregenerovat.
3: Přesně tak, měli jsme tam vlastně 3-4 dny na to si pořádně odpočinout, trošku tam projít to město a užít si to ještě v té Americe. No.
1: My jsme tady v úvodu našeho dnešního rozhovoru mluvili o těch nedávno skončených olympijských hrách. Vy jste ještě před odletem na olympijské hry na severu Itálie měli možnost zúčastnit se tréninku nebo spíš kempu české hokejové reprezentace, tedy té seniorské v Karlových Varech. Kromě hráčů, kteří se pak zúčastnili olympiády, jste u toho byli vy, taky vaši spoluhráči právě z toho stříbrného týmu. Jaká to pro vás byla zkušenost a co vlastně bylo takovým hlavním cílem tohoto neúplně obvyklého kempu, Štěpáne, když začnete?
3: Tak pro mě to byla nesmírně velká zkušenost. Trošku mi to otevřelo oči, jaká tam je úroveň, protože jak s juniorským nároďákem, tak třeba tady s chlapama v klubových týmech, tak se to absolutně nedá srovnávat, protože se mi zdá, že ty chlapy v tom nároďáku zapnou ještě tak o 5 levelů víc.

0: ale byli tam i kluci, co třeba chytali extraligu, takže i tímhle s tím způsobem jsem tam nazbíral nějaké zkušenosti, ale opravdu to byl obrovský fofr, být tam na tréninku s těma nejlepšíma klukama z té Evropy, vlastně i když řeknu třeba David Tomášek, který ještě tuhle sezónu hrál v NHL vlastně třeba s Connorem McDavidem, tak opravdu to bylo neuvěřitelné, ale zároveň bych řekl, že to byla i taková trošku motivace do budoucna, protože tím, že třeba byly i nějaký jako dobrý vlastně ohlasy od těch trenérů, tak je to vlastně ta motivace makat dál a vlastně vědět, že třeba ta možnost by jedno mohla přijít se tam do té reprezentace dostat.
1: Trenér seniorské reprezentace současný, tedy Radim Rulík, vlastně působil u dvacítky, vybojoval s ní stříbrné medaile a pak šel trénovat seniorský národní tým. Patrik Augusta vybojoval, pokud správně počítám, 3 medaile s hráči do 20 let na mistrovství světa. Mají ti to trenéři podle vás oba něco společného, Štěpáne?
2: Tak když je popíšu jako lidi, tak mají účast společného to, že jsou to féroví lidi. Hrozně se mi u nich líbí, že umí mluvit s těma hráčema, umí pracovat s těma hráčema. A jako trenéry bych je popsal, takže mají dost podobný systémy, možná dost stejný, co se týče hry. Takže jsou to dost podobný trenéři, no.
1: Jak to vidíte vy, Matyáši?
0: Jo, tak co já vím, tak oni spolu i často komunikujou vlastně i ohledně těch dvacítek i Ačka, takže říkal Štěpán, mají to spoustu společného a taky bych chtěl jako vyzvihnout tu práci s těma hráčema, protože si myslím, že oni oba nějakým způsobem umí rozlišit, s kým jak pracovat a jak vlastně pojmout toho hráče, takže to je jedna z věcí, která se mi na nich obou hodně líbila a myslím si, že není to úplně až tak obvyklý, jak by si někde mohl myslet.
1: Dostáváme se k závěrečné části našeho dnešního rozhovoru a v ní tak trochu zabrousíme do takových osobnějších věcí. Já začnu vás, Štěpáne, protože váš tatínek Filip Hoch je dlouholetým masérem a kustodem volejbalistů Českobudějovického Jihostroje. Bez okolků je v týmu naprostou legendou. Vyrůstal jste v té volejbalové šatně, pokud se to tak dá říct. Jak to, že u vás nakonec vyhrál ten hokej?
2: Nevím, no tak na to, že jsem v podstatě celý mládí prožil s tátou právě v té volejbalové šatně, tak i přesto jsem jako malý kluk hrál vždycky fotbal a pak nějakým způsobem jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit hrát i hokej, do toho jsem plácal chvilku volejbal a nějak jsem u toho zůstal, u toho hokeje, protože mě to z těch všech sportů, co jsem v tu dobu dělal, mě to bavilo prostě nejvíc a asi dobře, že jsem u toho zůstal takhle.
1: To určitě, a zároveň ale znát, že jako sportu jste měl hodně, jako v dětství, když to tak řeknu.
2: Jo, tak mě bavilo v podstatě každý sport, na který jsem v tu dobu pomyslel, když jsme šli hrát s klukama tenis, tak mě to bavilo stejně, jako když jsme šli hrát beach volejbal v létě, nebo když jsme si šli zahrát basket s klukama, prostě každý sport mě baví.
1: No, Matyáš Mařík, ten měl trochu odlišnou situaci, protože vašeho tatínka Matyáši, Michala Maříka, si mnoho hokejových fanoušků, jeho českých tedy, pamatuje právě z dob, kdy působil v hokejové extralize, konkrétně i tady v Českých Budějovicích, za které chytal hned 4 sezóny, tak dostal jste se vy jako malý kluk taky do hokejové šatny, podobně jako Štěpán do té volejbalové?
0: Jo, tak samozřejmě určitě jsem se tam dostával, já úplně zas takový jako ty vzpomínky nemám, ale vlastně nakonec z kariéry, když táta hrál ještě v Německu, tak už nějaký mžiky mám z toho, že jsem v té šatně byl, ale úplně, že bych se to nějak vybavoval, to ne, ale určitě vím, že jsem se tam dostával a taky to je hodně spojený vlastně s mýma hokejovýma začátkama.
1: Existovala vůbec nějaká šance, že byste byl jinde než v bráně?
0: Jo, já jsem vlastně začínal jako hráč, úplně z začátku jsem tak nějak samozřejmě nevěděl, co chci dělat vlastně, protože jsem byl strašně malej kluk, ale po skončení kariéry táta se vrátil vlastně do Plzně, kde se narodil a má tam rodinu. A vlastně trénoval tam malý golmánky v základně a já, jak jsem začínal jako hráč, tak jsem furt vlastně nedával pozor na trénincích a sledoval jsem, co dělá táta, jak trénuje golmánky, no a jednou dnes jsem za ním přišel, že si chci taky oblíknout betony, takže vlastně to hned zařídil a bylo to, no.
1: No a možná byste mohl tady posluchačům ještě vysvětlit, jak jste se dostal z toho západu na jih Čech, do Motoru.
0: Tak já jsem do dorostu jsem hrál v Plzni,

0: To rozhodnutí, že přestoupím do Budějovic, se urodil vlastně to, že půjdu sem do juniorky a taky jeden z těch důvodů byl to, že vlastně táta tady hrál, vlastně milé je to tady, je to asi, dá se říct, možná jeho nejoblíbenější angažmá v jeho kariéře. Vlastně i moje mamka to tady miluje, takže viděl jsem, že to tady má nějakým způsobem budoucnost a nakonec se to opravdu vyplatilo.
1: Hmm. Ještě zpátky ke Štěpánovi, protože vy jste byl, Štěpáne, loni draftovaný do NHL týmem z Utahu, Utah Mammoth, se kterým jste taky loni v létě absolvoval nováčkovský kemp. Chystáte se na kemp i letos v létě?
2: Určitě se chystám, tam vlastně jezdí kluci, kteří jsou možná ještě 3 roky po draftu na ten camp, tenhle právě development camp, takže se u Čech chystám a těším se na to.
1: Hmm. No a opět na závěr tedy poslední otázka pro oba dva zvlášť. Začneme opět u Matyáše. My náš dnešní rozhovor, jak jsem zmiňoval v úvodu, přetáčíme vlastně těsně po konci olympijských her a to je doba, kdy se vrací opět na plné obrátky domácí hokejová extraliga, kterou čeká závěr té základní části. A já se zeptám takhle, je pro vás jako pro hráče složité po těch několika týdnech pauzy naskočit zase zpátky do toho zápasového tempa, protože vy jste měli s Motorem, pokud mám dobré zprávy, hrát nějaký přípravný zápas s rakouským Lincem, který se kvůli nemoci nakonec neodehrál.
0: Mm-hmm. Jo, tak samozřejmě není to jednoduchý, ale tím, že já jsem ještě mladý, tak jsem mohl hrát zároveň za juniorku a taky mám hostování do tábora, kde jsem hrál nějaký zápasy v té pauze, takže já tuhle tu pauzu úplně jakoby nepocituju, ale když to zobecním, tak určitě to není jednoduchý, no, protože čím víc zápasů, tak tím líp si myslím pro toho hráče, protože v tom tempu je furt a nemá úplně čas přemýšlet na ničím, ale zároveň ta pauza trochu pomůže, no. Je to dobrý si odpočinout od toho, protože mentálně je to opravdu těžký, ale jak říkám, no, tréninky byly těžký a vrátit se není úplně jednoduchý, ale samozřejmě teďkon ten závěr sezóny bude opravdu důležitý, zvlášť pro nás, takže bude opravdu důležitý to nastartovat zpátky a začít zase hrát, jako aby jsme udělali to playoff.
1: Mm, co vy, Štěpáne, vy jste si zahrál taky v táboře, jestli se nepletu?
2: Jo, já jsem tam hrál 2 zápasy možná a pak už tady v Motoru přišel takový signál, že už to spíš budeme ladit na tu závěrečnou část tady v Motoru a už mě nechtěli pak asi úplně pouštět, aby se tam něco nestalo. Musím říct, že ta pauza samozřejmě někomu prospěje, někomu třeba nevyhovuje, ale spíš musím říct, že jako spíš těm hráčům prospěje, protože si hodně odpočinem, jak mentálně, tak fyzicky. A teď bude těžký se do toho vrátit, do toho zápasového tempa, ale podle mě to zvládnem perfektně.
1: Když se ještě opravdu na závěru poslední otázka vrátíme k tomu angažmá v táboře, tam působí Lukáš Pech, Tomáš Mertl, Rudolf Červený, vlastně taky Jakub Valský, to všechno jsou hokejoví reprezentanti z minulosti. Jaké je to pro vás vlastně hrát, byť tedy v první lize, ale po boku těchto hráčů v útoku?
2: Já jsem sice zažil ještě Lukáše Pecha, jsme spolu hráli pár zápasů, když jsem začínal tady v Ačku, když hrál ještě v Motoru, takže toho já si pamatuju moc dobře, to samý třeba Valskýho. Když vezmu ostatní hráče, jako je tam třeba, jak jste říkal, Mertl nebo Červený, tak to jsou hráči, kteří mají extrémní zkušenosti a furt se dá od nich spoustu věcí učit. A samozřejmě se to snažím je sledovat, snažím se koukat, co dělají, jaký mají svoje zvyky před zápasem, po zápase a tak nějak se to brát pak i trošku na sebe a vzít si od nich tu zkušenost.
1: Hokejisti Matyáš Mařík a Štěpán Hoch byli našimi dnešními dopoledními hosty. Pánové, já moc děkuju, že jste si udělali čas na dnešní rozhovor. Ať se vám daří nejen na ledě a přejeme hlavně taky do toho zmíněného závěru sezóny mnoho zdaru a štěstí. Naslyšenou ještě jednou díky za váš čas.
0: Díky moc.
2: Děkujem.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
3: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Belinda Carlisle dospívává 2,5 minuty po 11:45 a v pravidelný čas je tu také pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O sdíleném bydlení. Slovo teď už má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Bydlení je něco, co už si normálně pracující člověk nemůže dovolit. Dětem kupují byty a hypotéky rodiče, ale pokud pracujete například v kultuře, děti mají smůlu. Naše dcera je s tímto faktem obeznámena už odmala, takže se bohužel musí o sebe postarat sama. Často je to sdílením společného podnájmu s dalšími mladými lidmi. Ale začíná to být podobné, když třeba ovdovíte a zůstanete sami a máte platit nájem z jednoho důchodu. Potkala jsem na procházce paní s pejskem a povídám: "Vás jsem tu ještě neviděla, máte hezkého pejska." A ona: "Jo, jo." A tak slovo dalo slovo a už tu byl skoro námět na román. Člověk se dnes v důchodu ocitne snadno na ulici, začala vyprávět. Stačí, když se celý život staráte o děti a domácnost. Důchod je pak minimální. Manžel živitel zemře, tak neuplatíte sama drahý nájem. A tak moje děti řekly: "Když můžeme my, můžeš sdílet domácnost i ty, mami." Takže teď bydlím v rodinném domku se zahrádkou a mohla jsem si konečně pořídit pejska. Paní domácí je už moje kamarádka a společně nám to klape jako nikdy v manželství. Pomáhám jí s účty a s údržbou domu, který by na ní samotnou byl moc, a užívám si společně sdílené bydlení. Doporučuju. Občas se můžeme inspirovat od mladých. Rozloučila se paní s úsměvem.
3: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz

Dnešní poledne za okamžik ohlásí barokní zvon z věže kostela Narození Panny Marie v Drahově na Táborsku. Památkově chráněný zvon s hlavním tónem FIS 2 vznikl v roce 1653 v dílně českobudějovického zvonaře Šimona Undorfera. V průměru měří 55,5 cm a váží zhruba 110 kg. Jeho výzdobu tvoří reliéf ukřižovaného Krista, doplněný postavami svatého Jana Evangelisty a Panny Marie. Součástí zvonu je také německý nápis, který v českém překladu zní: roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Přejeme vám klidné a příjemné poledne při poslechu barokního zvonu z Drahova na Táborsku.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obce na Strakonicku a Prachaticku protestují peticí proti vládnímu návrhu akceleračních zón. Na břehu Otavy v Písku bude dnes zahájena výstava soch z Písku. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. Zítra bude na jihu Čech převážně oblačno s lokálními přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Vládní návrh vymezující takzvané akcelerační zóny odmítají dotčené obce na Strakonicku a Prachaticku. Zóny označují možnou výstavbu větrných elektráren. Dvě mají být například poblíž Bušanovic a Litochovic. Místní lidé vládní návrh odmítají a sepsali proti němu petici.
2: Stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu, život zdejších obyvatel.
3: Myslí si nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek. Návrh na umístění akceleračních zón v kraji odmítá i jeho český hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
4: Celý ten postup nebyl zvolen šťastně, nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti.
3: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Zastupitelstvo města Strakonice schválilo dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro letošní rok. Celková vyčleněná částka přesahuje 12,5 milionu korun. Jak informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, program je zaměřený především na podporu dětí a mládeže. Mezi největší příjemce dotací patří HC Strakonice, který získá bezmála 3,5 milionu korun. Obří sochy z Písku vyrostly po 20. na náplavce u kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy, co by životodárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch. Ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek uvedl.
5: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
0: Vernisáž soch na náplavce

0: se v Písku začne ve 14 hodin. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, které zaplní město od pátku do neděle. Sport. Čeští hokejisté nastoupí v 16 hodin a 20 minut na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
1: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body. Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačno, přechodně až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm, výjimečně se vyskytnou i bouřky. Teploty budou mezi 18 a 21 stupni Celsia, na horách do 17. Vítr bude slabý, místy mírný, západní nebo severozápadní. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, v údolí při malé oblačnosti klesnou k 6. Ve čtvrtek ráno očekávejte polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 osobní auta se srazila v Dačicích na Jindřichohradecku. Pozor dávejte v Příhodově ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin, k tomu 6 a 3 čtvrtě minuty. Středa 20. května roku 2026 a teď také na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začínají Písničky pro radost. A těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravená Doubravanka. Bude hrát jednak do Jámy u Mičovic, ale také do českého Rudolce. A v českém Rudolci začnou, tam totiž 34. narozeniny má Milan Švec. Milý bratře, k tvým 34. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš, a ať máš kolem sebe vždy jen lidi, kteří tě mají rádi. To přejí rodiče, přítelkyně Alena, bratr Jaroslav, také sestra Karolína s Vojtou a babička ze Studené. Máme tě rádi a přejeme ti krásný narozeninový den. To jsou poslední slova v přání adresovaném do Českého Rudolce pro pana Milana Švece. Ale Doubravanka bude hrát také do Jámy u Mičovic, a to i proto, že dnes má narozeniny kapelník Doubravanky Václav Bárta, 56. V tom dopise, který k nám přišel, se píše, abychom zahráli Vyznání od Doubravanky pro Vaška Bártu, kapelníka z Doubravanky, do krásné vesničky Jáma k těm dnešním 56. narozeninám. Vašek je velice starostlivý táta, děda, skvělý muzikant a kamarád, milující rodinu, kapelu, myslivost, hasiče, dobré lidi a hezkou muziku. Milý Vašku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, všech hraní s kapelou a také setkání s kamarády, aspoň do stovky. To přejí syn Honzík s rodinou, dcera Anička s rodinou, také dcera Barunka, vnoučátka posílají dědovi sladké pusinky a k přání se připojuje samozřejmě kapela Doubravanka, také fanklub Doubravanky, dále pak kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem, také kapela Netolička s kapelníkem Michalem Veselým a dále pak jeho Česká Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem a také všichni muzikanti, co tě znají, a také hasiči a myslivci z Jámy a okolí, také pošumovský spolek hezkých holek a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Tak do jámy u Mičovic k 56. narozeninám pro kapelníka Dubravanky Václava Bártu a také do Českého Rudolce ke 34. narozeninám pro pana Milana Švece, teď tedy Dubravanka, s písní Vyznání.
5: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj s písní.

Hrdou Brvanku teď v písničkách pro radost vystřídá Veselka, která bude hrát také do Vodňan, kde 60. narozeniny má paní Alena Brůšková. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou panem Milošem Vondráškem přeje paní Brůškové hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do dalších let mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků. A paní Aleně Brůškové do Vodňan k 60. narozeninám má hrát píseň Šli panenky silnicí. Tady je a hrát bude Veselka a zpívat budou Bambiny di Praga.

Veselko teď v písničkách pro radost vystřídá jeho česká Podhoranka, aby zahrála do Lažiště a také do Číčenic. V Číčenicích 65. narozeniny má pan Petr Schmidtmajer. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje za obecní úřad Číčenice paní starostka obce. Do Číčenic panu Petru Schmidtmajerovi zahrajeme za malinký okamžik, ještě předtím to mám přání rovněž k 65. narozeninám, tentokrát je do Lažiště, pro pana Jiřího Šísla. Dnes slaví své narozeniny pan Jiří Šísl. Jiříku, jak se to mohlo stát, že tomuhle mládí už je 65? To přeci není žádné stáří, ať se ti dál všechno daří. Přejeme ti všichni nej, život splna užívej. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, ti přeje vedení obce Lažiště, jak se píše v tom dopise. Takže pro pana Jiřího Šísla do Lažiště, 65. narozeninám a ke stejnému výročí také do Číčenic, pro pana Petra Schmidtmajera, teď bude hrát jeho česká Podhoranka, píseň Leť do světa písničko.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 5:05, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost už jsou připraveni zahrát jihočeští rodáci, a to jednak do Nebahov, ale také do Smědečka. A začnu ve Smědečku, kde právě dnes, 20. května, má 68. narozeniny pan Milan Podaný. A v tom dopise, který v tom přání, který přišel ručně psaný, se píše: do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost, starostí málo, radostí více a všeho, co si srdce přeje. Přání posílají manželka Marie, dcery Květa s manželem Pepou, Maruška s Pepou, také syn Pavel s Ivou, dále pak vnoučata Lenka s manželem Matoušem, malý Josífek, Anička, také pravnučka Darjinka. Ty všichni přejí do Smědečka u obce Ktiš panu Milanu Podanému k jeho 68. narozeninám, které má dnes. Za chvilku panu Podanému také zahrají jeho čeští rodáci, ale ještě předtím popřejeme do Nebahov, kde 70. narozeniny má pan František Nachlinger. Právě dnes slaví své jubileum pan František Nachlinger z Nebahov. A tak zástupci obce vám, pane Nachlingere, ke kulatým narozeninám srdečně gratulují a do dalších let vám přejí především hodně zdraví, pohody a stálý pracovní elán. A jako malý dárek vám posílají pěknou písničku pro radost. Do Nebahov k 70. narozeninám pro pana Františka Nachlingera a také do Smědečka u obce Ktiš k 68. narozeninám pro pana Milana Podaného teď budou hrát jihočeští rodáci Stříbrné trumpety.

Jeho čeští rodáci v písničkách Pro radost dohráli připravené Budweiser Budvar kapela a ta bude hrát jednak do Plačovic, ale také do Nových Hradů. A já s přáním začnu v Nových Hradech, tam totiž kulaté narozeniny má paní Marie Račáková. Milé rádio, prosím zahrajte naší člence senior klubu v Nových Hradech, paní Marie Račákové, pěknou písničku 20. května, totiž oslaví své krásné kulaté 70. narozeniny. Maruško, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka, spokojenost do dalších let ti přejí tvoji přátelé z klubu v Nových Hradech. Krásný narozeninový den. Tak to bylo první přání pro paní Marii Račákovou do Nových Hradů a v tom druhém se píše, do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, pan starosta města. Tak k 70. nám paní Račákové do Nových Hradů za malý okamžik zahrajeme, ale ještě tu mám také přání k 75. narozeninám do Plačovic pro paní Amálii Bláhovou. Maminko, babičko a prababičko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. To přeje celá velká rodina. Paní Amálii Bláhové do Plačovic k 75. narozeninám a paní Marii Račákové do Nových Hradů k 70. nám, teď tady bude hrát Budweiser Budvar kapela, Starou lípu.

v písničkách pro radost půl minuty před půl jednou už je připravena zahrát tu Faranka. Ta bude hrát jednak do Nové Vsi u Strakonic, ale také do Lékařovy Lhoty. A já s přáním začnu v Lékařově Lhotě, kde 74. narozeniny měla paní Jana Mrázová. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky od tu Faranky Návrat z Francie pro paní Janu Mrázovou z Lékařovy Lhoty k 74. narozeninám, které oslavila 12. května. A navíc 24. května má svátek. A tak hodně zdraví a spokojenosti přejí děti, vnučky, pravnouček Filipek a přátelé. Do Lékařovy Lhoty paní Janě Mrázové za malý okamžik budeme hrát. Ještě předtím je tu přání do Nové Vsi u Strakonic, kde 76. narozeniny má paní Jana Švehlová. Milá maminko, k tvým 76. narozeninám ti přejeme, ať máš stále spoustu elánu, dobrou náladu, chuť zpívat, tancovat a pěstovat kytičky. Hodně štěstí a zdraví přejí děti, Jana, Jarda a Pavla s rodinami a k přání se rovněž připojuje přítel Rudolf. Do Nové Vsi u Strakonic k 76. narozeninám paní Janě Švehlové a také do Lékařovy Lhoty k 74. narozeninám pro paní Janu Mrázovou. Teď tedy bude hrát tu Faranka Návrat z Francie.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A v písničkách pro radost už je připravena zahrát pražská kapela Petra Finka. A to jednak do Malond, ale také do Jankova. Začnu v Jankově, kde 13. května 80. narozeniny měla paní Kristýna Aiblová. Vážená paní Aiblová, k vašim 80. narozeninám a do dalších let, které jste oslavila 13. května, přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a rodinné spokojenosti. Příští zástupci obce Jankov. Do Jankova paní Kristýně Aiblové za malý okamžik bude hrát píseň Mám já zahrádečku a bude hrát také do Malond, kde 80. má paní Anna Musilová. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malanty s panem starostou. Do Malond k 80. paní Aně Musilové a do Jankova k 80. narozeninám pro paní Kristýnu Aiblovou teď bude hrát pražská kapela Petra Finka, píseň Mám já zahrádečku.

Pražskou kapelu Petra Finka teď vystřídá Iglovanka, aby zahrala do Drslavic, ale také do Drhovle. V Drhovli 80. narozeniny má pan Josef Beniak. Krásné narozeniny, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví do dalších let přejí zaměstnanci domova seniorů Světlo v Drhovli. Panu Josefu Beniakovi do Drhovle zahrajeme za malinký okamžik, ale ještě předtím tu mám také přání do Drslavic, kde rovněž 80. narozeniny má pan Pavel Dubovský. Všechno nejlepší k vašemu životnímu jubileu, pane Dubovský, vám přejí zástupci obce Drslavice. Do Drslavic k 80. pro pana Pavla Dubovského a také do Drhovle k 80. narozeninám pro pana Josefa Beniaka teď bude hrát Iglovanka, píseň Hájku háječku.

písničkách pro radost dohrála i Glovanka, připravené Budvarka, aby zahrála do Tažovické Lhoty, také do místa zvaného Přeseka a také do Telče. A začnu v Telči, protože v Telči 2. května oslavila narozeniny paní Marie Zlatušková. Vše nejlepší přejí dcera s rodinou, syn s rodinou, také vnoučata a pravnoučata. Paní Marie Zlatuškové do Telče k 82. narozeninám za malý okamžik zahrajeme. Ještě předtím tu mám přání pro Františka Pražáka. Včera oslavil 85. narozeniny pan František Pražák z Přeseky. A tak pevné zdraví a boží požehnání přejí za všechno. Děkují manželka Marie, také dcery Jana a Lenka s rodinami, dále pak Jaroušek, Vojtík, Mikulášek a Eliška, ty posílají dědečkovi sladkou pusu. Panu Františkovi Pražákovi zahrajeme za okamžik, ještě předtím přání do Tažovické Lhoty. Tam 87. narozeniny má pan František Zach. Milí manželi, tatínku, dědečku a pradědečku, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví, veselou mysl a radost ze života. Vážíme si tě a máme tě moc rádi. Buď tu s námi stále rád a uměj se hodně smát. Krásné narozeniny ti přeje manželka, Neža a Madlen s rodinou. Panu Františku Zachovi do Tažovické Lhoty k 87. narozeninám, panu Františku Pražákovi do Přeseky k 85. narozeninám a také k 82. narozeninám do Telče paní Marii Zlatuškové bude hrát Budvarka, zpívat bude Pavel Heidinger, okolo Zlatý stoky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát babouci. Jednak do Tábora, ale také do Lišova. V Lišově už 12. května 89. narozeniny měla paní Magdalena Morongová. A v tom dopise, kde se píše právě, se píše, že 12. května oslavila 89. narozeniny naše milovaná maminka, babička, prababička, paní Magdalena Morongová z Lišova. Naše milá Magdalenko, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí dcera Růžena s manželem Jardou, dcera Hana s přítelem Honzou, syn Milan s manželkou Hanou, také syn Karel a vnoučata Marcela, Honza, Milan, Tomáš, Kája a pak ještě pravnoučata Pavlínka, Ondrášek, Alenka, Vašík, Matyášek a ostatní příbuzní a známí. To bylo přání do Lišova pro paní Magdalenu Morongovou, ale babouci budou hrát také do Tábora, kde 97. narozeniny měla paní Elizaveta Hrstková. Dodatečně vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí ti, milá Eržiko, k tvým narozeninám přeje Pavel Staněk, jak se píše v tom dopise, který k nám přišel. Tak do Tábora, k 97. narozeninám pro paní Elizavetu Hrstkovou a také do Lišova, k 89. narozeninám pro paní Magdalenu Morongovou. Teď budou hrát babouci píseň Listopad nastává.

Babouci dohráli v písničkách pro radost. Všechna přání, která přišla na dnešní den a která se vešla, jsme přečetli a písničky jsme také odehráli. A teď ještě samozřejmě musím připomenout, jaká je obsazenost našeho pořadu. Plní se nám to plní. Tak květen je plný, červen už se plní hodně. V červnu už je volno pouze 28., 29. a 30. června. A plní se i červenec. Tam připomenu pouze ty obsazené termíny. 1., 2., 3., pak ještě 23. a pak ještě 26. července. To jsou plné termíny. Ostatní dny je volno. Ostatně přehledně to najdete na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, je takový formulář a kalendář, přes který můžete objednávat a dělat vašim známým a příbuzným radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. V sobotu 23. května budou pištínské slavnosti, pečeme, vaříme, smažíme. Od 10 do 13 hodin na pištínských slavnostech v sobotu bude hrát Budvarka. A to je vše. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost, všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a do té 13. hodiny to s námi dotáhne Moravanka v orchestrální písni Alpský válčík. Hezký den.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Obec Záhoří na Písecku odvolala ředitelku školy po hromadné výpovědi zaměstnanců. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Českokrumlovská čistírna odpadních vod dostane nové rozvody elektřiny a tepla. Noční teploty klesnou k 8, v údolích k 6 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zastupitelé Záhoří na Písecku odvolali ředitelku školy a školky Petru Kajtman. Byla ve svojí funkci necelý rok. Důvodem odvolání bylo zklidnění situace po hromadné výpovědi zaměstnanců. Z 21 jich chtělo odejít 19. Podle deníku byla příčinou dlouhodobá šikana ze strany ředitelky, nerespektování názorů pedagogického sboru a vytváření toxického prostředí. Odvolání ředitelky doporučila i školská rada. Pokračuje nezávislý starosta Martin Forman.
5: My předpokládáme, že pokud dojde ke sklidnění situace, takže tu svoji výpověď stáhnou. Že tady učí třeba už 15-17 let a jsou tady spokojení, akorát vlastně tady byl problém s tou paní ředitelkou.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dneska po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je třeba nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale doteď odmítal. Petr Pavel se od svého nástupu do funkce prezidenta účastnil zatím všech summitů NATO. Podle Babiše by teď ale výdaje na obranu státu měla na summitu obhajovat vláda. Modernizace čistírny odpadních vod v Českém Krumlově bude pokračovat opravou provozní budovy. Vedení města počítá se zásahy v plášti budovy nebo s výměnou elektroinstalace. Jak informoval starosta Alexandr Nogrády z hnutí ANO, rekonstrukce za 6 milionů korun zahrne mimo jiné i kompletní výměnu tepelných rozvodů.
4: Počasí.
3: Jih Čech je oblačný, přechodně až zataženým, s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Teploty se pohybují kolem 19 a na horách do 17 stupňů. V noci se pak ochladí na 11 až 8 stupňů, v údolích na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přeháňkami. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor v Dačicích, v Příhodově ulici, srazila se tam dvě osobní auta a další nehodu máme aktuálně hlášenou na silnici číslo 20 u Plástovic na Českobudějovicku. Zasahují tam záchranáři, projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: host.
1: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
2: Já přeji všem hezký, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98. Tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky, bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni ji obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli
2: právě, od něj? Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrát,

0: a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
0: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu, a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc-jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost. A mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ

0: DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
1: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
0: Bude, ano.
1: Bude hrát, kolik je mu let?
0: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
1: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
0: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů, a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
1: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
0: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
1: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I přesto, že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval. A já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost, my jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne.
0: To už ne.
1: Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Boršově nad Vltavou skončí v závěru tohoto týdne dopravní omezení. Firma tam stavěla protihlukové stěny. Církev by měla zachráněnou lebku svaté Zdislavy převzít od policie příští týden v sobotu. České hokejisty dneska čeká na mistrovství světa Itálie. Zítra bude na jihu Čech oblačno s přeháňkami, teploty vystoupí k 21 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Výstavba protihlukových stěn v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku je u konce. Nejpozději v sobotu bude silnice 1/3 opět bez omezení průjezdná. Skoro půl kilometru dlouhé stěny tam ředitelství silnic a dálnic instalovalo od března, a to kvůli překračování hygienických hlukových limitů.
3: Součástí stavby byla taky úprava odvodnění, instalace nových svodidel a kácení dřevin. Jak uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek, vybraná firma zajistila i přeložky sítí a výsadbu popínavých dřevin. Práce vyšly na skoro 30 milionů korun. Z Boršova nad Vltavou Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Policie předá zachráněnou lebku svaté Zdislavy církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Britské velvyslanectví v Česku se dneska na jeden den přesunulo do Českých Budějovic. Pro návštěvníky dnes britskou ambasádou na náměstí Přemysla Otakara II. Připravili model letounu Spitfire, ikonický červený dvoupatrový autobus nebo tvořivé dílny. Pokračuje britský velvyslanec Matt Field.
4: Naše ambasáda sídlí v Praze, ale jsme tu pro všechny Čechy, Češky. Moc mě baví cestovat po Česku a setkávat se s lidmi tam, kde žije a pracují, jen tak skutečně poznat celou zemi a všechny krásy Česka. Sport.
2: Čeští hokejisti nastoupí 20 minut po 16. hodině na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je většinou oblačná, přechodně až zatažená, s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vyskytovat i bouřky. Teploty se pohybují kolem 19, na horách do 17 stupňů. V noci budou doznívat přeháňky, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích při malé oblačnosti na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přeháňkami, večer se pak bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 20 u Sedlce na Českobudějovicku a další nehodu máme u Strmilova na silnici 23. Tam havarovalo nákladní auto. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 14 hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a středeční odpoledne se vším, co k němu patří. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině přidáme aktuální příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i další penzum zajímavých informací. Na cestě za velrybami k Nové Kaledonii držíme na lodi hlídku. Vypráví cestovatelka Aneška Picháčková z Debrníka na Táborsku. Připravili jsme pro vás další díl jejího deníku. Řidiči teď mohou zrychlit až na 150 km za hodinu na jednom z úseků jihočeské dálnice D3. Od října tam úpravu testuje ministerstvo dopravy s policisty. Pilotní provoz teď kvůli nedostatku dat prodlužují. Průběžné výsledky vám přineseme už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Petr Novák, Eurythmics a právě teď Hana Zagorová.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Stát tam tuto rychlost vyšší než běžnou 130 testuje v úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným od loňského října. Dosavadní pilotní provoz ale podle ministerstva nestačí. Podrobnosti teď proberu s editorkou Petrou Matouškovou. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Petro, proč tedy dosavadní testování nestačilo?
1: Podle ministerstva dopravy je důvodem nedostatek dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a na plynulost provozu. A to právě kvůli tomu, že v zimě se v úseku nedalo 150 jezdit skoro vůbec. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
2: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Prodloužení testovacího období vítají i policisté, teď se s ním počítá až do konce letošního roku.
0: A co tím testováním bylo ukázáno?
1: Rychlost 150 km za hodinu je teď možná na jednom úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Není ale možná nepřetržitě, povolují ji proměnné dopravní značky. Pokud je k tomu příznivé počasí, značka podle toho omezí rychlost na 100, na 130 nebo na oněch 150 km za hodinu. A první výsledky popisuje ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboť.
3: Rozhodně se neukazuje, že by to zvýšení té rychlosti znamenalo i zvýšení bezpečnosti silničního provozu, alespoň podle těch prvních údajů pro nás je důležité ani tak zkrátit ty dojezdové časy, jako spíš sledovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
1: Policisté zatím zveřejnili data z testování jen za období od října do konce února. V úseku se stalo dohromady 39 dopravních nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Tragická nehoda naštěstí nebyla žádná. Při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Co se rychlosti týče, tak podle ministerstva dopravy se ukázalo, že při možnosti jet 150 km za hodinu řidiči osobních aut zrychlili přibližně o 10 km za hodinu oproti běžné 130. A zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v tom levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila víc než 40% motoristů.
0: Petro, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dojde den. Posloucháte Český rozhlas v České Budějovice a protože se právě hraje seniorské mistrovství světa v ledním hokeji, dnes jsme zařadili reprízu tohoto povídání s moderátorem Matějem Vodičkou. A to totiž povídání, které bude mít úplně velké rozuzlení. Kvarteto medailí za 4 roky. Tuto skvělou bilanci má česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let. K té zatím poslední stříbrné začátkem tohoto roku přispěli taky českobudějovičtí junioři. Útočník Štěpán Hoch a brankář Matyáš Mořík, kteří byli součástí výběru trenéra Patrika Augusty. S oběma mladíky jsme si v našem vysílání povídali letos v březnu. No a teď si to povídání zrekapitulujeme.
1: Myslím, že to byl váš poslední zápas ve skupině. Výhra nad Lotyšskem 4-2 před čtvrtfinále. Tak tehdy obletěla české sportovní zpravodajství taková kritika trenéra Patrika Augusty, který doslova v rozhovorech přiznal, že se mu nelíbilo nastavení hráčů a to, jak laxně k situaci přistupují. Ono to bylo také dané tím, že na tom tréninku bylo spoustu českých novinářů, kteří pak vlastně do médií vypustili zprávu, že vás Patrik Augusta tak trochu lidově řečeno seřval, že vám dal prostě kopr a tak dál. Tak Štěpáne, můžete popsat, co přesně se na tom tréninku před tím čtvrtfinále tedy dělo?
2: Tak abych to řekl úplně upřímně, tak v podstatě je jak ta příprava, tak ty tréninky v tom turnaji za nic moc nestály a páni trenéři většinou byli zastánci toho, že jak se trénuje, tak se hraje, takže taky proto jsme dostali trošku z prda přesně po té skupině, protože ty tréninky fakt za nic moc nestály, ale naštěstí jsme právě ukázali, že to pořekadlo asi úplně nefunguje a že tak, jak se trénuje, tak by se mělo i hrát, ale my tím, že jsme trénovali fakt jako na nic, tak jsme hráli v podstatě neskutečně, takže trenéři nám to potom turnaji říkali, že tomu sami jako nevěří a v podstatě ani nevěřili, když nás viděli, ale jsou za to rádi.
1: No, takže ta kritika Matyáši byla oprávněná, podle toho, co říká Štěpán?
3: Asi určitě byla, no, tak prostě ono to je takový těžký, prostě to soustředění nějaký takovýhle udržet, protože samozřejmě těch tréninků a všeho možného bylo jakoby dost. Myslím, že oprávněná kritika byla, no, protože ty tréninky nebyly vlastně úplně ideální, ale jak říkal Štěpa, tak se vším štěstím jsme hráli výborně ty zápasy, takže to pořekadlo asi jsme nějakým způsobem vyvrátili.
1: Vy jste tady osobně mluvil několikrát o roli sociálních sítí, tak mě zajímá, protože to byla zpráva, která vyvolala minimálně v té hokejové komunitě určitě nějaký poprask. Jak to vnímají ty hráči na tom turnaji? Jako koukáte třeba na sociální sítě? Radim Rulík je známý tím, že když koučuje český národní tým na nějakém turnaji, tak vlastně nesleduje vůbec noviny, nečte zprávy a tak dále. Tak jak to máte vy jako hráči potom na 20?
3: Tak já si myslím, že jak do upřímně, protože někdo to třeba má rád a někdo asi jako já, tak jsem to úplně se snažil nesledovat, protože vím, že to dokáže být těžký a tím, jak český fanoušci jsou skvělí, tak zároveň občas se třeba stane, že se najde někdo, kdo tak milej není vlastně na ty hokejisty a jak říkám, no, je to těžký, ale já se to snažil jsem se nesledovat, protože to je něco, co vás vlastně jenom akorát sundá, takže když už jsem něco sledoval, tak spíš takový ty pozitivní věci, jako když jsme třeba vyhráli nebo něco, když se třeba prohrálo, tak prostě jsem na to nekoukal vůbec.
1: No, máte pravdu, že mezi českými fanoušky je hodně trenérů, jak se říká. Každopádně, Štěpáne, který ten zápas na turnaji byste označil za ten vůbec nejnáročnější? Bylo to čtvrtfinále, semifinále nebo finále?
2: Asi bych řekl, že semifinále s Kanadou. To možná pak bylo trošku i, nechci se na to nějak vymlouvat, ale trošku to asi bylo vidět i v tom finále, pak s těma Švédama, když už jsme tam v nějakých chvílích, už nám prostě došla trošku ta šťáva, protože za mě jsme do toho semifinále s Kanadou dali úplně všechno a chtěli jsme, za každou cenu jsme chtěli porazit, protože už nás jednou oni porazili v první zápas ve skupině, tak jsme jim to na jednu stranu chtěli oplatit a na druhou stranu to pro nás byl extrémně důležitý zápas, takže asi to semifinále s Kanadou bylo takový nejnáročnější, no.
0: Celý rozhovor s oběma hokejisty k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. S Matějem Vodičkou si popovídají třeba o tradičních průvodcích divočinou nebo o dni Šumavy na Kvildě, který se odehraje tuto sobotu 23. května. Dopolední host začne jako vždy po 11. hodině.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Annie Lennox a Dave Stewart zachraňovali svět v roce 1999, to byly Eurythmics. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ve druhé polovině letošního roku začne stavba obchvatu Sedlice a Hněvkova. Na hlavním silničním tahu 1/20, k tomu podrobnosti uvede mluvčí ředitelství silnic a dálnic, to se dozvíte samozřejmě za chvíli. No a teď tu máme úplně jinou zprávu. Bušanovice a další obce na Prachaticku a Strakonicku odmítají vládou navržené akcelerační zóny pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Bezprostředně se jich mají týkat hned dvě. Mohutné stožáry ale podle lidí ohrozí přírodu, zvířata i klidový ráz krajiny. A taky by mohli zabrat ornou půdu.
1: Mám pár pozemků na této zóně. Je tu zase ta pšenice.
2: František Bušek se zemědělství tady u Bušanovic věnuje celý život. Jeho pole se nacházejí téměř ve středu plánované akcelerační zóny číslo 45.
1: Není to na zbohatnutí, ale je to na dobrou obživu a že můžu pořád po generace pokračovat dál a dál. Jsem tu rodák, dědil jsem to po dědovi, to hospodářství.
2: Nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek navíc připomíná, že vládní návrh počítá s další zónou jen na dohled od obce.
3: Tvrzice, Čepřovice, Litochovice, Předslavice, Bušanovice, jsou to všechny ty vesničky, kterých se ty zóny dotýkají. Ty dvě zóny, zóna 44 a 45, jsou téměř propojeny. Kdyby tam nebyla obec Přeslavice, tak jsou téměř spojeny.
2: Starostovi navíc vadí, že s ním ani s okolními obcemi o začlenění území do akceleračních zón nikdo předem nejednal.
3: My to tak vnímáme, že stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu, život zdejších obyvatel. Bude to na pořád.
2: Obavy z výstavby elektráren má i nezávislá starostka nedalekých Nišovic Hana Váňová. Ty sice do žádné ze zón nespadají. Přesto by se podle starostky větrný park na životě v obci mohl výrazně podepsat.
4: Je to kvůli naší krajině krásný, kde jezdí se rekreovat celá republika. Navíc tady nefouká vůbec vítr. Nevíme, co nám to přinese. Všichni straší hlukem, stroboskopickým efektem. A nikdo nám nic nevysvětlí.
2: Společně se starosty okolních obcí vytvořila petici požadující vyřazení obou zón z vládního návrhu. Jen v Bušanovicích petici doposud podepsalo okolo 400 lidí, vysvětluje Miroslav Beránek.
3: Nejsou to jenom místní, jsou to lidé i z dálnějšího okolí, protože samozřejmě také s tím nesouhlasí, mají k tomu nějaký vztah, k tomuto území a chtějí vyjádřit svým podpisem aspoň svůj nesouhlas s devastací a zničením této krajiny.
2: Proti záměru se minulý týden vymezelo i vedení Jihočeského kraje, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
5: Celý ten postup nebyl zvolen šťastně, jednak nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti. Ta akcelerační zóna má být pouze nástrojem pro to, abychom umožnili realizovat výstavbu více obnovitelných zdrojů.
2: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky k zónám do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na hlavním silničním tahu 1/20 začne ve druhé polovině letošního roku stavba obchvatu Sedlice a Hněvkova. Podrobnosti nejen o této stavbě, ale i další aktuální informace se právě teď dozvíme od mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové.
1: V Jihočeském kraji pracujeme aktuálně na několika velkých projektech. Dostavujeme poslední úseky dálnice D3, stavíme přivaděč k D3 od Krumlova, severní spojku v Českých Budějovicích a v neposlední řadě i obchvat Desného a Češnovic. Ve druhé polovině roku plánujeme na silnici 1/20 zahájení další stavby, a to 7-kilometrového obchvatu města Sedlice a obce Hněvkov.

0: Putování studentky Jihočeské univerzity Anežky Pecháčkové po Novém Zélandu pomáhá českobudějovické Arpidě. Na kontě darujme.cz/tichý hrdina se sešlo 322 tisíc korun od 323 dárců, kteří symbolicky adoptovali Aneščiny kilometry na cestě T. Araora a přispěli tím na nákup rehabilitačních přístrojů pro handicapované klienty Arpidy. Aktuálně je mladá cestovatelka na moři za velrybami k Nové Kaledonii a vy si můžete adoptovat její pacifické míle. Teď už si ale poslechněme její další vyprávění z cest.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková a přešla jsem s charitativním přesahem celý Nový Zéland po trase dlouhé 3050 kilometrů a vy si po celou dobu této cesty můžete adoptovat moje virtuální kilometry. Dnes je to pátá noc, kterou strávím na plachetnici a já jsem až včera zjistila, že teďka pokud kejvnu na to, že jedu do Nové Kaledonie, mě už tady plachtějí a rachtají plachetnice, tak není cesty zpět, protože první zem a první plošinu pod nohama, kterou uvidím, bude právě až v Nové Kaledonii. V Pacifiku, uprostřed ničeho na oceánu, pluju na své lodi. Mám poslední čárku na signálu a tak to je poslední možnost, kdy vám můžu nahrát hlasovou zprávu. Je to divoký, Nová Kaledonie je kousek od Fidži, kousek od Vanuatu, kousek od Samoy, samé krásné tropické islandy, ostrovy v Pacifickém oceánu. Život na plachetnici je zajímavý v tom, že my teda pupujeme i během noci. Jsme na palubě tři, já, jedna francouzka a Švýcar. Oba dva neznám, seznámila jsem se s nima přesně před 5 dny. A je to zajímavé, protože budeme mít noční hlídky vždycky na 4 hodiny, od 9 do 1, od 1 do 5, od 5 do 9. Je to krásné, protože za mnou se udělala nádherná duha. Teďka jsem otevřela oči. Alois, behind us is beautiful rainbow. It's a huge rainbow. It's like entrance. There is a huge rainbow. Zrovna jsem řekla té kolegyně z Francie, že máme duhu rainbow za zády. Nádherná, obrovská duha se udělala a strašně rychle zmizela. No a co se týče veškerého vybavení, tak ono vůbec jenom dojít si na záchod na lodi a nebo se oblíknout a nebo uvařit, tak to je opravdu občas nadlidský úkol, protože to s váma háže v té kajutě a já se teda nejvíc zdržuju nahoře v kokpitu u kormidel, protože tady mám největší stabilitu. Teďka na mě zrovna prší, dneska už tak po 10. během chvíle. A tady mám největší stabilitu a je to pro tu mořskou nemoc takové nejideálnější. Zatím není tak velká ta mořská nemoc, zatím je to v pohodě, ale trošku bojuju s hlavou, občas mě bolí hlava. Třeba teďka se ta loď úplně naklonila. Juhu! Doufám, že mě uslyšíte a já věřím, že to přežiju. Není to zrovna nejbezpečnější dobrodružství a tak jsem vás chtěla vyzvat k tomu, abyste se historicky poprvé adoptovali moje virtuální kilometry na oceánu. Mějte se a smějte se a já se vám ozvu z Nové Kaledonie, až najdu pevninu. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
0: Další zprávy z cesty Anežky Pecháčkové směrem k Nové Kaledonii uslyšíte znovu o víkendu v našem vysílání, pokud tedy bude na signálu. Příběhy z její výpravy najdete též na webu Český rozhlas České Budějovice.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dneska přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Ve Vimperku začala rekonstrukce zimního stadionu. Dynamo České Budějovice nedostalo licenci pro druhou fotbalovou ligu. Noční minima budou na jihu Čech nejčastěji kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rozšíření eboli v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
3: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
1: Začala první etapa modernizace zimního stadionu ve Vimperku. Zahrnuje zateplení střechy a části budovy a novou vzduchotechniku. Cílem je zlepšit podmínky pro chlazení ledové plochy a snížit vlhkost uvnitř haly. Práce by měly být hotové do konce října, dodává nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl.
4: My jsme vysoutěžili tuto stavbu za 28,5 milionu korun. 10 milionů korun bude dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Zároveň máme požádáno ještě do Národní sportovní agentury o 15 milionů korun, ale tam zatím výsledek nevíme.
1: Národopisná expozice muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci má vysokou návštěvnost. Vyplývá to z dat instituce, která za ní tento týden získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria Musealis. Exponáty jsou doplněné o různé fotografie a audioukázky. Pro děti jsou připravené kvízy a interaktivní program, vysvětluje vedoucí muzea Dagmar Kluchová.
5: Hodně k nám jezdí školy. Ty k nám jezdili vždycky, ale ty jsme opravdu zaznamenali velký nárůst. My tam totiž máme pro ty děti udělaných spoustu takových interaktivních prvků. Máme tam i takový koutek, kde si můžou i ty malí děti pohrát a něco vyzkoušet. Je to všechno takový edukační. Sport.
1: Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat. Českobudějovický klub už na sociálních sítích potvrdil, že tak udělá. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
2: Počasí.
1: Obloha na jihu Čech je většinou oblačná, přechodně až zatažená, s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vyskytovat i bouřky. Teploty se pohybují kolem 19, na horách kolem 15 stupňů. V noci budou doznívat přeháňky, ochladí se na 11 až 8 stupňů a v údolích při malé oblačnosti na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přeháňkami, večer se pak bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou opět mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, během dne pak přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli nehodě nákladního auta a autobusu je aktuálně neprůjezdná silnice mezi Lásenicí a Vydřím na Jindřichohradecku. Nehodu máme v Jindřichově Hradci v Bratrské ulici, srazila se tam dvě osobní auta a pozor taky na silnici číslo 20 u Předotic na Písecku, je tam rozlitá nafta na vozovce. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Na téměř 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Odpoledne je v plném běhu, někdo má za sebou kus práce, někdo teprve ladí druhou polovinu dne. Ať už jste kdekoliv v jihočeském kraji, jsme rádi, že posloucháte. Za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka. Přesně tam, kde najdeme a kde ho najdeme, poví v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Výrazná herečka s komediálním talentem Iva Janžurová oslavila včera významné životní jubileum 85 let. Připomeneme si ji v archivní nahrávce z Českobudějovického rozhlasu. V této hodině přidáme další písničky, co nestárnou, aktuální informace i zajímavosti, které stojí za pozornost. Těšit se můžete na Věru Špinarovou z Status Quo a právě teď na skupinu Holky.

0: nesnídám sám, Olda Říha a jeho katapult na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dynamo České Budějovice nedostalo licenci potřebnou k účinkování v profesionálních soutěžích. Aktuální dění ve fotbalu teď rozebereme s redaktorem Kamilem Jášou, kterého právě teď vítám a přeji mu pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kamile, fotbalový klub Dynamo České Budějovice nedostal licenci. Jaké byly důvody?
1: Těch důvodů je několik, údajně jsou tři, ale nikdo tuto informaci nepotvrdil. Klub na svých stránkách mluví o tom, že opravdu licence udělena klubu SK Dynamo České Budějovice nebyla, ale zase není to vůbec senzační zpráva, trochu se to dalo očekávat, je to takový každoroční kolorit, připomínky Dynamo České Budějovice dostalo. Je tam jeden zajímavý bod, že se ta informace o neudělení licence Dynamu České Budějovice objevila někdy včera krátce po 15. hodině, tedy přesně v 15 hodin a 7 minut, ale klub se oficiálně dozvěděl až ve 20.10. A to se mi zdá lehce nestandardní a vůbec se nedivím, že takové jednání, možná unik informací, že se Dynamu České Budějovice vůbec nelíbí. Co je ale podstatné, že opravdu Dynamo České Budějovice nesplnilo licenční podmínky, mluví se o stadionu, mluví se o tom, že je ve hře několik variant, klub by mohl začít příští sezónu, druholigovou sezónu, pokud by tedy licenci dostal, tak by mohl začít na Střeleckém ostrově a dohrát i třeba v Příbrami, jenom připomínám, že klub nebo běží mu výpovědní lhůta od města právě na nájem stadionu. Je také varianta, že by celou sezónu odehrál v Příbrami. Těch variant je ve hře stále ještě víc. Aktuálně tedy Dynamo České Budějovice se s velkou pravděpodobností pokusí splnit ty licenční podmínky.
0: Nabízí se otázka, co teď bude s Dynamem dál?
1: Úplně jednoduchá odpověď na to není. Přijde odvolání s velkou pravděpodobností. S velkou pravděpodobností se právě činovníci Dynama nebo vedení Dynama České Budějovice po důkladném prozkoumání toho, co v licenci nebo proč klub licenci nedostal, tak se pokusí ty podmínky splnit. Ono to licenční řízení je docela složitá věc. Zahájení licenčního řízení bylo už 28. ledna. Těch termínů je tam hned několik. 19. květen to byl včerejšek, to bylo rozhodnutí licenční komise o udělení nebo tedy v tomto případě o neudělení licence. No a teď jsou tam další termíny. Teď by mělo běžet odvolání 2. června, rozhodnutí licenčního tribunálu. To je takový terminus technicus ve fotbalovém prostředí Fotbalové asociace České republiky. No a 5. června Fotbalová asociace České republiky protokol oznámení o výsledku licenčního řízení s účastníky. Takže teď je vlastně na tahu Dynamo, aby splnilo to, co Fotbalová asociace po něm požaduje.
0: Jaký se dá předpokládat vývoj situace v Českých Budějovicích?
1: Právě teď před několika minutami se objevila zajímavá informace, taková spíš upřesňující informace. Už je takovým veřejným tajemstvím, nebo vlastně ani to žádné tajemství není, že se město a kraj pokouší vytvořit nový subjekt, takové nové Dynamo. Tím neříkám, že se ten klub tak bude jmenovat. Varianty určitě hodně, třeba Dynamo 1900 nebo nové Dynamo opravdu s velkým N. No ale teď se objevila informace, že klub je v kontaktu s Brozany, to je tým České fotbalové ligy skupiny B, je na chvostu tabulky. Je potřeba, aby se zachránil ve třetí lize. No a pokud by se opravdu podařilo domluvit s tímto klubem, tak by v Českých Budějovicích hrála dvě Dynama. No a fanoušci se mohou vybrat. Pokud tedy dostane to tradiční Dynamo, klub na Střeleckém ostrově licenci, tak ten by hrál na Střeleckém ostrově druhou ligu a ten klub, který by a teď vyjednává, který vznikne a teď vyjednává z Brozany, tak by hrál třetí ligu a hrál by v areálu na Složišti. No, je to zamotaná situace, spletitá, snad se mi podařilo dostatečně vysvětlit a teď už je to třeba i na fanoušcích, mohou si vybrat, budou třeba fandit tradičnímu Dynamu, které vzniklo v roce 1900, nebo budou fandit Dynamu, které vznikne teprve v roce 2026, nebo vlastně a proč ne, mohou fandit oběma Dynamům, anebo také žádnému.
0: No, držme palce především sportu. Tolik náš rádiový sportovní expert Kamil Jáša, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Herečka Iva Janžurová oslavila včera krásné životní jubileum. 85. narozeniny. Iva Janžurová nejprve vystudovala pedagogické gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1955 až 59 a pak úspěšně pokračovala ve studiu herectví na divadelní fakultě Akademie muzických umění DAMU v Praze. V našem rozhlasovém archivu jsme našli nahrávku z roku 1981, která vznikla u příležitosti 30. výročí založení slavného českobudějovického folklorního souboru Úsvit. Právě jeho členkou se Iva Janžurová během svých studií v jihočeské metropoli stala.
1: Já jsem ze Žirovnice, což je na rozhraní vlastně jižních Čech a Českomoravské Vysočiny. Ale já se pokládám po rodičích za jihočecha. Všude podotýkám, protože právě prostřednictvím Úsvitu jsem přirostla, myslím si, že to bylo nejspíš vlivem toho souboru, přirostla k tomu kraji, tou znalostí, teda postupným ovládáním určitých těch folklorních věcí, jako byly tance a písničky a svým způsobem částečně i poezie, kterou jsme se snažili taky dělat a teda pak víc mě přiváděla už k tomu mému nynějšímu povolání. No a tak já jsem se dostala do Úsvitu, původně jsem jako myslela, že do toho pěveckého sboru a skládali jsme zkoušky a já si pamatuju, že jsem strašně selhala, že mě tam vlastně snad vzali z protekce nebo že viděli, že tam strašně chci, že jsem si vybrala písničku Číto husky na té vodě, že ještě nebyla vůbec jeho česká písnička. A kdo ví, jestli jsem ji pořádně uměla a vím, že asi při takovým šestým, sedmým slově jsem se začala zalikat trémou, takže jsem prostě spíš kloktala a později jsem úplně přestala zpívat. No a oni mě pak tedy ale vzali, to musím přiznat, že byli benevolentní a odpustili mi ty nedostatky. Postupně, ale musím říct, že i v tom zpěvu jsem se tak trošku zdokonala, tu trému jsem ze sebe setřásla a dostala jsem se i do tria a s tím triem jsme taky všelijak soutěžili po celostátních soutěžích STM. Fakt je, že já jsem z rodu lidí, kteří mají strašně moc zájmu a do dneška mi to zůstalo, protože kromě toho zpívání a my jsme se pokoušeli skládat písničky a vlastně já se o to pokouším do dneška, je to takový můj jeden z mnoha koníčků, jak chci podotknout. A musím říct, že ten vliv toho jihočeského folkloru tam zůstává. Já jsem svého času byla z toho až nešťastná. Říkala jsem si, já se nikdy z toho nedostanu. Ve mně pořád ty písničky znějí a ty intervaly molový, který se mi zvlášť nejvíc líbily na těch starých jihočeských písničkách. No ale když už jsem trošičku chytřejší, tak si říkám, že vlastně je to bezvadný a že proč by se nové melodie a nové písničky neměly, proč by neměly nést stopy té tvorby toho jeho českého lidu, která je uložená v jeho českých písničkách. No, kladu si tedy otázku, co by bylo bez Úsvitu. Úsvit pro mě znamenal velice závažnou přípravu na moje nynější povolání. Práce v Úsvitu tedy nejen, že mi dala tedy ten nádherný poznatek toho folkloru, ale zároveň mě přinesla i takovou praxi na tom jevišti.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my teď míříme za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem do Borovan na Českobudějovicku. Tamní klášter totiž hostí další akci v rámci festivalu ZUŠ Open. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím z prostor prelatury bývalého kláštera tady na náměstí v Borovanech na Českobudějovicku. Už to tady krásně žije, jsou tady mladí studenti z místní základní umělecké školy, někteří mají na sobě dobové kostýmy, jak možná slyšíte v pozadí, tak už se rozehrávají, protože za chviličku, přesně ve 4 hodiny, tady začne koncert a uvedou tady

0: slavné mozartovské melodie, které posluchače přenesou do času klasicismu. A já jsem tady zrovna potkal učitelku zpěvu, paní Zuzanu Kavalík-Zajmlovou, a ptám se jí, tak co si tady děti na dnešní odpoledne připravili?
1: Krásné odpoledne. Chtěli jsme, aby se každý z našich žáků zcela nezapomenutelně dotknul odkazu Wolfganga Amadea Mozarta. Ať už nastudováním písně, případně její části, nebo hlavního tématu ze sonáty, z operního čísla a podobně. Vytvořili jsme program, který hudbou i vyprávěním se věnuje momentům mistrova života. Dětství, otec Leopold, jeho láska ke Konstanz, zde citujeme nádherný dopis zaslaný z Moravských Budějovic. Téma Mozart a Praha, odstín jeho písní, co si o něm mysleli slavní, co o něm řekli, a dále operám nebo také smutnému konci jeho života. Pozvání k vystoupení přijali i solisté opery jeho českého divadla, pan Petr Malý a Lilia Červená.
2: Petře, jak ještě pokračuje program ZUŠ Open v dalších dnech na jihu Čech?
0: Ten program je opravdu ještě hodně nabitý. Já jenom doplním, že dnes tady ten koncert vlastně doprovodí i takový program v místní kavárně na zámku, protože pokud půjdete okolo, tak se tu určitě zastavte, protože si můžete dát k té hudbě ještě speciální mozartovské menu. Pan kavárník tady připravil zachrdort, vídeňskou kávu a samozřejmě Mozartovy koule. No a k tomu programu, který bude pokračovat až do 2. června na jihu Čech, tak já jsem třeba vybral, že zítra večer rozezní kulturní dům Spektrum v Sezimově Ústí žáci tamní ZUŠky. Od 18 hodin vystoupí i taky absolventi a vítězové krajských kol soutěží. A netradiční putovní koncertní zážitek nabídne příští úterý série koncertů v Kaplici na Českokrumlovsku. Žáci z tamní základní umělecké školy budou hrát na různých místech po městě, třeba v kapli svaté Barbory, v kostele svatého Pavla nebo na balkoně ZUŠky. No a takový můj třetí je hezký tip, to bude hezká akce se sociálním přesahem, na kterou se dokonce i jako regionální stopař chci vyjet podívat a budu vám z místa vysílat, tak to bude příští středu v domově pro seniory v Horní Plané, kam dorazí žáci klavírního, dechového a kytarového oddělení místní ZUŠky a přinesou těm klientům domova odpoledne takový příjemný hudební program plný známých a oblíbených melodií.
2: Petře, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
0: Krásný den.
3: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí i teploty se mírně lepší, ale k ideálu to má především po ránu ještě daleko.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den. Dobrý den.
2: Tak večer bude ještě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. V noci budou přeháňky ustávat a bude ubývat oblačnosti postupně až na polojasno. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů v údolí. Při malé oblačnosti a až na 6 stupňů Celsia bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra pak bude ráno polojasno, během dne převážně oblačno a v průběhu dne se také lokálně vyskytnou přeháňky. Večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaký bude další květnový pátek?
2: Pátek bude ráno jasno až polojasno, jen výjimečně se vytvoří mlha. Během dne pak bude polojasno až oblačno a večer se pak bude opět vyjasňovat. Páteční minima 9 až 6 stupňů a odpoledne v maximech pak 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Teď bych prosil jen dobré zprávy, můžeme se opět těšit na téměř letní sluneční víkend?
2: Ano, víkend bude slunečný a teplý. V sobotu bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty ráno klesnou na 11 až 7 stupňů a odpoledne vystoupají na 23 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý. Během dne severovýchodní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. No a i neděle bude slunečná, jasno až polojasno, teploty ráno 12 až 8 stupňů a odpoledne pak dokonce 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Národní park Šumava letos slaví 35 let od svého založení a bohatou oslavu chystá samozřejmě i pro veřejnost, konkrétně tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Jaké programy pro návštěvníky Národní park letos nabízí, s jakými problémy se aktuálně potýká a jak třeba připomíná svou nedávnou i hlubokou historii? Všechny tyto otázky v našem vysílání zodpoví mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nalaďte si nás ve čtvrtek 20. 1. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: pondělí 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Europoslanci odsoudili zneužívání dotací na Slovensku. Chtějí, aby aktivněji zasáhla Evropská komise. Den s britskou ambasádou v Českých Budějovicích dneska lidem představil práci velvyslance. Hlavní budova Českokrumlovské čistírny odpadních vod dostane nové rozvody elektřiny a tepla. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný s teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dneska podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila svoje chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
2: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Program britského velvyslanectví zaplnil dneska náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Den s britskou ambasádou návštěvníkům nabídl model letounu Spitfire nebo setkání s velvyslancem Mattem Fieldem. Záměr akce popsala mluvčí britského velvyslanectví Eva Bouchalová.
3: Pro nás je velmi důležité říct právě takhle studentům, že diplomacie je něco, co se neodehrává jen za zavřenými dveřmi. Není to něco, co se týká jenom pár vyvolených, je to disciplína a je to něco, co by mělo probíhat transparentněji, otevřeněji a trošku víc lidštěji. A to je o co se snažíme a o co se snaží pan velvyslanec.
0: Modernizace čistírny odpadních vod v Českém Krumlově bude pokračovat opravou provozní budovy. Vedení města počítá se zásahy v plášti budovy nebo s výměnou elektroinstalace. Jak informoval starosta Alexandr Nogrády z hnutí ANO, rekonstrukce za 6 milionů korun zahrne mimo jiné i kompletní výměnu tepelných rozvodů.
1: Počasí.
0: V noci budou na jihu Čech ještě doznívat přehánky, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích při malé oblačnosti na 6 stupňů. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přehánkami, večer se pak bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15. Vítr bude slabý, během dne pak přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz v Českých Budějovicích. V nádražní ulici před křižovatkou s Rudolfovskou třídou se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam tak s 10-minutovým zdržením. U křižovatky Diamant na příjezdu od Písku máme další nehodu. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
3: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
2: Ano, to je
3: krásné odpoledne.
2: Když děláme docházku, ale je to tak.
3: Ano.
2: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
3: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
2: Jo.
3: Nejlepší je bezprostřední humor.
2: Bezprostřední humor.
3: Ano.
2: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
3: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy denní, vázy noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to? Aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to?
0: Jo, no tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako nejmenu.
1: No, ne, ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Nebo jsme tam měli na vrátnici,
0: vrátnici.
1: Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči
1: ano, vzkaz. Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
3: Ano.
2: Komu? Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den.
2: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
3: Dobrý den.
4: Standa Zemný k vás, Borozerovi.
2: Taky.
3: Děkujeme.
4: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
2: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
2: Tak jo.
3: Ano, děkujeme.
2: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
5: dobrý
3: děkuju.
5: Den, paní Macháčková.
3: Vám také.
5: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme
3: moc.
2: Ještě někdo se přidá?
4: Jo, přidává se Světlá Hora.
2: Ano.
4: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
4: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
2: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
6: jo,
7: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano,
6: koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jož. V tom případě pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijatej.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
7: Aha.
6: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Ano, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako,
6: jo,
7: jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
2: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
3: Kačka já barového? Mahračka.
2: No, zpěvačku.
3: Tak já myslím, že zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
2: A poprvé, kdy?
3: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
2: No.
3: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
2: ano.
3: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na Damu jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
2: Z bary byl útrum.
3: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život se jako uspořádával trošku jinak, než jako
2: no,
3: by tak
2: jasně,
3: ty...
2: Do baru,
3: jak teď,
2: pane.
3: Že volno a tak. No takže to bylo takový...
2: Maximálně do mléčného baru.
3: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
2: No to jo.
3: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
2: No, bylo báčí.
3: A v baru taky, no, v baru jo. To taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
2: Jo, jak dlouho jste tam byli?
3: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
2: Kolik se dá stihnout filmu za den?
3: No ne, tak já jsem tak jeden, asi myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
2: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
3: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
2: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Lučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pač tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška. To je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriále.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne, tak to je, ano.
0: Většina
2: ano.
0: lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme, se ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jiba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kde umřel?
8: No on asi ne.
9: Vše, proč mi to povídáte?
8: No dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No jistě.
9: Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych,
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku.

0: Téměří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
1: Jak by se tak měl vyjadřovat?
0: Kvůli mě?
1: No, co mi do vás?
0: To neříkejte tohle.
1: Co mi do vás?
0: Neopakujte to, milej pane. Bude konflikt.
1: Co mi do vás?
0: On to opakuje.
1: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
0: Nebudete.
1: Co mi do vás?
0: No, ještě jednou.
1: Co mi do vás?
0: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
1: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
0: Ano, já vás sleduju.
1: Protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
0: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
1: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak... Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
0: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
1: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
0: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
1: No a co teda já, kdyby co? Se mnou...
0: Co kdyby s váma, no co?
1: No to seklo!
0: Jako na plocho takhle?
1: No.
0: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
1: No neznáte, ale jsem člověk.
0: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
1: No dobře, tak dobře, no jo. Ale co kdybych byl teda pes a štěch a teda kočka.
0: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
1: Kocour, zůstaňme u kocoura.
0: No prosím, tam
1: kdybych byl kocour, zoufale mňouka je. Co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
0: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
1: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal byste mi svoje vlastní mléko?
0: No, tak to tak vypadá asi, jo, čověče, no? Já jsem blázen, který chodí po ulici s konvem a rozdává mlíko.
1: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
0: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
1: Ale jsem člověk, pane,
0: no,
1: víte.
0: To tady zase člověk.
1: Člověk.
0: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
1: Já mám strach, aby vám neskysilo.
0: Tak dá, dobře.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
3: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
3: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
3: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
3: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
3: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky. Vzpomínky.
3: A to nám nikdo neveme.
4: Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
3: Ano, a Havana a jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu, nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
3: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo? Všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
3: ano,
4: v 80.
3: polovina 80. let a pořád
4: a to byl stejný autopark.
3: Pořád je to tam stejný, možná.
4: Ano, pořád. No, ale možná příroda úžasná.
3: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
4: ale
3: souhlasím.
4: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt květy, celý den,
3: ano.
4: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
3: Katerina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si
8: ten mi dá, ten mi dá. To jíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, je zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím zase já,
7: pane doktore. Tak to zeptejte každá minuta, jak hoďtěho vám zobák na
6: roce. Ale na mě. Čuče, no, asi nenechám nadávat, o doktora kujvá. A to byl asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky? No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
8: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, když jste doktor?
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
6: Jo, jo, jo, to už potřebuji delší dobu. Naschledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékař? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochlejte, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S mými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů, vyplývá to z šetření ministerstva školství. Vandal ve Strakonicích ničil zaparkovaná auta, dopadli ho policisti. Dynamo České Budějovice nedostalo licenci pro druhou fotbalovou ligu. V noci klesnou teploty k 8, v údolích k 6 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. A 90% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale víc než polovina z nich je plánuje zavést. Většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. 8 soch z písku letos po 20. zdobí nábřeží u Kamenného mostu v Písku. Díla vznikala pod rukama umělců od konce dubna. Letošním tématem bylo Otava plyne, písek tvoří. Jak informovala Edita Kučerová z odboru školství a kultury, největší socha, vysoká 3,5 metru, symbolicky představuje řeku Otavu. Další připomínají Kelty jako první ryžovníky zlata, vznik města, včetně legendy o Jelením mostě, Kamenný most i současný písek. Nechybí ani písecká věž jako symbolický stroj času. Umělecká díla budou Říční břeh zdobit celou turistickou sezónu. O tomto víkendu doplní výstavu tradiční pouliční festival Pískoviště. 27letý muž včera ve Strakonicích ničil zaparkovaná auta, převrátil motorku a poškodil dveře domu. Brzy ráno ho dopadli policisti. Vandal byl vybavený kladívkem na nouzové rozbíjení skla, šroubovákem, štípačkami a dalšími věcmi, popisuje policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
4: Při zákroku muž odmítal spolupracovat, choval se agresivně, policisty vulgárně napadal a nerespektoval výzvy policistů. Ti proto museli použít donucovací prostředky. Následně se ukázalo, že byl pod vlivem alkoholu a zřejmě i pod vlivem drog. Dechová zkouška odhalila více než 1 promile alkoholu a orientační test na návykové látky prokázal pozitivitu na přítomnost amfetaminu i metamfetaminu. Sport.
1: Licenční komise Fotbalové asociace České republiky neudělila licenci nezbytnou pro to, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat. Českobudějovický tým už na sociálních sítích potvrdil, že tak udělá. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
2: Počasí.
1: V noci budou na jihu Čech doznívat přehánky, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích při malé oblačnosti na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přehánkami, večer se pak bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, během dne pak přechodně mírný, severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte v Českých Budějovicích u křižovatky Diamant na příjezdu od Písku. Policie tam řeší nehodu nákladního a osobního auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na skupinu ABBA, Františka Nedvěda a právě teď na Helenu Vondráčkovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: kraji Českého rozhlasu České Budějovice a se zpravodajským souhrnem je už vedle ve studiu připravena Petra Pitra.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pohodové odpoledne. Zastupitelé Záhoří na Písecku odvolali ředitelku školy a školky Petru Kajtman. Ve funkci byla necelý rok. Důvodem odvolání bylo sklidnění situace po hromadné výpovědi zaměstnanců. Z 21 jich chtělo odejít 19. Podle deníku byla příčinou dlouhodobá šikana ze strany ředitelky, nerespektování názorů pedagogického sboru a vytváření toxického prostředí. Odvolání ředitelky doporučila i školská rada. Pokračuje nezávislý starosta Martin Formánek.
3: My předpokládáme, že pokud dojde ke sklidnění situace, takže tu svoji výpověď stáhnou. Že tady učí třeba už 15-17 let a jsou tady spokojení, akorát vlastně tady byl problém s tou paní ředitelkou.
2: Výstavba protihlukových stěn v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku je u konce. Nejpozději v sobotu bude silnice 1/3 opět bez omezení průjezdná. Skoro půl kilometru dlouhé stěny tam ředitelství silnic a dálnic instalovalo od března kvůli překračování hygienických hlukových limitů.
4: Součástí stavby byla taky úprava odvodnění, instalace nových svodidel a kácení dřevin. Jak uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek, vybraná firma zajistila i přeložky sítí a výsadbu popínavých dřevin. Práce vyšly na skoro 30 milionů korun. Z Boršova nad Vltavou Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Ženy s rakovinou prsu mají v Českých Budějovicích nové zázemí a podporu. Na EUC klinice v ulici Matice Školské se dneska otevřelo nové Belis centrum. Organizace Belis nabízí pacientkám zdarma psychickou a komunitní podporu, praktickou pomoc a bezpečný prostor pro konzultace. Součástí centra je taky edukace v oblasti prevence nebo nácvik samovyšetření prsou. Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen v Česku. Začala první etapa modernizace zimního stadionu ve Vimperku. Zahrnuje zateplení střechy a části budovy a novou vzduchotechniku. Cílem je zlepšit podmínky prochlazení ledové plochy a snížit vlhkost uvnitř haly. Práce by měly být hotové do konce října. Jak informoval nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl, modernizace bude stát 28,5 milionu korun. Město získalo 10-milionovou dotaci z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje a má ještě požádáno o 15 milionů z Národní sportovní agentury. Více informací se dozvíte krátce po půl šesté.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jsem jenom chlap. No nevím, jestli je tahle omluva Františka Nedvěda obstojí, milé dámy. Těžko říct. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a máme tu první dnešní příspěvek. Dynamo České Budějovice nedostalo licenci potřebnou k účinkování v profesionálních soutěžích. Jaké jsou další okolnosti u vytrvale přetřásaného jména fotbalového klubu, popsal v dnešním jeho českém odpoledni reportér Kamil Jáša.
1: Klub na svých stránkách mluví o tom, že opravdu licence udělena klubu SK Dynamo České Budějovice nebyla. Připomínky Dynamo České Budějovice dostalo. Je tam jeden zajímavý bod, že se ta informace o neudělení licence Dynamo České Budějovice objevila někdy včera krátce po 15. hodině, tedy přesně v 15 hodin a 7 minut, ale klub se ji oficiálně dozvěděl až ve 20:10. A to se mi zdá lehce nestandardní a vůbec se nedivím, že takové jednání, možná unik informací, že se Dynamo České Budějovice vůbec nelíbí. Co je ale podstatné, že opravdu Dynamo České Budějovice nesplnilo licenční podmínky, mluví se o stadionu, mluví se o tom, že je ve hře několik variant, klub by mohl začít příští sezónu, druholigovou sezónu, pokud by tedy licenci dostal, tak by mohl začít na Střeleckém ostrově a dohrát i třeba v Příbrami. Jenom připomenu, že klub nebo běží mu výpovědní lhůta od města právě na nájem stadionu. Je také varianta, že by celou sezónu odehrál v Příbrami. Těch variant je ve hře stále ještě víc. Aktuálně tedy Dynamo České Budějovice se s velkou pravděpodobností pokusí splnit ty licenční podmínky.
0: Nabízí se otázka, co teď bude s Dynamem dál?
1: Úplně jednoduchá odpověď na to není. Přijde odvolání s velkou pravděpodobností. S velkou pravděpodobností se právě činovníci Dynama nebo vedení Dynama České Budějovice po důkladném prozkoumání toho, co v licenci nebo proč klub licenci nedostal, tak se pokusí ty podmínky splnit. Ono to licenční řízení je docela složitá věc. Zahájení licenčního řízení bylo už 28. ledna. Těch termínů je tam hned několik. 19. květen to byl včerejšek, to bylo rozhodnutí licenční komise o udělení, nebo tedy v tomto případě o neudělení licence. No a teď jsou tam další termíny. Teď by mělo běžet odvolání 2. června, rozhodnutí licenčního tribunálu. To je takový terminus technicus ve fotbalovém prostředí Fotbalové asociace České republiky. No a 5. června Fotbalová asociace České republiky protokol oznámení o výsledku licenčního řízení s účastníky. Takže teď je vlastně na tahu Dynamo, aby splnilo to, co Fotbalová asociace po něm požaduje.
0: Jaký se dá předpokládat vývoj situace v Českých Budějovicích?
1: Právě teď před několika minutami se objevila zajímavá informace, taková spíš upřesňující informace. Už je takovým veřejným tajemstvím, nebo vlastně ani to žádné tajemství není, že se město a kraj pokouší vytvořit nový subjekt, takové nové Dynamo. Tím neříkám, že se ten klub tak bude jmenovat. Varianty určitě hodně, třeba Dynamo 1900 nebo nové Dynamo opravdu s velkým N. No ale teď se objevila informace, že klub je v kontaktu s Brozany, to je tým České fotbalové ligy skupiny B, je na chvostu tabulky. Je potřeba, aby se zachránil ve třetí lize. No a pokud by se opravdu podařilo domluvit s tímto klubem, tak by v Českých Budějovicích hrála dvě Dynama. No a fanoušci se mohou vybrat. Pokud tedy dostane to tradiční Dynamo, klub na Střeleckém ostrově licenci, tak ten by hrál na Střeleckém ostrově druhou ligu a ten klub, který by a teď vyjednává, který vznikne a teď vyjednává z Brozany, tak by hrál třetí ligu a hrál by v areálu na Složišti. No, je to zamotaná situace, spletitá, snad se mi podařilo dostatečně vysvětlit. A teď už je to třeba i na fanoušcích, mohou si vybrat, budou třeba fandit tradičnímu Dynamu, které vzniklo v roce 1900, nebo budou fandit Dynamu, které vznikne teprve v roce 2026, nebo vlastně a proč ne, mohou fandit oběma Dynamům, anebo také žádnému.
0: No, držme palce především sportu. Tolik náš rádiový sportovní expert Kamil Jáša, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 17 hodin a 25 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čaj opáté, červený dvoupatrový autobus nebo letoun Spitfire. Sebou do Českých Budějovic přivezlo dnes britské velvyslanectví. Dnešní celodenní program na náměstí Přemysla Otakara II. Přiblížil britskou kulturu, práci velvyslance a diplomacie. Návštěvníky přivítal osobně britský velvyslanec Matt Field.
1: Popovídáme si a užijeme si společně britskou kulturu a českou pohostinnost. Děkuji.
2: Britský velvyslanec Matt Field právě teď na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích zahájil den s britskou ambasádou. Britské velvyslanectví na náměstí symbolicky přesunulo svůj kancelář a přivezlo sebou třeba model letounu Spitfire.
3: Na náměstí tady právě po mé pravé ruce můžeme vidět model legendárního letounu Spitfire, na kterém během druhé světové války lítali českoslovenští piloti v řadách RAF. A hned vedle něj potom máme typický britský červený dvoupatrový autobus.
2: Ukazuje mluvčí Eva Bouchalová. Velká část dnešního programu je věnovaná školám a dětským návštěvníkům. Připravené jsou pro ně třeba kvízy věnované britské historii a kultuře. Zájemci si můžou také vyzkoušet anglickou konverzaci s rodilými mluvčími.
3: Není tady jenom pan velvyslanec, my jsme sem skutečně přivezli téměř celou ambasádu, takže tady máme spoustu kolegů, kteří velmi rádi budou anglicky konverzovat se všemi, kdo budou mít zájem. A musím říct, že to je jedna z těch věcí, kterou je veliký zájem. Máme tady vždycky spoustu zájemců, kteří by se rádi popovídali, za což jsme samozřejmě rádi.
2: Celé náměstí je zaplněné britskými vlajkami a symboly, které vytváří i dílna připravená pro ty nejmenší návštěvníky. Zavítala do ní i Anna Petálková.
4: My tu tvoříme takovejhle klobouček a ten klobouček bude potom na hlavu. Má takový kříž anglický, jakoby, a je na něm růže a je modro-červený.
2: České Budějovice jsou třetím městem, kam kancelář britského velvyslanectví zamířila. Podle Evy Bouchalové chce program návštěvníkům přiblížit nejenom britskou kulturu, ale i práci velvyslance.
3: Pro nás je velmi důležité říct právě takhle studentům, že diplomacie je něco, co se neodehrává jen za zavřenými dveřmi. Není to něco, co se týká jenom pár vyvolených, je to disciplína a je to něco, co by mělo probíhat transparentněji, otevřeněji a trošku víc lidštěji. A to je o co se snažíme a o co se snaží pan velvyslanec.
2: Vedle mě už stojí britský velvyslanec Matt Field. Pane velvyslanče, co vás v Českých Budějovicích nejvíc zaujalo?
5: Kolik lidí tady jezdí na kole? Na chapině. A naučil jsem se nové slovo cmunda. Říká se, že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Už chápu proč.
2: A je pro vás důležité vyjet právě do regionů mimo Prahu a setkat se s lidmi osobně?
5: Přesně tak. Naše ambasáda sídlí v Praze, ale jsme tu pro všechny Čechy, Češky. Moc mě baví cestovat po Česku a setkávat se s lidmi. Tam, kde žije a pracuji, jen tak skutečně poznat celou zemi a všechny krásy Česka.
2: Součástí programu na Českobudějovickém náměstí je i uvedení nové knihy britského velvyslance Jsem tu novej. Výtěžek z ní půjde na charitativní účely. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: přímo z rokového nebe se stoupil právě teď Ozzy Osbourne s písní plnou nadějí. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Na zimním stadionu ve Vimperku teď neuslyšíte brusle ani puky. Halu místo hokejistů obsadili dělníci s rozbruskami a plošinami. Začala první etapa rekonstrukce staré budovy, kterou v 70. letech minulého století stavěli obyvatelé své pomocí.
1: Tak samozřejmě stávající opláštění jsou teď trapezové plechy s nějakýma nástřikama.
2: S Martinem Procházkou, jednatelem společnosti Proton, pozorujeme pracovníky, jak rozebírají opláštění zimního stadionu.
1: Protože už spojovací materiál je kompletně zarezlý, takže se to všechno musí rozbruskama odřezávat, postupně stahávat dolů, všechno je teda z vejšek, všechno se dělá s plošin, tím je ta práce trošku jako náročnější, hlavně na čas, nejde to tak rychle, jak jsme předpokládali.
2: Rekonstrukce vimperského zimního stadionu už byla nezbytná.

0: kondenzaci vody nad ledovou plochou a v těch teplejších dnech, kdy my vlastně stadion zpravidla otvíráme už ke konci srpna, aby měli hokejisté možnost trénovat, tak se nám tvořila mlha nad ledovou plochou.
1: Vimperský stadion je jediný v celém regionu.
0: Nejbližší další zimní stadion je ve Strakonicích a nebo v Sušici.
1: Netrénují tady jenom sportovci, hokejisté, ale jezdí sem i děti.
0: Využívají právě stadion i, jak se říká, hobíci z různého okolí, řekněme 30 až 50 kilometrů okolí Vimperka, tak zimní stadion využívají.
1: Ta první etapa rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun.
0: My jsme vysoutěžili tuto stavbu za 28,5 milionů korun. 10 milionů korun bude dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Zároveň máme požádáno ještě do Národní sportovní agentury o 15 milionů korun, ale tam zatím výsledek nevíme.
1: První etapa rekonstrukce zimního stadionu má být hotová ještě letos, v druhé polovině října. Z Vimperka Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: den. Dobrý den.
1: Tak večer bude ještě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. V noci budou přeháňky ustávat a bude ubývat oblačnosti postupně až na polojasno. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů v údolí při malé oblačnosti a až na 6 stupňů Celsia. Bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra pak bude ráno polojasno, během dne převážně oblačno a v průběhu dne se také lokálně vyskytnou přeháňky. Večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaký bude další květnový pátek?
1: V pátek bude ráno jasno až polojasno, jen výjimečně se vytvoří mlha. Během dne pak bude polojasno až oblačno a večer se pak bude opět vyjasňovat. Páteční minima 9 až 6 stupňů a odpoledne v maximech pak 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Teď bych prosil jen dobré zprávy, můžeme se opět těšit na téměř letní sluneční víkend?
1: Ano, víkend bude slunečný a teplý. V sobotu bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty ráno klesnou na 11 až 7 stupňů a odpoledne vystoupají na 23 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý. Během dne severovýchodní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. No a i neděle bude slunečná, jasno až polojasno, teploty ráno 12 až 8 stupňů a odpoledne pak dokonce 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ten, kdo poslouchal při hodinách zeměpisu, jistě ví, že toto město, o kterém se zpívalo, neboli o Acapulcu, se nachází samozřejmě v Mexiku. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a máme tu další příspěvek. Kvarteto medailí za stejný počet roků. Tuto bilanci a skvělou bilanci má česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let. K té zatím poslední stříbrné začátkem tohoto roku přispěli též českobudějovičtí junioři. Útočníci Štěpán Hoch a brankář Matyáš Mařík, kteří byli součástí výběru trenéra Patrika Augusty. S oběma mladíky jsme si v našem vysílání povídali letos v březnu. A protože se právě hraje seniorské mistrovství světa v ledním hokeji, dnes jsme zařadili reprízu tohoto povídání s moderátorem Matějem Vodičkou. Oba mladíci v něm nechali trochu nahlédnout pod pokličku dění uvnitř českého juniorského týmu na turnaji ve Spojených státech amerických.
1: Myslím, že to byl váš poslední zápas ve skupině. Výhra nad Lotyšskem 4-2 před čtvrtfinále. Tak tehdy obletěla české sportovní zpravodajství taková kritika trenéra Patrika Augusty, který doslova v rozhovorech přiznal, že se mu nelíbilo nastavení hráčů a to, jak laxně k situaci přistupují. Ono to bylo také dané tím, že na tom tréninku bylo spoustu českých novinářů, kteří pak vlastně do médií vypustili zprávu, že vás Patrik Augusta tak trochu lidově řečeno seřval, že vám dal prostě kopr a tak dál. Tak Štěpáne, můžete popsat, co přesně se na tom tréninku před tím čtvrtfinále tedy dělo?
2: Tak abych to řekl úplně upřímně, tak v podstatě je jak ta příprava, tak ty tréninky v tom turnaji za nic moc nestály a páni trenéři většinou byli zastánci toho, že jak se trénuje, tak se hraje, takže taky proto jsme dostali trošku sprda přesně po té skupině, protože ty tréninky fakt za nic moc nestály, ale naštěstí jsme právě ukázali, že to pořekadlo asi úplně nefunguje a že tak, jak se trénuje, tak by se mělo i hrát, ale my tím, že jsme trénovali fakt jako na nic, tak jsme hráli v podstatě neskutečně, takže trenéři nám to potom turnaji říkali, že tomu sami jako nevěří a v podstatě ani nevěřili, když nás viděli, ale jsou za to rádi.
1: No, takže ta kritika Matyáši byla oprávněná, podle toho, co říká Štěpán?
3: Asi určitě byla, no, tak prostě ono to je takový těžký, prostě to soustředění nějaký takovýhle udržet, protože samozřejmě těch tréninků a všeho možného bylo jakoby dost. Myslím, že oprávněná kritika byla, no, protože ty tréninky nebyly vlastně úplně ideální, ale jak říkal Štěpa, tak se vším štěstím jsme hráli výborně ty zápasy, takže to pořekadlo asi jsme nějakým způsobem vyvrátili.
1: Vy jste tady osobně mluvil několikrát o roli sociálních sítí, tak mě zajímá, protože to byla zpráva, která vyvolala minimálně v té hokejové komunitě určitě nějaký poprask. Jak to vnímají ty hráči na tom turnaji? Jako koukáte třeba na sociální sítě? Radim Rulík je známý tím, že když koučuje český národní tým na nějakém turnaji, tak vlastně nesleduje vůbec noviny, nečte zprávy a tak dále. Tak jak to máte vy jako hráči potom na dvacítkách?
3: Tak já si myslím, že jak do upřímně, protože někdo to třeba má rád a někdo asi jako já, tak jsem to úplně se snažil nesledovat, protože vím, že to dokáže být těžký a tím, jak český fanoušci jsou skvělí, tak zároveň občas se třeba stane, že se najde někdo, kdo tak milej není vlastně na ty hokejisty a jak říkám, no, je to těžký, ale já se to snažil jsem se nesledovat, protože to je něco, co vás vlastně jenom akorát sundá, takže když už jsem něco sledoval, tak spíš takový ty pozitivní věci, jako když jsme třeba vyhráli nebo něco, když se třeba prohrálo, tak prostě jsem na to nekoukal vůbec.
1: No, máte pravdu, že mezi českými fanoušky je hodně trenérů, jak se říká. Každopádně, Štěpáne, který ten zápas na turnaji byste označil za ten vůbec nejnáročnější? Bylo to čtvrtfinále, semifinále nebo finále?
2: Asi bych řekl, že semifinále s Kanadou. To možná pak bylo trošku i, nechci se na to nějak vymlouvat, ale trošku to asi bylo vidět i v tom finále pak s těma Švédama, když už jsme tam v nějakých chvílích už nám prostě došla trošku ta šťáva, protože za mě jsme do toho semifinále s Kanadou dali úplně všechno a chtěli jsme, za každou cenu jsme chtěli porazit, protože už nás jednou oni porazili v první zápas ve skupině, tak jsme jim to na jednu stranu chtěli oplatit a na druhou stranu to pro nás byl extrémně důležitý zápas. Takže asi to semifinále s Kanadou bylo takový nejnáročnější.
1: Národní park Šumava letos slaví 35 let od svého založení a bohatou oslavu chystá samozřejmě i pro veřejnost, konkrétně tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Jaké programy pro návštěvníky Národní park letos nabízí, s jakými problémy se aktuálně potýká a jak třeba připomíná svou nedávnou i hlubokou historii? Všechny tyto otázky v našem vysílání zodpoví mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Tolik dnešní den v Kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě dvě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Zítra začínají několikadenní vodňanské rybářské dny. V Jihočeském ránu se bude kolega Luboš Voráček ptát perly programu Štěpánky Matuškové z Městského kulturního střediska. Dozvíte se, kde tam uspořádají mši za rybáře, kde budou hrát mladé kapely z regionu, a nebo jestli na městí vystaví nádrž s vizou velkou. Kolik se letos na Písecku podařilo zachránit žab, čolků a dalších obojživelníků při jejich jarních námluvách tak, aby je nepřejela auta? Zítra k tomuto tématu pořádají v Písecké knihovně podvečerní setkání s odborníky a my vás na ně pozveme v telefonickém rozhovoru s Anou Kovaříkovou, která si připravila nejnovější data za svou specializovanou společnost. Poslouchejte zítra Jihočeské dopoledne po 10. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Muž s podezřením na ebolu bude v Česku v přísné izolaci. Den s britskou ambasádou v Českých Budějovicích dneska lidem představil práci velvyslance. Na 4 palice ve Žďárských vrších je dál zakázaný vstup kvůli ochraně sokolů. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný, teploty vystoupí k 21 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
2: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
3: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
2: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
4: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
2: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Program britského velvyslanectví zaplnil dneska náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Den s britskou ambasádou návštěvníkům nabídl model letounu Spitfire nebo setkání s velvyslancem Mattem Fieldem. Záměr akce popsala mluvčí britského velvyslanectví Eva Bouchalová.
5: Pro nás je velmi důležité říct právě takhle studentům, že diplomacie je něco, co se neodehrává jen za zavřenými dveřmi. Není to něco, co se týká jenom pár vyvolených, je to disciplína a je to něco, co by mělo probíhat transparentněji, otevřeněji a trošku víc lidštěji. A to je o co se snažíme a o co se snaží pan velvyslanec.
1: V okolí 4 palic ve Žďárských vrších dál trvá zákaz vstupu. Ochránci přírody ho vyznačili kvůli ochraně sokolů. V uplynulých týdnech dravci vysadili 3 mláďata, která ale podle zjištění ochránců postupně ulovil vír, vysvětluje regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč.
6: Ten vír v noci přiletí, chytne jedno mládě, to odnese a další noc potom si přiletí pro další. Takže to byla známka toho, že to je predace vírem. Takže už jsme vlastně ten konec očekávali.
1: Omezení pohybu lidí v okolí teď pokračuje kvůli ochraně původního páru sokolů.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačnosti na jihu Čech ubývat, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích při malé oblačnosti na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne převážně oblačno s lokálními přeháňkami, večer se bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 stupňů. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích, ve Skuherského ulici se srazila 2 osobní auta a další nehodu máme u Hluboké nad Vltavou na silnici 105. Policie tam řeší nehodu osobního auta a motorkáře. Buďte opatrní, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu, České

18 hodin na 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera. Tady čas, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. No a já už mám na telefonu prvního dnešního volajícího, kterým je Vojta. Já vás zdravím. Pěkné odpoledne z Českého rozhlasu. Tak podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore. Já bych chtěl nechat zahrát písničku, jak jsme se domluvili, pro své tři sourozence, a to Adama Jirsu, Zimperka, Evu Nejedlou z Katovic, to jsou dvojčata, dneska mají narozeniny, a 22. má narozeniny nejmladší bratr Michal z Prahy. A potom ještě jeden svátek, pan Nejedlý Vladimír má 20. svátek, tak všem štěstí, zdraví, Bože požehnání těm oslavám a že jim to přeje brat Vojta a švagr Vojta s rodinou. Děkuju, pane redaktore, za to, že jste vybral tu písničku, kterou jsem si přála.
0: Rádo se stalo. Naslyšenou posíláme šumavský otčenáš od Vojtěcha Dyka.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a neméně kvalitní příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska nás v půlhodince kulaté muziky čeká výprava do Oklahomy. Pravda, tak trochu prstem po mapě, přesněji řečeno po hudební mapě. Pod jménem jednoho z jižních států USA totiž seřadil svých 10 písniček americký bluesman Cab Moe. Tady je ta první.

Míněno co by na výsost tradiční hudební styl se během posledních let nenápadně zabydlelo i v přehrávačích lidí, kteří rozhodně nepatří k jeho vyznavačům a obdivovatelům a přece se jim líbí. Do značné míry za to mohou muzikanti, kteří původně syrový bluesový výraz zjemnili do podoby, jež je doslova masově stravitelná, nikoli však bezobsažná a vlezlá. Jeden z nich si říká Cap Moe. Jeho poněkud zvláštní jméno je pochopitelně upravenou verzí toho občanského, jež zní Kevin Moore. A pokud bych si měl tipnout, vůbec bych se nedivil tomu, že vzniklo jeho zkomolením kdysi v dětství, tak jak už to malí špuntě dělávají. Když jsme u toho, Cap Moe se narodil 3. října 1951 v Los Angeles, tedy v místě, kam se namísto černochů s prsty otřepanými od vybrnkávání bluesových motivů sjíždějí spíše snílci s představou oslnivé kariéry filmové hvězdy. Podobnou loterii s mizivou šancí na výhru jménem Hollywood se mladý Cap nezdržoval a rovnou zamířil k muzice. Chvíli to sice trvalo, ale od 90. let už je zapsán do knihy úspěšných. Třeba co by čtyřnásobný držitel Grammy a vyhledávaný producent, ale také mimořádně dobrý vypravěč příběhů a skladatel, který nevnímá hudbu prizmatem jediného žánru, ale dokáže do 40 minut natěsnat to nejdůležitější z hudební tradice amerického jihu. A právě takhle zní album Oklahoma.

Ze svého alba Oklahoma nám hrál a zpíval Cap Mo. V případě právě doznělé skladby i o tolik skloňovaném tématu migrace. This is my home, tohle je můj domov, tak zní její název. Kytarista a zpěvák Cap Mo je osobností dvojjedinou, v lecčem spodobnou třeba Ericu Claptonovi. To, abychom pro názornost využili přirovnání k bezesporu slavnější osobnosti spodobného hudebního ranku. Oba jsou v první řadě považovaní za bluesmeny, a to přesto, že blues jako hudební forma není v jejich tvorbě na bezkonkurenčně prvním místě. Mnohem víc si libují v nadžánrových, kořeny ctících písničkách. A přesně tak zní i album Oklahoma, nenápadně nám podsouvající takzvaný Tulsa Sound, tedy pro tyto končiny typickou směs hudebních chutí od blues, rockabilly až ke country, která tu a tam deskou probublává. Jakoby se Moovi koukal přes rameno starý oklahomský mazák J.J. Cale. Stejně jako on, i Cap Mo hraje svoje blues lehce, provzdušněně, nezatěžuje jej tvrdým hutným spotkem. Sound alba stojí na výrazné rytmické kytaře a víceméně neměných bicích. Tu a tam zaslechneme gospel, hodně slide kytaru i typicky folkovou akustickou kytaru s foukací harmoničkou. Jak už bylo řečeno v úvodu pořadu, moderní blues má spoustu podob a Cap Mo se v jejich propojování evidentně cítí jako ryba ve vodě.

The Way I, jeden z důkazů toho, že Cap Moe se už dávno nevejde do striktně bluesové škatulky, postupem času rozvolnil formu svých písní, přijal za své vlivy folku, popu, rocku, ale třeba i reggae a vytvořil svébytný tvar, ve kterém je snadno rozeznatelný, byť není nijak stylově vymezen. Na albu Oklahoma, snadno plynoucí kolekci 10 proměnlivě znějících skladeb, se navíc potkal i s pestrou řádkou muzikantů. Vlastně co píseň, to jiná sestava nástrojů a hudebníků, přičemž mezi hosty se objevují countryová hvězda Roseanne Cash, texaská zpěvačka křesťanského popu Jaycee Velasquez nebo už vlastně legendární bluesman Taj Mahal. Ale o jména tady nejde, jakkoliv jde o setkání příjemná. Cap Moe je nejsilnější sám za sebe, tedy v podobě, která žádný hvězdný nátěr nepotřebuje. I když to už jste asi sami poznali. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Úroda ovoce bude nejspíš oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Obec Záhoří na Písecku odvolala ředitelku školy po hromadné výpovědi zaměstnanců. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Zítra se teploty dostanou k 21 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Zastupitelé Záhoří na Písecku odvolali ředitelku školy a školky Petru Kajtman. Byla ve funkci necelý rok. Důvodem odvolání bylo zklidnění situace po hromadné výpovědi zaměstnanců. Z 21 jich chtělo odejít 19. Podle deníku byla příčinou dlouhodobá šikana ze strany ředitelky, nerespektování názorů pedagogického sboru a vytváření toxického prostředí. Odvolání ředitelky doporučila i školská rada. 27letý muž včera ve Strakonicích ničil zaparkovaná auta, převrátil motorku a poškodil dveře domu. Brzy ráno ho dopadli policisti. Vandal byl vybavený kladívkem na nouzové rozbíjení skla, šroubovákem, štípačkami a dalšími věcmi. Popisuje policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
2: Při zákroku muž odmítal spolupracovat, choval se agresivně, policisty vulgárně napadal a nerespektoval výzvy policistů. Ti proto museli použít donucovací prostředky. Následně se ukázalo, že byl pod vlivem alkoholu a zřejmě i pod vlivem drog. Dechová zkouška odhalila více než 1 promile alkoholu a orientační test na návykové látky prokázal pozitivitu na přítomnost amfetaminu i metamfetaminu. Sport.
0: Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Tým trenéra Radima Rulíka vstoupil do utkání jako jasný favorit. Italové na Čechy dlouho vedli 1-0. Srovnávací gól dal na úvod třetí třetiny obránce Marek Alšer. V 51. minutě poslal český tým do vedení Jakub Flek a minutu před koncem utkání zvýšil na 3-1 Dominik Kubalík.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačnosti na jihu Čech ubývat, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích při malé oblačnosti na 6. Zítra ráno bude polojasno, během dne pak převážně oblačno s lokálními přeháňkami. Večer se bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích, na Husově třídě u Hvízdala se srazila 2 osobní auta. A další nehodu máme ve Skuherského ulici, i tam se srazila 2 osobní auta. Buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stáhle měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas, já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě, 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí, tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc, vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, Celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví, nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahleta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno, ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil, bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je

0: A z toho 6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín. A já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
1: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
0: Bude, ano.
1: Bude hrát, kolik je mu let?
0: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
1: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
0: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
1: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
0: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
1: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: tu nevadí, vzpomínky pohledí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory?
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme,
4: ho.
3: Pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance. Je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

mnou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro lichost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outrat,

byla hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

Kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak, co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

Manželka kormidelníka plzeňského CUPu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Snad se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se to opravdu krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé 2 roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková. Pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto ne-

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení, Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím, ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně, dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu, Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Boloni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Tam přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit, jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
1: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Theodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem 300 a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani 0,05 vteřiny.
2: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu, a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně.

0: spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
1: A později rekreativní.
0: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena to nakonec. No.
1: Na mě, co se koukáte.
0: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
1: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako spr pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal, jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
2: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
3: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovak, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, ať se pes proběhne. A on, neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to pálkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 metrů na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 400 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mně nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žladlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, suru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Soli jsem tempu. No a...
2: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
0: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho Emil úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval za náma. A Ťopek naraz se otočil
3: a hr
0: za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
3: A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
0: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
3: A teď
0: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
3: Ten pes je venku. A nevylezl zase celý den.
0: A nevylezl, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
4: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli, ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitánčik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost, Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme dovolala spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no, i váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: hezky.
0: Jo, jsem
1: ráda, že jsem se dovolala. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec? Prostě
1: to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď moje. V čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.
0: Bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to... Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letý, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankrác a do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude, narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: no,
0: jo.
1: Tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro
1: pět. No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, tak jí dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No,
0: paní
1: no,
0: Evo,
1: potom...
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte, pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se čtyřikrát vdala.
0: No to čtyřikrát.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju, ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak si vemte 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hrůza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčí, dělala já. Všechno. On nic, prostě.
0: Dobře, píšu si vás jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď si vemte, přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy,
0: no,
1: tak do, tak
0: paní
1: znova...
0: Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tenhle váš, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky a naslyšenou.
1: Kde jsem byla, jo, 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak
1: no tak s tím jabkem, co nevím, ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo no jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne, vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakým zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, hodím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy. Kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: A myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, tak jestli byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, to tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou jakoby rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptatry, to je moje láska velikářka.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl ano, tvůj určitě syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů. Podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky. Potom ty kočky se draží, jo, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka, jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná. Taky.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost, takže...
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karla Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz Lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí. Jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mhm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí. Když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zed.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu, na ty 3 roky. Mm-hmm. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to jo, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to
0: dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No, tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. No, jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano. Takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak se říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak se říká, no, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v té vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouznu, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně. Takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No, úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu, stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs, to teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě ostatní.

0: těma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co, jaký byl jako zajímavý případy, ano, takže dost často se to týká tohoto tématu.
1: No tak u nás doma jsem za rádio jediný, no tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
0: Určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se vlastně nějakých 6 roků, a tak to se ještě uvidí, jakým synem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký. No.
1: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky. A dobrou noc
0: taky přeju. Pěkný dobrou květem. Naslyšenou.
1: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište. Web má adresu rozhlas.cz/ a linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Víš, k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak ho to chytlo, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na Bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mi to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, než jsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jo, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál.
0: Aha.
1: Ale všecko normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, jo. Že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji
1: ahoj,
0: krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu přinejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a ale jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčím určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali, já jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bývalo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda 3 spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás probralo. Nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty 3 děti mám. A mám skutečně 3 děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano.
1: Tak to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru. No,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak, protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař, všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda, mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem, s tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci? Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak, podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černé ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
1: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
0: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ a jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
1: Aha.
0: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
1: Jo.
0: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
1: Taky jste byla sestra?
0: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
1: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
0: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně pod práci, ty zbožňují pacienty, pacienti zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nemladší, takže ta má teprve 44, no a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O 2 body se nedostala. Tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý. Dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky. A ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelovci, takže ona, to nevím, po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
1: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
0: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
1: No, právě. Že,
0: ale ona není drzá, co právě.
1: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
0: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
1: Jo.
0: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Šporclová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy, a aby se toho nevzdala, když po tím tak touží, a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No,
1: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
0: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to nezná vůbec. Takže ono to taky mělo vliv.
1: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
0: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrál a vál divadlo.

0: divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu. A tak to jsem zdědila já po něm teda.
1: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
0: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svoji úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento mi nahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 320.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si opamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl k mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o něj nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví? Třeba, že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece...

0: jakému motivu?
1: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
2: To je jistě zajímavá informace.
0: Vyslechl někdo toho Pitkina?
1: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
0: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Bormann do kanceláře přišel.
2: Byl tam celou dobu sám?
0: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
1: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
2: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
0: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
1: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
2: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
0: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
1: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
0: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
2: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
1: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
0: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
2: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormannem mluvil?
0: To je, myslím, dobrá otázka.
1: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Bormann. Pan Bormann přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
2: Oni se pohádali kvůli účtu?
1: Ano, pan Bormann podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Bormann na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
0: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
0: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
1: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marco. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
1: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
1: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
1: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bife?
1: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynu A odnesl to panu Bormenovi do kanceláře.
0: Pan Bormen byl v té době v pořádku.

0: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tedy ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
1: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
0: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
1: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
0: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
2: Tedy i pan Pitkin.
0: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
2: Byla ta skříňka nepoškozená?
0: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
2: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
0: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
2: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
0: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
1: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
2: Zjistilo se něco při pitvě?
0: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Borman měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
2: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
0: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
1: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být tak docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.